0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale i ženský hlas dosvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: Tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak jste s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Říkorn, rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tim. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrhádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to
1: řekl. Takhle, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Na další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudeme jmenovat,
0: aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáji. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pánbůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně nabydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to by jsme mohli napsat.
0: Tak
1: knihu.
0: Aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonových páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: S další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu, je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čirovská, ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už GT psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text, tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou, kdo to napsal?
0: Nechám ten se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, O nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se fakt
1: ptáme. Ne, ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže nashledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudona?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
5: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem Žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: paráda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: nemá
1: kolo.
0: Dost.
1: Nemá dost.
0: No to je
1: šílenec.
0: Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pultu. No.
0: Přiznává, Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Teď... Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte své kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria. Máte idoly. Ale, paní kolegyně, co pak? Vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, je chytrá. Víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice. Vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal Nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je... Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
2: Slyšíme.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zeměnís, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto a my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, no tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře, Ačko.
3: Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady, ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžeš si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám... Co to tady máte? Moment. Vy tady... Co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? No. Stávku, kas.
10: No, každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký... Co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho, to pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Teď poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem ve vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. Jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
4: Ty hry, jsi taky skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říkal, no jo, ale ona se nezúčastnila Spartakiády. Byla na Spartakiády.

0: jdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
0: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
0: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to?
0: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
0: To je pravda.
1: No,
0: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu

0: zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Takže
4: přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotana.
5: Dobrý den.
6: A obsah bych si Ona Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Maru.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to schrudimská dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý den.
10: A hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, hodný. Protože on to se mnou umí teda. Hodný. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toto cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi,
12: no.
13: Že dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. Říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co vám přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a tak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
14: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
14: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný
14: kámen. Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako... No a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká no. Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před dvěma lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, kde to je.
5: No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, zvlášť, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu,
3: že
5: mohlo.
3: Neotevřeli nějaký ale krimi případ.
5: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj. V Humoriádě budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie sečetla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zosi jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Takhle, když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo? A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: My vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz požívání alkoholu za volantem. Návštěvníci Jiráskova Hronova zaplnili ubytovací kapacity ve městě i okolí. Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu Američanům. Čeká nás jasno s teplotami kolem 38 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Šén.
2: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
0: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Cestující městskou hromadnou dopravou v Hradci Králové mají u křižovatky Mileta k dispozici dvě nové zastávky. První je fakultní nemocnice UK ve Zborovské ulici a druhá je zastávka Hejrovského ve směru k hotelu Garny. Další změnou je zrušení večerního spoje ze zastávky fakultní nemocnice Pohotovost. V Hronově na Náchodsku pokračuje Jiráskův Hronov. Tradiční festival amatérského divadla i letos přilákal tisíce lidí. Ubytovací kapacity ve městě i okolí jsou tak podle programového ředitele Jana Julínka prakticky zaplněné.
3: Jsou zaplněné na 99%. Stanové městečko také už se blíží k naplnění, ale máme strašně šikovné dámy ubytovatelky, které řeší kapacitu těchto prostor. Takže kdo by chtěl přijet na více než jeden den, chtěl by přespat, doporučuji zavolat si kontakt na stránkách a dámy určitě najdou nějaké místo, kde se dá přespat.
0: Muzeum barokních soch v Chrudimi dočasně přeruší provoz. Město ho uzavře kvůli tradiční salvátorské pouti. Muzeum bude pro návštěvníky nepřístupné od středy do úterý. Sport. Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale obrat se jim nepodařil. Dvakrát se trefil obránce Lukáš Kachlíř. Soupeři pomohl hetrikem Gavin Burker. Na led se čeští reprezentanti do 18 let vrátí dnes od 21 hodin našeho času, kdy vyzvou výběr Německa. Počasí. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z kruhového objezdu v Jičíně u Jisku směrem na obchvat města máme hlášené porouchané auto. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po další opět tropické noci na mnoha místech Královéhradeckého kraje vám přejeme dobré ráno v úterý 4. srpna. Svátek má Dominik, tak přejeme všechno nejlepší. No a zdraví vás po Karolíně Davidové taky Jakub Schmidt z Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4 minuty po páté v kalendáři úterý 4. srpna. No a na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové začal náš ranní informační servis, ve kterém za chviličku budeme mluvit o tom, že vtip o bombě nebo útoku se na letišti opravdu nevyplatí. I při takovéto situaci jsou do pár minut připraveni zasáhnout policisté z nové speciální jednotky, která začala působit na pražském letišti Václava Havla. Podobné týmy jsou už jenom v jaderných elektrárnách. No a reportáž o nové speciální policejní jednotce tedy uslyšíte už za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si ji určitě nenechte ujít.

0: Helena Vondráčková taky zaspívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme vám hezké vstávání, teď je 10 minut po páté a míříme na letiště. Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii, no a cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. A někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících na letišti. No a připraveni jsou i na nejhorší, tedy na bombový a teroristický útok nebo únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kuboj jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech, dodává Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou České policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byl Bruno Mars. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je úterý 4. srpna. Svátek má Dominik, jak už jsem říkal. Dnešek je 216. dnem v tomto roce. Tak ještě jednou Dominikům blahopřejeme. No a herec Vlastimil Zavřel dneska slaví 72. narozeniny. Všechno nejlepší. Taky bývalý americký prezident Barack Obama je má a tomu bude dnes 65. Před 125 lety se narodil americký jazzový trumpetista, zpěvák a skladatel Louis Armstrong. No a před 50 lety se vysílal vůbec první díl francouzského seriálu Komisař Moulin, kdyby vás také zajímalo. Pojďte se podívat spolu se mnou, jak bude.
1: Počasí.
0: Jak jsem říkal, máme za sebou další tropickou noc. I v našem Královéhradeckém kraji na mnoha místech teploty neklesaly pod 20 stupňů Celsia. Když se podíváme teď na teplotní mapu, tak tady v Hradci Králové aktuálně kolem 22 stupňů Celsia, většině také nad 20 stupňů. A to samé platí o Trutnově, Náchodě i Rychnově nad Knižnou. Těchto městech v našem Královéhradeckém kraji. Co nás čeká během dne? Čeká nás dál jasno nebo skoro jasno. Večer bude přechodně i oblačno. Ojediněle se objeví i přehánky nebo bouřky. No a teploty dnes budou stoupat ještě výš než včera. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 30 stupňů. A vítr povane slabý, proměnlivý. Biopak hlásí pro dnešek trojku vysokou zátěž.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, za 8 minut už bude 17:30, čas na dnešní spotřebitelskou dobrou radu samozřejmě jako vždycky, takže připomínám adresu studio.hradec@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete psát, pokud taky potřebujete nějakou radu spotřebitelskou od našeho rádce Josefa Černého. A dneska ve spotřebitelském servisu budeme řešit otázku, kterou vlastně řešíme docela dost často, je to otázka náhradních dílů. Buď nejsou náhradní díly k sehnání, anebo je cena za ně příliš vysoká. No a takže dáváme slovo Josefu Černému, který bude odpovídat na jeden z vašich dotazů, který se toho právě týkal.
1: Paní majice se po několika letech používání ulomil madlo u chladničky. Volala do servisu, ale odpověď ji doslova šokovala, protože ten obyčejný plastový výlisek stojí kolem 500 korun. Paní majka pro jistotu volala do jiného servisu, ale dozvěděla se v podstatě totéž. Paní posluchačko, doba je bohužel taková, výrobci chtějí především prodávat, nikoli opravovat, proto jsou náhradní díly nepřiměřeně drahé. Takže pokud nechcete tuto částku obětovat, možná by stačilo nějaké speciální lepidlo nebo si zvyknout na otevírání bez madla.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Podle soudce Pardubického okresního soudu Karla Gobernaca o stížnostech rozhodne Krajský soud v Hradci Králové. Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude uzavřené parkoviště na Tršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude uzavřený od pátečního poledne. Dneškem začíná další ročník festivalu Brutal Assault. Organizátoři očekávají kolem 20 000 návštěvníků. I proto letos vypravují speciální autobusové i vlakové spoje a navýšili kapacitu parkovacích míst. Fotbalisté Sparty dnes večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání třetího předkola přivítají na Letné Olympique Lyon. Zápas začne ve 20 hodin. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Biohlásí trojku velmi vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve dvoře Králové nad Labem neprojedete ulicí Nová Tršova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je 8 minut po půl šesté, dobré ráno z Hradce Králové, teď už s novinami v ruce. No a začnu jičínským deníkem, kde píšou, budoucnost lázní Bělohradu rozděluje veřejnost. Záměr výstavby budí obavy. Lázně Bělohrad čeká v příštích měsících jedna z nejdůležitějších debat posledních let. Akciová společnost provozující Anenské slatinné lázně představila první vizi možného rozvoje. Jejíž součástí je také výstavba rodinných domů a bytů. Přestože je projekt teprve na samém začátku a město zatím nerozhoduje o změně územního plánu, mezi obyvateli už to vyvolalo silnou odezvu a proti záměru vznikla dokonce i petice. Tak si přečtěte podrobnosti, jak jsem říkal, píšou o tom dnes v jičínském deníku. Tady jsou všechny veškeré věci, které k tomu potřebujete vědět. A já už se dívám do Mladé fronty dnes do přílohy Kraj Hradecký. Když na velký nákup, tak hasičským autem, píše se v titulku. Hřibojedy na Trutnovsku vozí seniory dvakrát měsíčně zadarmo do obchodního centra. Berou to i jako společenskou událost. Neobvyklou službu nabízí Hřibojedy na Trutnovsku seniorům. Obec s 220 trvale žijícími obyvateli každé dva týdny pořádá výjezd hasičským mikrobusem do nákupního centra v 8 km vzdáleném dvoře Králové nad Labem. Starší lidé si během půl hodiny nakoupí zásoby na několik dní, auto je s plnými taškami zase vysadí přímo u domu. Tak si o tom můžete přečíst. Další podrobnosti, půlstránkový článek najdete v Mladé frontě dnes v té východočeské příloze. Tak a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Fík je novou meruňkou Jižní Moravy kvůli změně klimatu. Na straně číslo 7 najdete článek o tom, že tropických dnů s teplotou nad 30 stupňů na Jižní Moravě přibývá. Počasí tady v posledních letech připomíná spíše subtropy než mírný pás. Například strážnice na Hodonínsku se kvůli změně klimatu oteplila natolik, že v létě tady bývá podobný počet tropických dní, jako třeba v Itálii. No a včera tady dokonce padl teplotní rekord pro Moravu a Slezsku 39,9 stupně Celsia. Změnám klimatu se začínají přizpůsobovat taky farmáři, ti z levandulové farmy ve Starovičkách na Břeclavsku vysadili

děli sad fíkovníků a pole melounů. Fík je teď nová meruňka Jižní Moravy, jak říká Patrik Michna, který se o nově založený sad stará. Fíky závlahu nepotřebují, daří se jim v podmínkách, které ostatní plodiny, včetně vinné révy, už jenom těžko snášejí. Podrobnosti tedy ve velkém článku na straně číslo 7 v dnešním Právu o tom, že fík je novou meruňkou Jižní Moravy. Tak si přečtěte. No a my za hodinu přineseme z dnešních novin i další témata.

0: Přejeme dobré ráno a hezké vstávání. Za pár vteřin už bude tři čtvrtě na šest. Naším dnešním ranním hostem dobrém ránu po půl deváté bude Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU ČSL, který opět po nějakém čase přijal naše pozvání k povídání. Zamíříme s ním třeba do Španělska. Minulý týden jsme všichni sledovali ohromný a nekontrolovaný příliv migrantů do Španělska z Maroka, i když se prý většina z těch 50 000 lidí vrátila zpátky do Maroka, tak to určitě odhalilo dost velký problém na straně Španělska v ochraně tedy vnější hranice Evropské unie. Co udělá Evropa, aby se nic podobného už nestalo? I na to se Tomáš Zdechovského určitě zeptáme po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si poslechněte. Počasí. Nejprve pohled na aktuální ranní teploty. Máme za sebou tropickou noc na mnoha místech i našeho Královéhradeckého kraje, takže teď aktuální teploty. Tady v Hradci Králové by měly být kolem 22 stupňů Celsia, v Trutnově taky nad 20,4 asi zhruba. Výčině 23 stupňů Celsia, teď v Náchodě 22 a v Rychnově nad Knižnou dokolence 25 stupňů. V tuto chvíli tedy ve tři čtvrtě na šest. Je možné, že to ještě chviličku bude klesat, ale už moc ne. Takže jaké nás čekají pak teploty přes den, protože pak už to zase začne stoupat a to velmi razantně dnes, dokonce teploty budou ještě vyšší než včera. Dnes nás čeká jasný nebo skoro jasný den, večer pak bude přechodně oblačno, ojediněle se objeví i přehánky nebo bouřky, no a nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů. Na horách kolem 30, vítr povane dnes slabý proměnlivý, bio potom bude na trojce, velmi vysoká zátěž nás dnes čeká. Takže pozor, dávejte na sebe pozor, nezapomeňte hodně pít. Dostatek tekutin, hlavně tedy především vody, je velmi důležitý.
1: Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Už jsme si říkali, že dnes je to přesně 50 let, co ve Francii natočili první díl legendárního seriálu Komisař Moulin. V československé televizi se objevil o pár let později, no hlavní postavu inspektora Moulina stvárnil Yves Rénier a naše diváky si získal také díky skvělému dabingu v podání Miroslava Moravce. Tak se teď na chvilku vydejme taky po stopách zločinu s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je detektiv?
2: Detektiv je ten, kdo něco vyšetřuje, třeba když se něco stalo. A takovýhle, třeba když je někdo mrtvej, tak to je detektiv.
1: Jak vypadá detektiv?
3: No, je hezky oblečený, má klobouk, většinou má brýle, lupu. Když ho někdo požádá o pomoc, tak ten detektiv to musí najít, když je ten detektiv.
1: Může mi ty psa třeba?
2: Může. Jo. Může, protože pes může něco vyčmuchat. Protože má čeník, takže čmucha a něco vyhrává díru a třeba tam něco je.
1: Znáte nějakého detektiva?
3: Já ne, protože detektivové už neexistují.
1: Vážně ne?
4: Já jenom ve pohádkách znám.
5: Já znám jenom ve filmu.
1: A to dneska nejsou lupiči?
5: Jsou, každý den skoro.
1: A kdo teda po nich pátrá? A kdo je hledá?
5: Detektiv.
6: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Řidiči projíždějící Novou Pakou musí počítat s dopravními komplikacemi. Nemovitostním fondům v Česku se daří, investuje do nich stále více lidí. Ovocnáři pokračují ve sklizni ovoce. Čeká nás jasno s teplotami kolem 38 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolina Davidová. V Nové Pace začala dopravní stavba, která komplikuje průjezd městem. Silničáři opravují přibližně půlkilometrový úsek hlavní silnice první třídy číslo 16 v Pražské ulici. Úplná uzavírka potrvá do poloviny října.
3: Úsek vede od křižovatky s ulicemi v Aleji a u Studénky až k podjezdu pod železniční tratí. Podle ředitelství silnic a dálnic je důvodem rekonstrukce značné opotřebení vozovky. Motoristé mají možnost využít objízdnou trasu, která vede po obchvatu Nové Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wood & Company nebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká:
4: nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
1: Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případu nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce si se část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší více než 5 let a tak je věc promlčená. Kriminalisté dospěli k závěru, že autorem byl právě Turek. Sadaři v Česku sklízí prakticky už všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
5: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek. Budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo. Sport.
1: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupily Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siniaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Raghimovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta vypadla po porážce s Američankou Townsendovou.
2: Počasí.
1: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Velmi vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Trutnově očekávejte zdržení v ulici Polská, kde v ranní špičce houstne provoz. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A po zprávách s Karolínou Davidovou vám taky Jakub Šmit přeje dobré ráno, hezké úterý 4. srpna. Svátek má Dominik dnes, tak přejeme všechno nejlepší. No a pro lidi s chronickými onemocněními, jako je třeba srdeční selhání, znamenají tyhle ty tropické teploty velkou zátěž. V posledních dnech se to projevuje právě také v českých nemocnicích. No a my vás za chviličku v reportáži vezmeme do té Vinohradské v Praze. Takže si poslechněte. Teď 6:04 je čas na další muziku, takže Anaka tady bude jako první, potom Valdemar Matuška. Čeká nás taky Lucie Vondráčková nebo písnička Jana Nedvěda. Takže hezké ráno s námi od Jakuba Šmita, Český rozhlas Hradec Králové.

0: právě jste si užili teď. Valdemar Matušky v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, 6 hodin 10 minut. Dobré ráno, hezké vstávání. Jak už jsme říkali před chvíličkou ve zprávách, za chvíličku potvrdíme další předpovědi počasí, která bude aktuální. Teploty dnes vyšplhají na mnoha místech Česka ke 40. Tady u nás v našem Královéhradeckém kraji to bude podle těch aktuálních informací, které mám k dispozici, do 39 stupňů. Vedro zaměstnává také urgentní příjmy českých nemocnic. No a zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
1: Dobrý den, paní Dejlová.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte dneska?
2: Dobře.
1: Dejchá se dobře?
2: Ano.
3: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
2: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
1: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
3: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
4: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
3: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
4: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
3: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
4: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech. Často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
3: Říká mi přednosta Petr Toušek. Zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
5: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod stejný pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
3: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak podle té nejnovější, nejčerstvější předpovědi má být dnes slunečno a horko. Očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti objevovat ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia, budou tedy teploty šplhat výš než včera ještě. Na horách 27 až 30 a předpokládáme velmi silnou zátěž teplem. Noc bude taky velmi teplá, teploty klesnou na 24 až 21 stupňů Celsia, takže to bude opět určitě tropická noc. Velmi silná až extrémní zátěž teplem nás v noci čeká. No a zítřek stále horko, přeháněk a bouřek přibude. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty vlastně stále podobné. Zítra 34 až 37 stupňů Celsia a zítra tedy taky předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Víc si řekneme o počasí taky s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Spojíme se s ním i dnes kolem 8:45.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: co vás čeká dnes na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové? Jací hosté přijdou dopoledne do radioporadny? To bude dnes třeba o tom, jaké jsou nejlepší tipy a recepty pro práci s olivovým olejem. Všechno to dostanete od someliérky Evy Hemerové, která nás naučí tedy, jak správně vybírat a používat olivový olej. To bude zajímavé, taky inspirativní, takže po 11. hodině poslouchejte. No a po 13. hodině pak bude hostem Alex Minářové dnes herec Jan Jackuliak, takže nám řekne třeba i to, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatovlásky, protože on tam hraje, jeho tatínek, herec Jan Jackuliak, zápornou postavu zlého krále.
1: Bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude herec, kterého možná máte taky moc rádi, Jan Jackuliak hostem u Alex Minářové. Bude to po 13. hodině, takže poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové a přejeme vám příjemné úterý 4. srpna. Teď Jan Nedvěd, pak Kylie Minogue ještě zaspívá taky a pak už nás čekají další aktuální zprávy o 6:30 s Karolínou Davidovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cestující na železniční trati Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit pouze autobusy až do 14. srpna. Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Jakou, to se dozvíte v dalších zprávách. Vodáci musí do 16. srpna počítat s uzavřením části Orlice u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice starého obloukového mostu mezi Týništěm a Albrechticemi. Lodě je nutné v místě stavby přenést po pravém břehu po vyznačené trase dlouhé asi 700 metrů. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Čeká nás jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Vyohlásí trojku velmi vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde aktuálně houstne provoz. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Mileta otevřela podchody, jak víte, píšou o tom i dnešní noviny, takže třeba Mladá fronta dnes v příloze Krajhradecký má i fotky. Včerejším dnem definitivně skončilo přebíhání 4proudového okruhu mezi univerzitním kampusem Hradci Králové a fakultní nemocnicí. Na několika místech křižovatky Mileta sice stále visí upozornění, že stavba pokračuje, také včera tu ostatně úřadovala i těžká mechanizace a oháněla se celá řada dělníků, jak tady píšou, ale konečně se otevřely další dva dosud zavřené podchody. Kromě toho jsou v provozu dvě zcela nové zastávky městské hromadné dopravy a takzvaná Malá Mileta, včetně výjezdu pro vozidla záchranky. Přečtěte si, podívejte se na fotky v Mladé frontě dnes. A já už se dívám do krkonošského deníku. Rokytnice má novou bobovou dráhu, patří k nejdelším v Krkonoších. Krkonoše mají nový tahák, bobovou dráhu, kterou v Rokytnici nad Jizerou otevřel Nahoru Resort. S délkou 1675 metrů se řadí mezi nejdelší v regionu. A na start dráhy se zájemci dostanou lanovkou, zpátky do údolí už zamíří v dvoumístných bobech. Tempo jízdy si přitom každý určuje sám, trať nabízí kombinaci adrenalinových úseků i klidnějších pasáží, během kterých si můžou návštěvníci užít pohledy na okolní horskou krajinu. Jinak nová rokytnická bobovka doplnila nabídku dalších letních aktivit. Návštěvníci můžou v regionu vyrazit například na horské koloběžky, které kombinují výlet po hřebenech s rychlým sjezdem zpátky do údolí, a oblíbené jsou tady taky lanové parky a monkey parky, kde si na své přijdou děti i dospělí. Takže pozvánka do Rokytnice nad Jizerou v krkonošském deníku. No a já se ještě podívám do dnešního Práva, kde píšou, že léto zůstává dál horké. Po nadprůměrně teplém květnu a červnu byl v Česku velmi horký také červenec. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dosáhla průměrná teplota 19,3 stupně Celsia. To je o 1 stupeň víc, než činí dlouhodobý normál posledních 65 let. Od začátku sledování v roce 1961 jde o 11. nejteplejší červenec. Největší vedra přinesl závěr měsíce, kdy letos už podruhé teplota překročila 40 stupňů Celsia. No a minimálně tento týden, jak víte, bude horký, tropický, s teplotami dnes až 39 stupňů Celsia. I na to se za chviličku podíváme v předpovědi počasí. Jinak víc v dnešních novinách už si můžete přečíst sami, je tady i mnoho dalších pěkných článků a zajímavých. Tak se mrkněte, my vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Vanessa Paradis na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už nás čekají dnešní sportovní, ranní sportovní informace. Ve skokanském areálu v Planici se připravují čeští sdruženáři a tak si budeme povídat s juniorským mistrem světa Lukášem Doleželem. Vyrazíme s ním už za pár minut na lanovku a taky samotný můstek a popovídáme s ním o něm a co je u něj všechno nového. Takže za chviličku v dnešním ranním sportu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Těm, kteří se probudili před chviličkou, rád připomenu, že dnes je úterý 4. srpna, dnešek, že je 216. dnem v tomto roce, že má svátek Dominik. Tak přejeme všechno nejlepší a narozeniny oslaví třeba bývalý americký prezident Barack Obama, tomu bude dnes 65 let. Před 125 lety se narodil americký jazzový trumpetista, zpěvák a skladatel Louis Armstrong a před 50 lety, jak už jsme s dětmi, taky před 6. hodinou připomněli, se vysílal první díl francouzského seriálu Komisař Moulin. S dětmi jsme si povídali o tom, kdo je to detektiv, takže to bylo taky moc pěkné, příjemné. No, my vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové, no a připomínám, že nás i dnes čeká velmi horký letní tropický den.
1: Počasí.
0: Mimochodem, tropický den bude následovat i po tropické noci, kterou máme v našem Královéhradeckém kraji za sebou, další z mnoha během letošního léta. Tak se pojďme podívat na ty aktuální teploty. Tady v Hradci Králové teploměr ukazuje 23 stupňů, v Trutnově je teď 21 stupňů Celsia, v Jičíně 23,5, v Náchodě 23 stupňů Celsia také a v Rychnově dokonce 25 stupňů Celsia. Tam byla ta noc opravdu velmi, velmi horká a velmi teplá. Jak to bude vypadat dál? Dneska slunečno a horko. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle tvořit přehánky nebo bouřky. Teploty dnes 36 až 39 stupňů, na horách 27 až 30 a předpokládáme velmi silnou zátěž teplem. Pak nás čeká další velmi teplá noc, opět bude tropická, většinou bude jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Teploty 24 až 21 stupňů Celsia v noci a předpokládáme i v noci velmi silnou až extrémní zátěž teplem. No a ještě se můžeme krátce podívat taky na zítřek, na středu. Středa bude stále horká, přeháněk a bouřek ještě přibude, zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a místy s přeháňkami nebo bouřkami, pozor i silnými zítra a teploty 34 až 37 stupňů Celsia, takže budou v podstatě pořád vysoko. S Imrichem Drapákem všechno další probereme kolem 8:45, až se s ním v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové spojíme. Teď je 6:45 a 1 minuta k tomu, jenom abyste věděli a my vás pěkně zdravíme, přejeme dobré ráno a taky dobrou chuť k snídani.
1: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Sport.
1: Združenář Lukáš Doležal má za sebou parádní sezónu, odchovanec borského klubu lyžařů Machov ji okořenil titulem juniorského mistra světa. No teď už se ale chystá na další sezónu, konkrétně tedy ve Slovinsku, ve Slovinské Planici. Na lanovce ještě před úvodním tréninkovým skokem s ním natáčel náš reportér Pavel Petr.
2: Tak už se tady vznášíme, tak říkají, s tou lanovkou. Tady to je asi nádherný areál v té Planici. Nejkrásnější areál na trénink, na přípravu, na závody.
3: Já bych řekl vlastně, že jo, protože tady všude ty hory v okolí, že jo. Dá se tady hezky běhat i po horách, jezdit na kolečkových lyžích, máme tady rovinu cyklostezku. My tady máme vlastně všechno, co potřebujeme. No.
2: Ta lanovka příjemná, dá se opravdu koukat po okolí, ale když se přijede pak nahoru, tak co člověk ještě absolvuje? Je tam nějaké soustředění, je tam nějaký rituál, který máte?
3: Někdo má určitě nějaký rituál, já vlastně moc ne. Pak si člověk vlastně jenom zaváže nahoře boty a nalejzá na lavičku a myslí jenom na to, aby se správně odrazil a nemyslí na nic jiného teda občas. No. Tady je hezky, že ještě když takhle svítí sluníčko, tak se dá hezky kochat přírodou a měl by se člověk soustředit na skok, ale občas se soustředí i na jiné věci. No.
2: Podle těch slov bych usoudil, že žádný strach z těch výšek a z těch musků není.
3: Tak já teda strach z výšek naštěstí nemám, ale z některého skoku mám taky samozřejmě strach, že někdy strach je a někdy ne, ono to tak je. No. Prostě je to takový nahoru a dolů.
2: Z jakého musku budete teď skákat?
3: Budeme skákat z musku středního, další dny možná se posuneme na ten největší právě.
2: Tady v Planici vlastně světový rekord 254,5 metru. Dovedete si vůbec představit, co to je za vzdálenost?
3: Ne, to je neskutečný, jako to je vidět prostě, že má skočený právě tady Slovinec, který lítá extrémně nízko normálně, takže bylo to z rychlosti a neumím si představit jako jinýho člověka to tady skočit, protože tady jsou takový výšky, že by mě asi prasklo koleno z toho.
2: A je to čím, je to daný konstrukcí můstku třeba, nebo samozřejmě kvalitu závodníka to v první řadě?
3: Určitě no, třeba právě tady je ten můstek tak stavěný, že jsou tady právě vejšky celý let a naopak třeba ve Vikersundu je vidět, že lidi lítají nízko k bubnu právě a pak začínají odlítat, takže tam je to bezpečnější, ale zase se tam nedá už teďka skočit tolik metrů.
2: Tak nás čeká teď vystoupení na té horní části lanovky.
3: Teďka vlastně tady na ten menší můstek vedou eskalátory dvoje, takže se projedeme ještě po schodech jezdících, ať máme co nejmenší námahu před tím skokem právě.
2: To je asi něco jiného, než pak třeba v Harachově, kde musíte běhat nahoru a dolů pěšky pomalu.
3: Někdo potom i chodí, jako i když to jede, ale já si radši odpočinu a v klidu si popovídám. Pak už jsme na můstku s nájezdové věži a už se připravíme na skok a půjdeme na to.
2: Tak držím palce, ať to dobře dopadne.
3: Díky moc.
2: Tak skok jsme sledovali, počkali jsme si na můstku, abychom se dozvěděli, jaký ten skok byl a jak jste s ním byl spokojený.
3: To bylo určitě lepší jak včera, takže pozitivní skok dopředu.
2: Jaká byla délka, víte?
3: Řekl bych něco mezi modrou a červenou, takže nějakých 88 až 92 metrů.
2: A říkal po tréninkovém skoku Lukáš Doležal z Planice, Pavel Petr, Český rozhlas.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Sedm hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes otevírá novou robotickou lékárnu. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. Za první polovinu prázdnin vyjeli horští záchranáři v Jizerských horách 111krát. Čeká nás jasno s teplotami kolem 39 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes otevírá novou lékárnu specializovanou na onkologické pacienty. Nabídne rozšířený sortiment léčiv, dermokosmetiku i automatický skladovací systém s kapacitou až 15 000 balení léků. Zařízení v přízemí původní části onkologického pavilonu vzniklo jako součást jeho celkové modernizace a přístavby za více než 300 milionů korun. Lékárna má těžce nemocným lidem ušetřit cestu do vzdálenějších provozoven, říká ředitel nemocnice Aleš Herman.
7: Máme zvlášť stacionář onkologický, stacionář hematologický. K tomu je připravena ředěna cytostatik, tak aby bylo vše pro ty pacienty po ruce. A poslední střípek do této mozaiky je lékárna zvlášť vyčleněná pro onkologické pacienty. To znamená, pacienti budou tady při východu ze stacionáře, než nastoupí do sanity nebo do svého vozu a pojedou domů.
5: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. 2 působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje také proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
8: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
5: Vrchní soud v Praze se dnes bude zabývat případem cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž měl podle serveru Seznam zprávy působit v Česku dlouhodobě jako novinář deníku čínské komunistické strany. Dříve ho městský soud propustil z vazby a vyzval policii, aby případ došetřila. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. 111 výjezdů měla Horská služba v Jizerských horách za první polovinu letních prázdnin. Je to téměř o 40 více než loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího Horské služby Marka Friše jsou nejčastějšími pacienty cyklisté.
9: Největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
5: Lidé na kolech by neměli především přeceňovat své síly. Měli by se dobře naplánovat trasu a pít dostatek vody.
10: Sport.
5: Český reprezentant Pavel Šulc dnes nenastoupí v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě. Záložník francouzského Lyonu kvůli zranění kolene chybí v nominaci. Přesto zůstává žádaným hráčem na přestupovém trhu.
10: Počasí.
5: Čeká nás jasno až polojasno, večer bude přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Velmi vysokou zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Aktuálně houstne provoz v České Skalici na třídě Tomáše Garrigua Masaryka. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty, dnes je úterý 4. srpna, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme všechno nejlepší Dominikům, kteří slaví svátek, no a my se za chviličku podíváme do Josefova, kam už začnou dnes přijíždět první příznivci hlasité metalové muziky. Festival Brutal Assault sice začíná podle plakátu až zítra, ale první zahřívací koncerty jsou připravené už dnes. Za chviličku přidá podrobnosti náš reportér Tomáš Lerinc. No a budeme taky soutěžit, Bleskovka pro vás má dnes další knížku z nakladatelství Kazda, dnes to bude taky pěkné, čeká nás neromantická dovolená, jedna rodina, jedna svatba a drama může začít. Je to taková knížka, lehce bláznivá romantická komedie o lásce, rodině, druhých šancích a dovolené, která nešla ani trochu podle plánu, takže ideální čtení plné humoru na prázdniny. Tak hodně štěstí, před 7:30 zazní soutěžní úkol a soutěžní otázka jako vždycky. Jakub Šmit vám přeje dobré ráno a ještě jednou hezké a příjemné úterý.

0: Jitka Zelenková dospívala 10 minut po 7 hodině, no a v Josefovské pevnosti u Jaroměře začíná dnes hudební festival Brutal Assault. Jak už jsme si před chvíličkou připomněli, příznivci metalu zaplní nejenom pevnost, ale i její okolí. Pořadatelé očekávají návštěvu kolem 20 000 lidí, no a co všechno je čeká, to zjišťoval i náš reportér Tomáš Lerin, z kterého zdravím. Dobré ráno, Tomáši.
1: Dneska ráno, pokud jde o samotnou hudbu, tak dnes půjde o takzvaný warm-up, což se dá přeložit jako rozcvička nebo zahřívací kolo. První tóny se ozvou ve 14 hodin a 40 minut a úterní program skončí až 15:45 po půlnoci. Jinak budou fandové hlavně najíždět do Josefova, stavět stany a bivaky a připravovat se na hlavní program festivalu, který potrvá až do noci ze soboty na neděli. Tam by poslední koncert měl končit kolem 1:30.
0: Jak je na festival připravené město Jaroměř a konkrétně městská část Josefov?
1: Podle starosty Jaroměře Jana Borůvky z hnutí ANO se žádné zásadní změny ve srovnání s loňskem nekonají. Město nechalo jenom nainstalovat větší počet mobilních toalet. Se starostou jsem mluvil včera pozdě odpoledne a potvrdil, že dohoda s pořadateli festivalu na obsazení parkovacích míst na kempech a podobně platí. A taky, že stejně jako v minulých letech pořadatelé dodržují všechno, co slíbili. Je také potřeba počítat s tím, že město stejně jako v loni bude kontrolovat zákaz nelegálního prodeje občerstvení, kterým si dřív přivydělávali lidé, kteří bydleli nebo bydlí v přízemí třeba. Stačilo otevřít okno a prodávat, teď už to nejde, teď už to městská policie hlídá, je to zakázané.
0: Řada návštěvníků určitě přijede autem a bude chtít zaparkovat, tak jak se na tohleto pamatuje, jak bude organizovaná ta doprava?
1: Tak pokud jde o parkování a stanování, tak je všechno potřeba řešit s organizátory, neparkovat takzvaně na divoko, tam, kde člověka napadne, nebo kde zkrátka to není místo určené k parkování. Parkovacích míst zejména v bezprostřední blízkosti areálu je omezené množství. Strážníci městské policie jsou připraveni jako každý rok situaci kontrolovat. Pokud jde o dopravu na festival jako takovou, tak dnes a zítra jedou z Prahy do Jaroměře speciálně vypravené vlaky a příští pondělí pak zpátky. No a z okolních měst pak budou návštěvníky svážet i autobusy, takže parkovat hned u areálu nebude prakticky úplně nutné. Ono, kdo ví, jak by to stejně šlo, ale zkrátka pořadatelé doporučují návštěvníkům, aby využívali tu jimi zorganizovanou dopravu, která je zdarma.
0: Dodal Tomáš Lerin, děkujeme za informace, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak já kontroloval aktuální teploty, které už nám zase poposkočily, tak se pojďme podívat, kolik tam je v Hradci Králové. Už 25 stupňů teď, v Trutnově 23, v Jičíně 26 dokonce, v Náchodě 24 a v Rychnově taky už skoro 26 stupňů, tam máte 25,5 v tuto chvíli na teploměrech, takže opravdu ty teploty velmi vysoké, už takhle ve čtvrt na 8, nebo kolem čtvrt na 8, protože už je 7,17, abych byl přesný, takže teploty opravdu v noci neklesaly pod 20 stupňů na většině míst našeho Královéhradeckého kraje. Co dál? Bude slunečno a horko, očekáváme dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle tvořit přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů Celsia, na horách až 30, předpokládáme tedy velmi silnou zátěž teplem. Noc bude taky velmi teplá, bude jasno až skoro jasno, zpočátku ještě ojediněle s přehánkami nebo bouřkou a teploty v noci 24 až 21 stupňů Celsia. Takže další tropická noc před námi a s tím zase souvisí i ten komentář meteorologů, že nás čeká velmi silná až extrémní zátěž teplem i v noci. No a zítřek bude stále horký, přeháněk a bouřek, ale už by mohlo být víc. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které můžou být zase i velmi silné a zítřejší teploty 34 až 37 stupňů Celsia a víc si řekneme s meteorologem Imrichem Drapákem přesně za hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův v Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak je to tady, jdeme si zahrát dnes o knížku z nakladatelství Kazda. Neromantická dovolená, jedna rodina, jedna svatba a drama může začít. Na rodinné svatbě by mělo existovat varování. Lehce bláznivá romantická komedie o lásce, rodině, druhých šancích a dovolené, která našla ani trochu podle plánu a je to ideální čtení plné humoru, romantiky a atmosféry britského pobřeží Cornwallu. Ideální čtení na prázdniny, na léto. Takže vám přeju hodně štěstí, knížka je tady připravena. No a vaším úkolem bude zase někoho poznat. Dnes oslavence narozeninového já napovím, že je to herec, který po Vlastimilu Bedrnovi dabuje Homera Simpsona. A já vám nabídnu srovnání vlastně. Nejdřív se ozve tedy Vlastimil Bedrna a pak ten herec, kterého hádáme, abychom si to uměli porovnat vlastně, jak Homer Simpson v těchto dvou podáních zní. Takže nejdřív Vlastimil Bedrna.
1: Moje nohy! To je příšerná bolest!
2: Moje nohy! Horší bolest jsem nikdy!
0: A teď už jste slyšeli toho druhého, tak víte jeho jméno? Můžete zavolat, pokud ano, tady je telefon.
3: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a kdo pak je na telefonu? Halo, halo, dobré ráno.
4: Zdena.
0: Dobrý den, paní Zdeno, moc vás zdravíme. Tak jak to vidíte s tím Homerem Simpsonem a jeho dabéry? Takže Vlastimila Bedrnu nehádáme, ten byl jasný a ten druhý se jmenuje jak?
4: Vlastimil Zavřel.
0: No perfektní, paráda. Já jsem si říkal, že nám to dám dneska zabrat a vůbec nedalo. Je to samozřejmě Vlastimil Bedrna. Měl jsem tady takovou malou nápovědu, že mají stejná křestní jména s Vlastimilem Bedrnou. Nevím, jestli by vám to napovědělo, kdybyste nevěděli, ale vy jste ani nepotřebovala nápovědu. Vlastimil Zavřel dneska slaví narozeniny. Narodil se v roce 1954 v Praze. Takže mu je 72 let. Moc mu blahopřejeme. Jinak jeho tatínek byl operním pěvcem, maminka baletkou, takže se dalo očekávat, že se Vlastimil dá taky na umění, na herectví, což se taky stalo a po střední škole úspěšně vystudoval státní konzervatoř. No a teď spolu se mnou zavzpomínejte, paní Zdeno, protože jeho prvním filmem byla Dívka na koštěti, kde si zahrál vedle Jana Krause jednoho z těch tří výrostků. Vzpomínáte? Pamatujete si, když se takhle promítne? Ano, tak
4: ano,
0: to byla
4: ano,
0: jeho první filmová role. A jinak mezi jeho koníčky, jak jsem taky vypátral, někde jsem to vyčet, že patří sbírání mopedů, na kterých pak rád jezdí i do divadla, takže motorky sbírá. Skvělé, skvělé, skvělé. Knížka je vaše, jak jsem říkal, letní komedie, lehké takové romantické čtení to je, takže ať se vám to hezky čte a ať se vám to líbí. Mějte se moc pěkně, paní Zdeno, rád jsem vás slyšel. Naschledanou, hezké léto. Tak, 7 hodin 26 minut, za 4 minuty už bude půl osmé. Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Teď Blondie pro vás.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Podle soudce Pardubického okresního soudu Karla Gobernaca o stížnostech rozhodne Krajský soud v Hradci Králové. Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude uzavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude uzavřený od pátečního poledne. V Hronově na Náchodsku pokračuje Jiráskův Hronov. Více uslyšíte v dalších zprávách. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tuma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Vyhlásí trojku velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Vrchlabí neprojedete ulicí Benecká, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě denní tisk.
1: A v dnešním jičínském deníku se třeba píše, že budoucnost Lázní Bělohradu rozděluje veřejnost. Záměr výstavby budí obavy. Lázně Bělohrad čeká v příštích měsících jedna z nejdůležitějších debat posledních let. Akciová společnost provozující Anenské slatinné lázně představila první vizi možného rozvoje, jejíž součástí je také výstavba rodinných domů a bytů. Přestože je projekt teprve na samém začátku a město zatím ještě nerozhoduje o změně územního plánu, mezi obyvateli už vyvolal silnou odezvu tento záměr. Proti němu vznikla dokonce i petice a víc v článku, který tedy k tomu o budoucnosti Lázní Bělohradu najdete v jičínském deníku. Tak si můžete přečíst, podívat se. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, když na velký nákup, tak hasičským autem, píše se v titulku. Hřibojedy na Trutnovsku vozí seniory dvakrát měsíčně zadarmo do obchodního centra. Berou to i jako společenskou událost. Neobvyklou službu nabízí Hřibojedy na Trutnovsku seniorům. Obec s 220 trvale žijícími obyvateli každé dva týdny pořádá výjezd hasičským mikrobusem do nákupního centra v 8 kilometrů vzdáleném Dvoře Králové nad Labem. Starší lidé si během půl hodiny nakoupí zásoby na několik dní, to, co potřebují, auto je s plnými taškami zase vysadí přímo u domu. No a podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes, taky si můžete už zbytek dočíst sami. Tak a ještě jedno téma z dnešního práva. Fík je novou meruňkou Jižní Moravy kvůli změně klimatu. Tropických dnů s teplotou nad 30 stupňů na Jižní Moravě přibývá. Počasí tady v posledních letech připomíná spíš subtropy než mírný pás. Například Strážnice na Hodonínsku se kvůli změně klimatu oteplila natolik, že v létě tady bývá podobný počet tropických dní, jako třeba v Itálii. No a včera tady dokonce padl teplotní rekord pro Moravu a Slezsko 39,9 stupně Celsia. Změnám klimatu se začínají přizpůsobovat i farmáři. Ti z levandulové farmy ve Starkovičkách na Břeclavsku vysadili sad fíkovníků a pole melounů. Fík je teď úplně nová meruňka Jižní Moravy, jak říká Patrik Michna, který se o nově založený sad stará. Fíky závlahu nepotřebují, daří se jim totiž i v podmínkách, které ostatní plodiny, včetně vinné révy, už jenom těžko snášejí. Takže si taky můžete přečíst o nové meruňce Jižní Moravy, tedy o fíkách, které se pěstují právě tam, takže v článku na straně číslo 7 konkrétně v dnešním právu. Noviny zavíráme v tuto chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a dál vás pěkně zdravíme. Za 5 minut už bude 7:45.

0: nejvyšší vodopád. Tak takhle by klidně mohla znít taky otázka do soutěže, do bleskovky, ale odpovídat tentokrát nebudete vy. Odpověď nabídne už za chviličku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, takže se to dozvíme, který vodopád u nás je nejvyšší a kde je. Už za chviličku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: No a ještě předtím krátce připomenu, že nás dnes čeká další horký letní den, tropický, s teplotami až kolem 39 stupňů Celsia, to je tedy ta maximální hodnota. Čeká nás jasno až polojasno, večer bude přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky a ty teploty nejvyšší, jak jsem říkal, 36 až 39 na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý a bio bude na trojce, takže nás čeká velmi vysoká zátěž vzhledem těm velmi vysokým teplotám.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Návštěvníci Jiráskova Hronova zaplnili ubytovací kapacity ve městě i okolí. Meteorologové v těchto dnech varují před přehřátím a dehydratací. Jablonečtí fotbalisté se chystají na čtvrteční pohár s lotyšskou Rigou. Čeká nás jasno s teplotami do 39 stupňů. Hezké úterní ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hronově na Náchodsku pokračuje Jiráskův Hronov. Tradiční festival amatérského divadla i letos přilákal tisíce lidí. Ubytovací kapacity ve městě i okolí jsou tak podle programového ředitele Jana Julínka prakticky zaplněné.
3: Jsou zaplněné na 99%. Stanové městečko také už se blíží k naplnění, ale máme strašně šikovné dámy ubytovatelky, které řeší kapacitu těchto prostor. Takže kdo by chtěl přijet na více než jeden den, chtěl by přespat, doporučuji zavolat si kontakt na stránkách a dámy určitě najdou nějaké místo, kde se dá přespat.
2: Královéhradecký kraj plánuje vynaložit přes 3,5 milionu korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Městy z Podhradí požádal kraj o dotaci na základě horního zákona, jak informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. V případě schválení se práce mají uskutečnit do konce příštího roku. Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
4: Je to hodně složitá práce s zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
2: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až k 39 stupňům. Výstraha před extrémní zátěží teplem na jihu Moravy platí až do odvolání. Opatrní by ale měly být lidé i ve zbytku republiky, včetně Královéhradeckého kraje, kde je zátěž vysoká. Zvlášť děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Situaci navíc zhoršují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů.
1: Sport.
2: Po ligové výhře 2-0 nad Pardubicemi se už fotbalisté Jablonce chystají na čtvrteční třetí kolo předkolo konferenční ligy. V něm od 18 hodin vyzvou lotyšský RFS Riga. Trenér Luboš Kozel přiznává, že oproti předchozímu duelu s Varaždinem udělá v sestavě několik změn.
5: Tak ono se na každý dvoukolo píše jiná soupiska, takže vlastně to, co bylo na Varaždín, tak už dneska neplatí, takže teď se bude psát nová soupiska a samozřejmě zase tomu budeme přihlížet nějaký momentální formě těch hráčů a vybereme těch, já nevím, 19-20 hráčů, kteří tam můžou být, který nám můžou v tom dvojzápase co nejvíc pomoct.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, večer bude přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně máme u kruhového objezdu u Jisku na výjezdu na obchvat města hlášené porouchané auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po zprávách s Karolínou Davidovou vám dál Jakub Šmit přeje. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 4. srpna. Jsme tedy lehce za polovinou letošních prázdnin. A jestli vás zajímá, jak lidé navštěvovali nejznámější turistické cíle v našem Královéhradeckém kraji, tak to za chviličku probereme s reportérkou Janou Házovou. Hostem po 8:30 pak bude Tomáš Dechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL, který opět po nějakém čase přijal naše pozvání k povídání a zamíříme s ním třeba i do Španělska. Minulý týden jsme všichni sledovali ohromný a nekontrolovaný příval migrantů do Španělska z Maroka, i když se prý většina z těch 50 000 lidí vrátila zpátky, tak to určitě odhalilo dost velký problém na straně Španělska a na vnější hranici Evropské unie. Co udělá Evropa, aby se nic podobného už neopakovalo? Taky se zeptáme Tomáše Zdechovského po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se dál tedy hezky poslouchá. Dobré ráno.

0: Kam nás teď zavedou naše rozhlasové cesty, toulavé, v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové taky na výlety. První polovina letních prázdnin je za námi a turistické cíle v regionu už mají první výsledky návštěvnosti. No a lidé se vydali nejenom na hrady a zámky, ale také za zvířaty, jak uslyšíte. Takže jaký byl letošní červenec ve srovnání s loňskem, to zjišťovala naše reportérka Jana Házová, kterou zdravím. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak si během prvního prázdninového měsíce vedly státní hrady a zámky v našem kraji?
1: Červenec byl pro státní památky ve východních Čechách úspěšný. Pětici sledovaných objektů navštívilo téměř 48 tisíc lidí, což je meziročně asi o 7% víc. Největší zájem byl o zámky v Opočně a Náchodě. Opočno přivítalo téměř 12 tisíc návštěvníků a Náchod si meziročně polepšil dokonce o více než 2 tisíce lidí. Mírný pokles se naopak zaznamenaly například Ratibořice nebo Kuks.
0: No a je ten podobný trend i u soukromých hradů a zámků?
1: No tak tam už jsou výsledky pestřejší, hodně totiž záleželo na programu a akcích, které jednotlivé objekty během července nabídly. Například hrad Počtejn na Rychnovsku zaznamenal pokles návštěvnosti. Naopak Vízenburg na Trutnovsku si polepšil přibližně o polovinu. Výrazný nárůst měl také zámek v Kostelci nad Orlicí, kde návštěvnost vzrostla na dvojnásobek. Mimo jiné také díky festivalu novozámecké hudební léto. No a lehce rostly také Doudleby nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Zatímco Častolovice zůstaly zhruba na loňské úrovni.
0: Jak si vedly další oblíbené prázdninové cíle? Třeba zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem mě napadá.
1: No tak také Safari Park Dvor Králové zaznamenal vyšší zájem návštěvníků. V červenci letošního roku tam zavítalo téměř 149 tisíc lidí, což je o necelých 6 tisíc lidí víc než v loni. Červencová čísla tak potvrzují, že zájem o turistické cíle v našem regionu meziročně roste a lidé během prázdnin více využívají možnosti výletů a volného času, aby
0: tak,
1: ne.
0: Ano, tak děkuji, že jsme ta čísla probrali, taky těch pár turistických cílů tam zaznělo i jmenovitě, takže možná i inspirace pro naše posluchače, kam letos o prázdninách ještě zajet a zavítat. Tak děkuji, Jana Házová,
1: každopádně hezké léto, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A nám dnes řekne, jak bude Imrik Drapák, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kterého zdravím. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Velmi teplá tropická noc za námi. Tak co je před námi dnes?
2: Další tropické dny i tropické noci.
1: Noci,
2: dneska 36 až 39, převážně jasno, polojasno, odpoledne na večer při přechodně zvětšené oblačnosti se nám výjimečně může vyskytnout nějaká přehánka nebo bouřka a vítr bude slabý, promílivý nebo jeho východní do 4 metrů za sekundu. Předpokládáme velmi silnou zátěž tím teplem. Rostlé podmínky budou během dobré a byl stupeň číslo 3 vysoká zátěž.
1: Takže říkal jste tropická noc další před námi, takže teplá, hodně teplá bude.
2: Přesně tak, 24 až 21 stupňů, jasno až po jasno, zpočátku ještě na večer dozdívají nějaké přehánky nebo té bouřky. A zítra o něco chladněji, jestli se dá říct, to nějakých 37 stupňů a opět na obloze jasno, je skoro jasno a opět v odpoledních hodinách už, ale můžou být četnější přehánky nebo i nějaké bouřky a ty by mohly být výjimečně i silné. Zatím to je pravda, že nejvíc rážek by mělo být ve čtvrtek, tam asi by bylo na většině území, se tam už vyskytlo nějaké přehánky i bouřky a tam ty teploty by byly o něco nižší, nějakých 32 stupňů. Pátek tam vypadá během, tak ještě nějaká přehánka nebo bouřka by se mohla vyskytnout a bude to asi nejchladnější den, tam by teploty to byly někde nějakých 27 stupňů a pak to vypadá opět ubývání oblačnosti i srážek na víkend a teploty budou opět nahoru, takže opět by se pak dostávali přes těch tropických 30 stupňů Celsia.
1: Takže víkend bude tropický, teplý, tedy zase i se sluníčkem?
2: Sobota, neděle by měla být slunečná, teploty v sobotu asi do 30 a neděli zase přes 30 stupňů.
1: Dobře, takže to topí pořádně to léto.
2: Pořád.
1: Teď v těchto dnech. Dobře, děkujeme. Imrik Drapák pro nás měl dnes předpověď. Mějte se krásně a děkuju za to. Naschledanou.
2: Je taky hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ať víte, kolik je. Teď je 19 minut po 8. Za 11 minut už bude 8:30.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: vítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén
2: měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Renier, u nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistě, nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: To je fantastické. Přátelé, fantastický závěr.
2: Express Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cestující na železniční trati Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit pouze autobusy až do 14. srpna. Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Dohlíží na bezpečnost cestujících, chrání vládní delegace a je připravená pomoci při mimořádných událostech, například při únosu letadla nebo teroristickém útoku. Vodáci musí do 16. srpna počítat s uzavřením části Orlice u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice starého obloukového mostu mezi Týništěm a Albrechticemi. Lodě je nutné v místě stavby přenést po pravém břehu po vyznačené trase dlouhé asi 700 metrů. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Čeká nás jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Biohlásí trojku, velmi vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 79. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené práce na silnici a v provozu zůstává jen jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a naším dnešním ranním hostem je politik z KDU-ČSL a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, se kterým zase po čase probereme nejenom novinky z Evropského parlamentu, ale taky to, jak si užívá léto. Pane Zdechovský, dobrý den.
1: Krásné dobré dopoledne.
0: Tak co léto, už máte prázdniny v Evropském parlamentu?
1: No už máme prázdniny, naštěstí už máme prázdniny, protože tenhle ten rok byl hodně intenzivní.
0: Zajedete se podívat taky na to vaše oblíbené Broumovsko?
1: No, já už jsem tam byl několikrát, já jsem tam dokonce byl na brigádě asi před 3 týdnama právě s několika Ukrajincema, který jako poděkování za to, že je Česká republika přijala, tak přijeli nám na Broumovsko opravit kapli v Šonově. Mm-hmm. Takže moc krát děkujeme a opravdu můžu říct, že všichni jste zvaní na Broumovsko. Opravuje se tam nejvíc památek v historii. Tolik památek se tam snad opravovalo a stavělo jako za Dizenhofera.
0: My mluvíme o té skupině jedinečných broumovských kostelů, Dizenhoferovských. Mimochodem teď probíhá taky krásný festival Za poklady Broumovska, který hudební festival, který kostely podporuje. Je tam taky vlastně léto otevřených kostelů, kdy se vždycky můžeme přijet
1: podívat. Ano, v úterý a v sobotu všichni jste srdečně zvaní. Opravdu tenhle rok máme historicky největší návštěvnost. Ty lidi opravdu chodí, takže my máme strašnou radost. A ještě musím říct, vážení posluchači Českého rozhlasu, moc krát děkujeme všem, kteří nám posíláte dary. Díky vašim darům a díky tomu, že můžeme spolufinancovat vlastně ty opravy, tak dneska máme vlastně 5 oprav a můžu tady jako v prvním médiu v Královéhradeckém kraji nebo v České republice oznámit, že konečně zachraňujeme poslední kostel, který byl nejvíc zničený, a to jsou Heřmánkovice, kde nám padala střecha a teďka 5. začíná oprava. Takže moc krát děkujem všem, kdo se na tom podíleli, všichni technici, celý farnosti, páter Lanči, prostě všichni, kteří i přispěli státu Evropské unii, ale hlavně obyčejným lidem, který nás podporujete, a ta podpora z celé České republiky je neskutečná, obrovská. Jezdí nám teďka vlastně celý léto turisté z Německa, z Polska a my jsme na to strašně rádi.
0: Jaký je ten jejich stav teda teď? Všude se opravuje, jak jste říkal, já si pamatuju, když tady byl před lety třeba pan farář Lanži poprvé u nás, tak říkal, že to je na spadnutí všechno. Takže se tam udělal opravdu velký kus práce za ty roky i díky těm příspěvkům.
1: Ano, před 12 lety, když jsem tam přišel, tak vlastně 9 z té skupiny 12 kostelů byly v havarijním stavu, plus ty další kostely, které nejsou ty vzácný, ale patří vlastně na to Broumovsko. Dneska můžeme říct, že vlastně se pouštíme vedle exteriéru už i do interiéru a lidi ty se podívat na Vyžňova. To byl opravdu zničený, totálně zničený kostel na hranicích. Dneska ten kostel dostává vlastně novou, bych řekl, fasádu. Budeme opravovat tu kapli v Šonově interiér v příštím roce. Scháníme na to intenzivně peníze. Jsou opravený Martinkovice, ty 2 věže, které byly před tím kostelem, a opravuje se teďka věž kostela Petra a Pavla v Broumově. Takže každý, kdo jste přispěl, protože hodně lidí chodí a zapálí si svíčku v kapli u té vzácné fresky vlastně na faře, tak každý, kdo jste přispěl jenom 20-50 korunama, tak nám se podařilo skrze sponzory a dárce sehnat další, bych řekl, desítky milionů. A díky tomu se spolufinancují ty opravy. A dneska můžu říct, že národní kulturní památky, které nemají ve světě obdoby a které jsou obdivovány ve světě, tak budou opraveny. A z toho mám velikánskou radost. A to vám může udělat dobrou náladu třeba s Českým rozhlasem tohle dopoledne.
0: Který z těch kostelů vy máte nejradši třeba, jestli se to takhle dá říct, protože asi ten vztah máte ke všem.
1: No já miluju vlastně ten příběh toho kostela ve Vyžňově, protože vlastně tam jsme jezdili vždycky s Pavlem Netíkem, což je člověk, který zachránil Václavku, a byl to můj velikánský kamarád a přítel, a s ním prostě jsme vždycky snili o tom, že jednou ten kostel opravíme, a teďka už vidíme, že ta fasáda, ta střecha prostě neteče tam, fasáda se opravuje, a pak se pustíme do interiéru a vždycky vzpomínám na Pavla do nebe a říkám: Pavle, vidíš, ty jsi sice v nebi, ale velký přímluvce, a my to prostě dotáhneme.
0: Říká náš dnešní host,

0: kterým je europoslanec Tomáš Zdechovský. Budeme si povídat i po písničce a zabrousíme třeba i na nějaká vážnější témata, která teď třeba hýbou Evropou v těch posledních dnech a týdnech.
1: Tak se budu těšit.
0: O tom za chvilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu, zvolený za KDU ČSL, který opět po nějakém čase přijal naše pozvání k povídání. Teď asi zamíříme do Španělska, pane europoslanče. Minulý týden jsme všichni sledovali ohromný a nekontrolovaný vlastně příval migrantů do Španělska z Maroka, i když se prý tedy většina z těch 50 tisíc lidí už vrátila zpátky, tak to určitě odhalilo dost velký problém na straně Španělska, vlastně na vnější hranici Evropské unie. Jak je to vůbec možné, že se tohle to stalo, že tam takhle 50 tisíc lidí prostě proudilo nekontrolovaně do Evropské unie vlastně?
1: Tak je to několik důvodů, ale ty tři hlavní bych řekl, že tam bylo rozhodnutí nejvyššího soudu, které říká, že ten, kdo připlave po vodě, tak nemusí být okamžitě vyhoštěn a musí s ním být správní řízení. Druhý je dlouhodobá politika tamní socialistické strany Pedra Sancheze, což je premiér, který vlastně legalizoval už teďka 500 000 nelegálních migrantů a říká, že můžou přijít i jejich rodiny. A třetí důvod je ten, že vlastně i v těch dvou, bych řekl, entitách, dvou městech, v Ceutě a v Melile, kde jsem minulý rok byl na kontrolní misi, tak ty lidi chodí pracovat do těch měst vlastně z Maroka. A tam je výrazně vyšší životní úroveň, asi 3x nebo 4x vyšší, než je vlastně v okolních vesnicích na marocké straně. A když se tyhle ty věci skloubějí do toho pašeráci, který vyberou od těch lidí peníze, tak samozřejmě ty lidi přiběhnou a proběhnou tam. A máte tam 3 ploty. A já to říkám vždycky lidem, ty ploty jsou 6-metrový a ten plot prostě nezastavíte. Jo? Nezastavíte, tam máte vlastně hraniční přechod a ty lidi přeběhli přes hraniční přechod a někteří přeplavali a prostě když se valí 60 tisíc lidí, tak to je nezastavitelný.
0: A takže co s tím udělá Evropa, aby se tohle už neopakovalo?
1: Musíme udělat tlak na Pedra Sancheze, aby Pedro Sanchez zpřísnil migrační politiku, protože pak můžete udělat jakýkoliv migrační pakt a bude k ničemu, pokud on bude tady tím slabým místem, tou achilovou patou té evropské migrační politiky a bude legalizovat nelegální migraci.
0: A má na to Evropská unie páky?
1: Máme těch pák několik, říkám, ten tlak už probíhá, takže uvidíme. Ono ve Španělsku je před volbama a Pedro Sanchez tímhle s tím krokem, myslím, že dostal docela do za uši.
0: Říkal jste, že jste tam byl ve Španělsku na kontrolní misi. Já bych se vrátil k jiné kontrolní misi na Slovensku. Ta byla vlastně před rokem v květnu.
1: Ano.
0: Vyvolala velké ohlasy. Byla to mise kontrolního rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Má to nějaké pokračování? Tam se zjistilo spoustu věcí.
1: Má to pokračování. Zaprvé všechny naše podezření se potvrdily.
0: Takže zneužívání evropských dotací.
1: Ano, zneužívání, taky se tam potvrdila systematická korupce. Ukazuje to i ten nejnovější uzavření toho případu ministra vnitra Šuté Eštoka, který platil svoji cestu do Dubaje údajně v hotovosti ve stovkových, dvoustovkových a pětistovkových bankovkách, které se na Slovensku nevydávají. To znamená, že ty peníze nemohly pocházet z normální činnosti. Ty vám prostě banka nevydá. A další věc, která tam je zajímavá, že vlastně platil za ten zájezd až 5 dní poté, co přiletěl. Takže, milí posluchači Českého rozhlasu, představte si, že byste mohli zaplatit za dovolenou až 5 dní poté, co se vrátíte z této dovolené. No to by byla paráda. Takže to je taková výhovorka, které nikdo nevěří a ukazuje se, že ta systematická korupce mezi vládními politiky je tak velká, že bude potřeba opravdu, aby ten, kdo vyhraje v příštích volbách slovenské volby, začal systematicky proti ní bojovat.
0: Vy jste tu kontrolní misi také dělali na Maltě, v Maďarsku, v Řecku?
1: Ano, a všude jsme byli tvrdí a nekompromisní. I v Řecku nás nesnášeli a nesnášeli nás, jako nesnáší nás část politiků, ale to je prostě nevděčná práce těch, kteří kontrolují vlastně podvody. A jestli někdo prostě na ostrově, kde nežije žádný obyvatel a není žádný zvířectvo, tvrdí, že tam pěstuje banány a pobírá na to dotace, tak se nemůže divit, že přijdeme a že mu potom hrozí až 10 let vězení.
0: Teď další téma, pane Zdechovský, jak vnímáte nedávné rozhodnutí ústavního soudu, že se do aktivních záloh české armády nevrátíte. Jenom připomenu, že ústavní soud definitivně odmítl vaši stížnost proti vyškrtnutí ze seznamu záložníků. Podle soudců je totiž souběh mandátu člena Evropského parlamentu a služby v aktivních zálohách nepřípustný.
1: Já musím říct, že jako správný demokrat respektuji rozhodnutí ústavního soudu. Na druhou stranu můžu říct, že je vtipný, protože hnedka po tom rozhodnutí do týdne jsem obdržel dvě nabídky ze členských států NATO. Oba dva ty státy jsou státy Evropské unie. NATO, abych sloužil jako aktivní záložák u nich po dobu svého mandátu. Takže v České republice sloužit nemůžu a v jiný zemi sloužit můžu. Já to zvažuji, je zase jako důležitý, aby třeba časově to bylo skloubitelné s tím mandátem. Nechci ten mandát jakkoliv ošidit. Na druhou stranu třeba možná budu sloužit jako voják aktivní zálohy v jiné zemi, tam, kde jim to, že jsem europoslanec, skutečně nevadí po dobu svého mandátu. To je taková kuriozita.
0: Co vás čeká v nejbližších dnech? Máte volno, prázdniny teď?
1: Volno, prázdniny, tak říkám, já si dneska jsem si užíval odvíst dceru na její příměstský tábor tady v Hradci Králové, také zdravím do svého oblíbeného hradeckého autoservisu, kde poslouchají Český rozhlas Hradec Králové. Nebudu zmiňovat jeho jméno, ale to, že ráno jsem tam přišel v 7 hodin, teda přiběh a měli zapnutý Český rozhlas Hradec Králové, mě docela příjemně potěšilo.
0: Europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský byl dnes ráno naším hostem a já za to moc děkuju.
1: Také moc krát děkuju za pozvání.
0: Tak tolik z dnešního dobrého rána i ode mě, od Jakuba Šmita. Už za chviličku nás čeká Habaděj s Pavlou Kindernajou, takže ať se vám dál hezky poslouchá vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Já se těším zítra ráno zase, na shledanou.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči projíždějící Novou Pakou musí počítat s dopravními komplikacemi. V Královéhradeckém kraji pokračují žně. Na Pustevnách v Beskydech funguje nové nouzové nocoviště. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 38 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Nové Pace začala dopravní stavba, která komplikuje průjezd městem. Silničáři opravují přibližně půlkilometrový úsek hlavní silnice první třídy číslo 16 v Pražské ulici. Úplná uzavírka potrvá do poloviny října.
3: Úsek vede od křižovatky s ulicemi v Aleji a u Studénky až k podjezdu pod železniční tratí. Podle ředitelství silnic a dálnic je důvodem rekonstrukce značné opotřebení vozovky. Motoristé mají možnost využít objízdnou trasu, která vede po obchvatu Nové Pakuje Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Ani po skončení uzavírky práce úplně neskončí. Od 17. října do 5. listopadu budou silničáři dělat dokončovací práce, ale už za provozu. Sklizeň ozimého ječmene v Královéhradeckém kraji pokročila už k 95% z posečených ploch. Průměrný hektarový výnos je zatím 6,67 tuny, což je srovnatelná hodnota s loňským výsledkem. Sklizeno je přes 88% řepky. Úroda je asi o 400 kg na hektar víc než je republikový průměr, ale stále je to méně než loni. Před sportovním areálem na Beskydských Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
4: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
2: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska.
0: Sport.
2: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Evropský šampionát potrvá až do neděle. Dnes žádný z Čechů nenastoupí.
0: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Velmi vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Zdržení očekávejte v Hradci Králové na městském okruhu i na Gočárově třídě, kde v dopolední špičce housne provoz. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne, už přeje Pavla Kindernajová, čeká nás další slunný den, který se vám ve vysílání pokusíme i trošku ochladit, vyrazíme k vodě. A ve našem vysílání totiž v tomto týdnu postupně představíme i profese, které k letní sezóně neodmyslitelně patří a bez kterých by mnohé prázdninové zážitky vůbec nevznikly. A čím jiným začít než vodáctvím? Já jsem si na vlastní kůži vyzkoušela plavbu po Orlici, měla jsem v plánu jet z Týniště do Krňovic, jenomže se jsme se kochali tak moc, že jsme Krňovice bez mrknutí oka přejeli. A když jsem pak trochu s obavou volala do půjčovny, paní mě v klidu uklidnila: a končíte tedy v Nepasicích nebo pojedete dál? Takže chvíli jsem váhala, jestli to neskusit až do Hradce, ale po 5 hodinách pádlování už ta odvaha přeci jenom chyběla. Tak třeba příště, až nám do těch řek třeba trochu i naprší, což by se opravdu hodilo, viďte. No, detaily o plavbě i o práci v půjčovně lodí vám nabídneme za chvíli. A na co se dál můžete těšit? V naší kuchyni se dnes naučíme připravit záhorácký závitek plněný zelím a šunkou a po 11. hodině otevřeme i radioporadnu, která dnes bude věnovaná olivovému oleji. Naší hostkou bude someliérka olivového oleje, paní inženýrka Eva Hamerová, která umí olej rozlišovat jako víno podle vůně, chuti, odrůdy i místa, kde odlivy vyrostly. Tak se pokusíme něco přiučit. Příjemný poslech.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Fotbaloví otroci nám v těchto dnech dělají obrovskou radost. Jejich skvělé výkony a výsledky sleduje snad celá republika a pod černobílými lízátky panuje fantastická fotbalová horečka. Už tento čtvrtek nás čeká obrovský svátek, vyprodaný zápas proti slavnému tureckému klubu Beşiktaş Istanbul. Pokud se vám na tento čtvrteční zápas nepodařilo sehnat lístky, nemusíte zoufat. Přímý přenos totiž nakonec nabídne stanice Nova Sport. A klub FC Hradec Králové v souvislosti s tímto zápasem vydal i jedno důležité upozornění pro všechny fanoušky. V posledních dnech se totiž objevují překupníci, kteří lístky nabízejí za několikanásobně vyšší ceny. Klub tyto neoficiálně prodané vstupenky aktivně dohledal, bez náhrady stornoval. Nákup na sociálních sítích ale připomíná nebo na inzertních portálech jsou obrovským rizikem a nikdo z nás určitě nechce, aby před branami arény zůstaly stát zklamaní fanoušci nebo plačící dítě nějaké s neplatnou vstupenkou. Nakupujte proto lístky raději na zápasy výhradně přes oficiální kanály klubu. No a teď dobrá zpráva i pro ty z vás, kteří chcete zažít atmosféru přímo v hradecké aréně na vlastní kůži. Na Beşiktaş Istanbul vstupenky nemáme, ale pokud jste pravidelnými posluchači, tak víte, že máme dva lístky na nedělní ligový zápas, kdy FC Hradec Králové přivítá Baník Ostrava. Výkup bude v neděli 9. srpna od 17 hodin a někdo z vás u toho bude a budete to vy, kdo se k nám dovolal. Vítejte, krásné dopoledne.
1: Dobrý den,
0: ženský hlas slyším. Kdo tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Veronika.
0: Veroniko, fandíte, paní Veroniko, fotbalistům. Chodíte? Byli jste pod lízátky, tedy, takže znáte tu situaci. Co říkáte na tu letošní jízdu od roku?
1: No zatím úplně bezvadný. Mm-hmm. Nemá jedinou prohru.
0: No a vy máte ty lístky na turecký Beşiktaş?
1: Ne.
0: Tam se nedostanete, ale fandit určitě bude, takže jste Hradečanda.
1: Nebo
0: v televizi. Ano. Nakonec se to dostalo na ty televizní obrazovky, protože fanoušci plakali a povzbuzovali určité skupiny, aby to odkoupili, tak nakonec se podařilo. Koho vezmete, paní Veroniko, v neděli na otroky?
1: No, to si ještě rozmyslím. Buď půjdu s manželem, anebo s neteří. Oba jsou fanoušci.
0: Si říká, manžel zlobí, možná tak zůstane doma. No, užijte si to, ať to dopadne komukoliv a gratulace ještě jednou. Krásný den, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Léto, slunce, řeka, to je spojení, které v těchto dnech láká k vodě čím dál víc lidí. I já jsem proto na pár hodin vyměnila rozhlasové studio za vodácké pádlo a vydala se vyzkoušet plavbu po naší meandrující Orlici, konkrétně tedy v úseku Stýniště nad Orlicí do Krňovic a dál. I když jsou letní stavy vody velmi nízké, řeku lze kličkováním mezi písčitými plážemi a mělčinami projet. A začátek týdne u vody, to je naprostý balzám na duši. Potkáte jenom pár lodí, všude kolem vás létá spousta vážek, na březích hnízdí ptáci a z toho chládku pod vzrostlými stromy vás zdraví usměvaví lidé i rybáři, který přítomnost vodáku očividně vůbec nevadí. Jak už od nás víte, od víkendu je část Orlice kvůli demolici starého mostu uzavřena. I Lenka Vrbatová z půjčovny lodí doporučuje následující dva týdny jako nástupní místo, tedy právě to zmiňované Týniště nad Orlicí. Před vyplutím jsem se právě s ní, co by letitou vodačkou sešla u řeky.
1: No, tak je to hektičtější. Od rána půjčujeme lodě, odpovídáme na dotazy po telefonu. Člověk musí mít rád práci s lidmi, aby ho to uspokojovalo.
0: Jak vás to napadlo, že se budete věnovat vodáctví?
1: Tak vlastně od malinka nás i rodiče vedli k té vodě, takže vlastně už jsme začali jako děti jezdit na vodu, takže se to tak hezky sešlo. A
0: kolik
1: šlo.
0: Let už to je?
1: No, tak 45.
0: A Orlice to bude možná životní láska nebo nějaká jiná řeka?
1: Orlice určitě životní láska.
0: A už jsme v loděnici? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Můžu si vybrat tu loď? Ne, ze zhora.
2: Jo, jasně, ale nejlepší vždycky takhle ze zhora.
0: Ze zhora.
2: Kladě se otočím, položím na zem.
0: Jakub Svitaná, máte rád vodu asi, že?
2: Jako já určitě, já jezdím od malička, takže já miluju vodu.
0: Aha. Co nás teďka čeká? Tak přišli jsme pro loď.
2: Vyberete pádla dle vejšky. Vejškově mezi bradou a nosem. A do lodě ještě houbu, abyste měli jak vyndat vodu z lodě a nakonec ještě barel.
0: A je to naše.
2: Máte všechno?
0: Tak děkujeme. Spouštíme lodě na vodu. Spouštím. Poprvé Týniště, Krňovice pojedete?
3: Já jo, manželka ne, děti jo.
0: Pětičlenná rodinka. Ano. Co vás přivedlo na Orlici?
3: Dobrodružství.
4: Na Orlici nás přivedlo to, že je to meandrová řeka a máme to kousek a já už jsem jela teďka v červnu, takže jsem to chtěla ukázat i dětem. Jak je to tady hezký.
0: Takže jste východočeška, předpokládám, odkud?
4: S Chrudimi.
0: Děti malé teda?
4: Děti malé, no 10, 8 a 5 let. Očekávání nejsou a uvidíme, jestli se jim to bude líbit a budeme jezdit dál na vodu.
0: Jsou to tři kluci, vidíš?
4: Ano, ano.
5: Tak třeba bychom mohli vidět malý rybičky. Ahoj! Ahoj!
0: Ahoj, tak šťastnou plavbu.
4: Děkujeme.
5: Výborně na koupání.
0: Řeka je velmi klidná, vodáku málo ve všední dny, ale občas nějaké překvapení se přeci jenom objeví, nějaká větev vystoupí. Ahoj, jak se jede dneska řeka?
4: Popalujou se.
0: Dojeli jsme do Nepasic, přejeli jsme, ale Jakub Svitaná pro nás přijel. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Stává se to často, že někdo takhle přejede?
2: Často ne, ale občas se to stane.
0: O to víc zážitku, že?
2: Přesně tak.
0: Že po cestě nabíráme další lidi.
2: Jsme teďka ve Štěnkově.
0: My na sebe máme kliku. Jaké to bylo poprvé na vodě s klukama?
3: Super.
4: Bylo to občas náročné, protože já jsem byla poprvé zadák, takže mi to úplně moc nešlo. Proto jsme možná skončili ve Štěnkovicích a ne v Krňovicích. Umím pádlovat, řízení je trošku náročnější, ale koupali jsme se občas, ale protože nás tlačil čas, aby jsme to stihli ty lodě odevzdat, tak jsme hodně pádlovali. Orlice je krásná, krásné meandry, krásné počasí, takže super.
0: Super.
4: Mějte se, ahoj.
0: Jonášku, jaké to bylo na vodě? Pádloval jsi?
6: Dobře.
0: Dobře.
6: A dobře.
0: A koupali jste se ve vodě?
7: Jo, koupali.
0: Jo, koupali.
6: Jo, a nemoc.
0: Tak pojdeš zase na vodu?
6: Jo.
0: Tak co popřát vodákům ostatním?
2: Ať si užijou vodu. A vidíme se na vodě. Ahoj.
0: Ahoj.
8: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Za chvíli vás naučíme připravovat záhorácký závitek plnění zelí mašunkou. Tuto pochoutku udělá podle výherního receptu po svém šéf kuchař Jaroslav Sapík. Ale teď ještě připomínka našich čtyřnohých přátel. Když vidíme hlavně huňáče, jak musí zvládat vše v kožichu v těchto horkých letních dnech, určitě nám jich je líto, i když on jim ten kožich možná často pomáhá i s termoregulací. Možná víte, že piloti stíhaček, ale některých dopravních letadel mají na sedadlech ovčí kůži, která izoluje, v létě chladí, v zimě hřeje, zabraňuje tomu, aby sedadlo poholcovalo extrémní horko nebo chlad z okolí a vlhkost se díky dutým vláknům přirozeně odvětrává, což pilota udržuje v suchu a snižuje únavu při dlouhých letech. Ovčí kůže, vlna jsou přirozeně nehořlavé, samohasivé, což splňuje přísné letecké bezpečnostní předpisy. Ale to jsem trošku odbočila. Srst psů je určitě jiná než ta ovčí. Hlavně i mnozí psi mají rádi něco, co je ochladí, osvěží, třeba zmrzlinu, jak říkala autorka psí kuchařky Kristýna Šemberová, která nám nabídla i recept.
1: Jednoduchá zmrzka pro vás i pro pejska je rozmixovat jogurt s ovocem a nechat ho zmrazit. A případně pejskům do toho můžete rozmixovat i kuřecí játra. Pak si hlavně nepopleťte formičky.
2: To by asi nám moc nechutnalo, ano. S těmi játry. A ten jogurt může být jakýkoliv, nebo lépe asi bílý?
1: Nejlepší je bílý.
2: Bílý, protože to ochutí to ovoce.
1: Ano, a stejně tak můžete použít i třeba kefír, protože zatímco třeba mléko tráví psy docela špatně, tak když jsou ty mléčné výrobky fermentované, tak jim to vysloveně dělá dobře.
0: Celou radioporadnu s Kristýnou Šemberovou a jejími tipy a recepty samozřejmě najdete už na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz. A dnes po 11. hodině se budeme věnovat olivovému oleji, tak si to určitě nenechte ujít. Hezké úterý spolu s námi.

Deník Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a také šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše při příležitosti speciálního narozeninového

0: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme prvně základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme domácí sádlo, kvalitní.
2: 3-4 lžíce.
1: Ano.
3: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
3: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
3: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
3: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
3: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
3: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
3: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
3: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
3: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky...
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
3: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou... Nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
3: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
3: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To
3: právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
3: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
3: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
3: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
3: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
2: Já jsem v 7. nebi. V 70. Sedmistým.
4: No pokud vás recept zaujal a chcete se také do výšin dostat, najdete ho samozřejmě na stránkách Pochoutkového roku. A v neděli už si připomeneme vítězný recept, půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem.
0: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Pražské léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johana Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně, v kuchyni mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí. A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecká nemocnice otevírá novou robotickou lékárnu. V noci na dnešek byla tropická noc. Meteorologové naměřili až 29 stupňů. Hokejisté Liberce se chystají na sérii přípravných zápasů. Čeká nás polojasnost s teplotami do 39 stupňů. Je úterý 4. srpna. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes otevírá novou lékárnu specializovanou na onkologické pacienty. Nabídne rozšířený sortiment léčiv, dermokosmetiku i automatický skladovací systém s kapacitou až 15 000 balení léků. Zařízení v přízemí původní části onkologického pavilonu vzniklo jako součást jeho celkové modernizace a přístavby za více než 300 milionů korun. Lékárna má těžce nemocným lidem ušetřit cestu do vzdálenějších provozoven, říká ředitel nemocnice Aleš Herman.
2: Máme zvlášť stacionář onkologický, stacionář hematologický. K tomu je připravena ředěna cytostatik, tak aby bylo vše pro ty pacienty po ruce. A poslední střípek do této mozaiky je lékárna zvlášť vyčleněná pro onkologické pacienty. To znamená, pacienti budou tady při východu ze stacionáře, než nastoupí do sanity nebo do svého vozu a pojedou domů.
0: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíce naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Vodovody a kanalizace nainstalovaly v Hradci Králové nové mlhoviště. Umístěné je v jiráskových sadech poblíž floristické školy. Ochlazení v horkých dnech bude kolem jdoucím poskytovat do 16. srpna.
3: Po instalaci pítka u vchodu do jiráskových sadů jde o další způsob, jak hradecké vodárny pomáhají zvládat velká letní horka. Mlhoviště bylo využito už na Mezinárodním divadelním festivale Regiony. Další uplatnění najde na triatlonovém závodě Ironman, kde bude ochlazovat závodníky i diváky. Z Hradce Králové Karolína Vokatá, Český rozhlas.
0: V Libanonu dnes mají den smutku. Země si připomíná 6 let od výbuchu skoro 3000 tun dusičnanu amoného v bejrútském přístavu. Při explozi tehdy zemřelo přes 200 lidí. Více než 7000 bylo zraněných. Vyšetřování případu skončilo v březnu. Spis teď přezkoumává libanonské státní zastupitelství. Sport. Hokejisté Liberce tento týden vstoupí do zápasové přípravy na novou sezónu. Ve čtvrtek v 18 hodin vyzvou Bílí tygři Mladou Boleslav. Útočník Jaroslav Pitlík říká, že všichni v kabině chtějí lepší sezónu než tu uplynulou.
4: Všichni máme v sobě takovou trochu pachu z toho play-off, že jsme mohli dojít ještě dál, takže se tenhle rok určitě chceme zaměřit na to, aby jsme zvládali takový zápasy. A to proto si myslím, že je dobrá, že se dobře připravíme, že to bude fungovat. Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na kruhovém objezdu na příjezdu do Hradce Králové směrem od Všestar máme hlášenou nehodu. Místo je s opatrností průjezdné. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: S Českým rozhlasem Hradec Králové mluvit za chvíli budeme u všestarském archeoparku, kde teď některé děti tráví prázdniny. Další děti nám povyprávějí pro zpestření dopoledne něco o detektivech a určitě si i zahrajeme v naší soutěži tradiční Věřte, nevěřte, která dnes bude o železnici. Kdo má rád mašiny, mohl by být ve výhodě a samozřejmě budeme rádi, když nám o těch svých zážitcích vlakových také něco řeknete. Je úterý 4. srpna. Hezké dopoledne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Nejen prázdninové cestování, ale taky objevování naší nejhlubší historie patří k létu. Naše reportérka Zuzana Boučková je tedy právě teď v terénu a míří do Všestar, kde se koná další ročník oblíbeného příměstského tábora v tamním archeoparku Pravěku. Zuzko, dobré dopoledne a povídej, kde teď konkrétně jsi?
2: Pěkné dopoledne přeji z cesty do Všestar. Právě jsem si přibrzdila u Chlumu. V tom dnešním horkém slunci je tu nádherný výhled do krajiny a příjemně pofukuje. Mimochodem, po cestě jsem si všimla, že tamní nově zrekonstruované muzeum války 1866 má otevřeno. Tak by to vlastně mohl být také takový pěkný tip na letní výlet. Jinak cesta z Hradce Králové do Všestar je opravdu krátká. Je to zhruba 8 kilometrů, takže v autě se klimatizace nestačila ani pořádně rozeběhnout a už jsem téměř na místě.
1: Takže taková příjemná letní projížďka. Proč vlastně tvá dnešní cesta vede právě do Všestarského archeoparku? Čím tě zaujal ten příměstský tábor?
2: Nejvíce se mi líbí, že děti tam zažívají pravěk na vlastní kůži. Letos má tábor podtitul Cesta časem a pravěké záhady a je koncipován jako celotáborová detektivní hra. Děti se mění v detektivy a každý den se přesouvají do jiné epochy. Od doby kamenné přes bronzovou až po železnou. Osobně jsem zvědavá, do jaké epochy se dnes dostanu. Děti by také měly zkoušet mletí obilí na kamenné zrnotěrce, sekání replikami prahistorických seker nebo orbu s dřevěnou motykou. Odpoledne vám určitě povím, jak jim to šlo.
1: No, budeme se na to těšit. Děti na táboře jistě zažijí nejedno dobrodružství, zvláště ta orba s motykou. V tomto horku to mě zaujalo, to bude, myslím, pro ty malé detektivy pořádný test vytrvalosti. Nevím, jestli se tolik bude chtít, ale držíme jim palce. Ty už si vlastně za chvíli na místě, jak si říkala, tak stihneš ještě nasát atmosféru z toho dopoledního programu.
2: Určitě ano, za pár minut už tam budu. Nejvíce se teď dopoledne těším na to, až uvidím táborníky přímo při tvořivých dílnách nebo také při lovu. Na programu totiž mají například i hod oštěpem pomocí pravěkého vrhače. A jak už jsem slíbila, odpoledne vám sdělím autentické dojmy přímo z pravěké vesnice.
1: Slibuje Zuzana Boučková, naše stopařka, tak my děkujeme za ty prvotní informace. Budeme se těšit i na videa, na fotografie. Víš, co by mě zajímalo? Zajímalo by mě, jaké bylo počasí v pravěku. Jak to zvládali ti lidé, jestli to bylo také s těmito tropy nebo ne. No možná zjistíš i tyto zajímavosti.
2: Já to dnes zjistím, slibuji.
1: Děkujeme, těšíme se. Zuzana Boučková, naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 18 minut po 10. hodině, opuštěná raketa společnosti SpaceX míří vysokou rychlostí k měsíci. Už jste to možná mnozí slyšeli. Není potřeba se děsit, nebezpečí nám nehrozí, i když spozornět bychom určitě měli. Horní stupeň rakety, která měří zhruba 12 metrů a váží 4,5 tisíce kilogramů, už zítra, tedy ve středu, neúmyslně narazí do povrchu měsíce, kde vytvoří kráter a vymrští oblak prachu a suti. Tuto událost už netrpělivě vyhlížejí vědci i amatérští astronomové. K nárazu má dojít rychlostí 8700 km za hodinu, což odpovídá 7násobku rychlosti zvuku. Poblíž Einsteinova kráteru to bude na sluncem zalitém západním okraji měsíce. Vzhledem k tomu, že k události dojde v časných ranních hodinách, by ty nejlepší podmínky pro její pozorování měly panovat ve východní části Spojených států a taky Kanady a na většině území Jižní Ameriky, ale myslím, že události z detaily budou sledovat i naše východočeské hvězdárny v Hradci a taky v Trutnově. Přestože vědci z tohoto konkrétního kusu vesmírného odpadu nemají větší obavy, událost upozorňuje na rostoucí hrozbu v podobě stále většího množství objektů hromadících se na oběžné dráze. Detaily nabízí zpravodajský web irozhlas.cz, pokud byste se chtěli podrobněji začíst. Teď už ale i s nejmenšími vydáme se do světa zločinu tentokrát, protože pokud máte rádi detektivní příběhy v knížkách, filmovém plátně nebo v televizi, tak možná víte, že dnes je to přesně 50 let, co ve Francii natočili první díl legendárního seriálu Komisař Moulin. V československé televizi se objevil o pár let později, hlavní postavou inspektora Moulina stvárnil Yves Renier a naše diváky si získal také samozřejmě díky tomu skvělému dabingu v podání Miroslava Moravce. Tak teď se na chvilku vydejme po stopách zločinu s dětmi a taky s Terezou Brázdovou.
1: Kdo je detektiv?
2: Detektiv je ten, kdo něco vyšetřuje, třeba když se něco stalo a takovýhle. Třeba když je někdo mrtvej, tak to je detektiv.
1: Jak vypadá detektiv?
3: No, je hezky oblečený, má klobouk, většinou má brýle, lupu. Když ho někdo požádá o pomoc, tak ten detektiv to musí najít, když je ten detektiv.
1: Může mít i psa třeba?
4: Může. Jo.
2: Může, protože pes může něco vyčmuchat. Protože má čeních, takže čmucha a něco vyhrává díru a třeba tam něco je.
1: Znáte nějakého detektiva?
3: Já ne, protože detektivové už neexistují.
1: Vážně ne?
4: Já jenom ve pohádkách znám.
2: Já znám jenom ve filmu.
1: A to dneska nejsou lupiči?
2: Jsou každý den skoro.
1: A kdo teda po nich pátrá? A kdo je hledá?
2: Detektiv.
5: A takhle to vidíme my.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo jedí už starý muž. Starý muž.
1: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorolog Jiří Drapák už je s námi ve spojení. Pane Drapáku, krásné dopoledne. Já se přiznám, vůbec nevím, pršelo v noci nebo nepršelo. Já mám pocit, že ve dvě ráno něco se přehnalo, že nám to bubunovalo, ale ráno, jak bylo to sucho a vedro, tak jsem si říkala, to se mi možná jenom zdálo. Ta touha po té vodě.
2: Západní cíp toho Klávrického kraje opravdu tam přecházela v noci nějaká bouřka. Tady zasála i Novobídžovsko, to tam taky trošku propošlo.
1: No té vody, kéž by toho přišlo víc, mnozí si možná říkají, protože už i v korytech řek někde to je suchou nohou. Bohužel nevím, jak větráte přes noc. Já vždycky strčím mezi okna ruku a říkám si, mám to okno otevřít, ochladí se, neochladí se. No dřív jsme to otevírali do kořán, do průvanu, ale teď ten průvan pomalu ani nejde udělat. Jak to máte vy?
2: Taky tak. Sice máme otevřený okno, ale moc to nepomáhá.
1: Asi si ani neulevíme dnes, zítra, co je před námi.
2: Bohužel nás pořád čekají ty tropické teploty i tropické noci. Dneska opět ty teploty budou vystupat někam až 36 až 49 stupňů Celsia. Jasno až pojasno. Odpoledne večer se nám opět můžou výjimečně vyskytnout nějaké přehánky nebo i nějaká bouřka. Opět na tom západě kraje by mohla výjimečně být i trochu silná. Takže tam by to mohlo trošku něco popršet malinko, ale asi to ještě moc nebude. A teplot, jak jsem říkal, těch 39 a vítr slabý, promílivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, ale dobré rozstupové podmínky aspoň přes ten den a biostupeň číslo 3, vysoká zátěž.
1: Zítra si neodpočineme od trupu, předpokládám, ještě budeme muset vydržet.
2: Přesně tak, i v noci 24 až 21, takže velice teplá noc. Jasná polojasnost, počátku ještě nějaká ta přehánka nebo bouřka. Zítra by se těch přehánek a bouřek už mohlo vyskytnout i více a mohly by být i silné. Tam by ty teploty byly už oklopet nižší, 34 až 37 stupňů. A vítr slabý, během nepřechodně mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu. Přehánkách a bouřkách potom ten vítr přechodí ze sílí. Zatím to vypadá, že nejvíc těch přehánek a bouřek by bylo ve čtvrtek, kdyby nás už přecházela ta zvlněná studená fronta, tak tam by těch přehánek a bouřek mohlo být více, tam se nám už trošku ochladí, tam by ty teploty byly asi do 31 stupňů a pátek asi takový nejchladnější den, tam ty teploty jsou nějakých 27, 28, tam by už i ubývalo oblačnosti i těch srážek, ale na víkend potom by se nám opět začalo oteplovat a opět bychom se dostávali v neděli na těch tropických 30 stupňů.
1: Kdy to skončí, pane Drapáku, vidíte
2: zatím,
1: to?
2: Zatím konec nevidím.
1: Jeden
2: opět ty teploty zatím vypadají, že by stoupaly pořád, takže tam nějakých přes těch 30, a tady co koukám, čtvrtek nějakých možná 36. No.
1: Tak to nevím, jestli jsem chtěla slyšet teď. Myslím, že mnozí ne, že jsme si říkali, budeme stříhat metr do pátku, no vydržme. Vy jste i změnili, jak jsem koukala, že ta zátěž je velmi vysoká, což nebývalo toto slovo, velmi. Vždycky jsme měli jedničku, dvojku, trojku, mírná, střední, vysoká, teď je velmi vysoká, tak si držme palce. No, podzim také se blíží určitě, tak se na to musíme soustředit. Pane Drapáku, děkujeme za ten výhled, mějte se hezky, naschledanou.
2: Taky mějte hezky, naslyšenou.

0: Je tady dopolední soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové. V dnešním Věřte, nevěřte se vydáme po kolejích. Věřím, že potěšíme všechny milovníky železnice a historických památek. A zahrajeme si o krásnou knihu S kolem kolem Araratu od Jaroslava Dršata. Jaroslava Dršatu znáte z našeho vysílání. I ten příběh, kdy na kole opravdu jezdí velmi daleko, tak myslím příjemné čtení na léto. Pojďte si zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: Už za 4 dny, tedy v sobotu 8. srpna, vyjede z hlavního nádraží v Hradci Králové unikátní nostalgický motoráček s názvem Trautenberg. Pojede přes Hořice, Novou Paku, taky přes Semily až do Tanvaldu, odkud navazuje slavná trať naší horské Zubačky do Kořenova. Určitě mnozí znáte, taky do Harachova vede trať. A k tomuto železničnímu klenotu se bude vázat i zvuková ukázka, takže pozorně poslouchejte.

0: No a teď je otázkou, co jste slyšeli, protože já tvrdím, že to, co jste slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, byl autentický zvuk unikátní historické zubačky při jízdě do kopce. Věříte nebo nevěříte? Patřil neobvyklý zvuk skutečně jízdě na ozubnicové trati? Nebo jste slyšeli něco jiného?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu

0: Kenasi píšu u vás jako typ, jo? Dobře. Mějte se krásně, hezké léto. Naschledanou, naschledanou. Tak další z vás v našem vysílání, jste to vy. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Láďa od Slunce a já tomu věřím.
0: Pan Láďa, máme druhého muže, to není tak obvyklé, to jsme rádi, že se muži zapojují, no přeci jenom téma mašinek. Takže vy věříte, projel jste se nějakou někde, nějakou zubačkou, ať u nás nebo v zahraničí, kde jezdí ještě stále?
1: Právě tam, u toho Tanvaldu.
0: U Tanvaldu jste se projel?
1: Ne, jo. Mm-hmm.
0: No a nejste mašinfíra náhodou?
1: Nejsem mašinfíra.
0: Nejste.
1: K tomu mám daleko.
0: K tomu daleko, ale mašiny máte rád, tak píšu si tedy...
1: Mašiny mám rád.
0: Píšu si, že věříte a máte doma někoho dalšího, kdo miluje, kdo třeba cestuje i s vámi za těmi vlaky. K létu to patří,
1: manželka.
0: Myslím, i to. Manželka, tak kde jste byli naposledy s manželkou vláčkem se projet?
1: Jezdíme do Paty do cukrárny.
0: Aha, vláčkem. No tam je ale dobrá, tam je dobrá zmrzlina, vidíte, v Pace. Tak krásné zmrzlinové léto i vám. Mějte se moc hezky, naschledanou. Naschledanou i vám. A do Třidice ještě někoho zkusíme, kdo se k nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. Jirma se k ním se dovolala. Já vám nevěřím. Já bych věřila, že to bude zubačka, která jede dolů, ale ne nahoru.
0: Jo, takhle, že tam je jako takové ošemetné, že tam je něco jenom pozměněného, že se vám nezdá, že jede zubačka dolů. No dobře. Horská zubačka z Tanvaldu do Kořenova je určitě unikát. Byla jste se tam už podívat někdo?
2: Nikdy.
0: Ani železniční muzeum, projít se kolem tratě?
2: Bylo nic, vláčku je zeď a vnuk, ale tohle teda jde mimo mě.
0: Aha, no je to tam krásné, tak budeme doporučovat, určitě řeknu i detaily po skončení soutěže, ale každopádně si píšu, že nevěříte, že jede dolů vláček. Mějte se moc hezky, zdravíme na Trutnovsko, naschledanou. Další z vás se můžete ještě vyjádřit, co jste to vlastně slyšeli v tom zvuku nebo neslyšeli. Budeme čekat na odpovědi i na mailové adrese studio.hradec@rozhlas.cz.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

A máme tady vyhodnocení dopolední soutěže Rozuzlení dnešní záhady. Před písničkami dvěma jsem vám pustila neobvyklou zvukovou ukázku a tvrdila, že jde o autentický zvuk jízdy historické zubačky. Než si to ještě jednou pustíme, podíváme se na ty reakce, kterých přišlo opravdu hodně, a řekla bych, že víc dnes spekulovali muži, kteří ostražitě poslouchali a typovali. Pan Petr třeba slyšel nějaká auta, říkal, že odhaduje automobilového veterána, nějaký osmiválec doplňoval, až takto se někteří do toho z vás obuli. No, další z těch reakcí, když nahlédneme, pan Michal, zvuk zajímavý, proč ne, věřím. Pan Petr píše, věřím, hradeckou trať miluji, když byl v Meziměstí den železnice, tak jsem historickým vlakem jel, toužím jet do Praskačky, Chlumce nad Cilinou, po dalších městech, to držíme palce, pane Petře. Paní Líba píše také, že věří, že sice není technický typ, ale taková jízda je zážitek, že si pamatuje ještě i páru. Pan Michal věří, že to byla zubačka. Paní Stáně naopak nevěří, připomíná jí to vodní turbínu, protože bydlí vedle mlýna. To je zajímavé, jak se necháváme ovlivňovat těmi zvuky, které slyšíme. Naprosto souhlasím. Paní Markéta ještě připojuje, že jí to nepřipadalo jako zvuk zubačky, ale netroufá si přiřadit. A třeba ještě Marek ze Zlíče píše, že nevěří, protože mu to připadá jako bicí nástroje. A vidíte, měli jste věřit. Byla to pravda pravdoucí. Poslechněme si to ještě jednou. Toto je skutečně zvuk zubačky.

Trošku ty zoubky tam slyšet byly, no nebylo to u nás, bylo to v Rakousku. Přiznávám, reálná nahrávka jízdy unikátního ozubnicového vlaku z alpské zubačky. Úžasný klapavý zvuk ozubeného kola zapadajícího do zubnice uprostřed kolejí funguje tam úplně stejně jako u nás. Takže ano, věřit jste měli, jako například paní Alena, která ještě telefonovala a která říkala, že tam byla několikrát v tom Kořenově, byla ve velké výhodě, tedy musím podotknout, protože ona kousek od Kořenova žije, takže je tam téměř jako doma a zná i tamní krásné muzeum a všem, kteří posloucháte, tak návštěvu vřele doporučuje. Paní Aleno, gratulujeme k výhře. No a doplním tu pozvánku, kdo má rád historické mašiny, tuto sobotu, tedy 8. srpna, si může atmosféru naší nejstrmnější trati užít na vlastní kůži. Přímo z Hradce Králové v 8.04 vyjíždí historický motoráček Trautenberg a dovede vás až do Kořenova. Přímo v Kořenově na vás čeká skvělé muzeum o zubnicové dráhy a taky expozice ve Staré Výtopně. Tam uvidíte ty opravdové historické poklady, třeba unikátní motorové zubačky zvané Rakušan, které u nás dříve sloužily, nebo švýcarský ozubnicový vlak Rovan Zug z roku 1912, který kdysi jezdil až do nejvýše položené stanice v Evropě. Takže Výtopnou vás dokonce provedou průvodčí z motoráčku a pro děti i dospělé tam jezdí i ten parádní důlní vláček. Kdo by měl chuť? Už tuto sobotu.

Policejní hlídky tento týden jsou zaměřené na kontroly na dodržování rychlosti a střízlivosti řidičů, takže na cestách počítejte se zvýšenými kontrolami. Mluvit o tom budeme s detaily v našich dalších zprávách už za 3 minuty. Karolína Davidová řekne víc ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a zveme samozřejmě také k radioporadně po 11. hodině, kdy připomínám, že u nás bude inženýrka Eva Hamerová a zaměříme se na olivový olej. We'll be right back.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na silnicích bude tento týden kontrolovat dodržování pravidel více policistů. Vyhořelou budovu ve Zlíně ve středu převezme demoliční firma. Do safari parku ve Dvoře Králové přišlo od začátku prázdnin více návštěvníků než loni. Čeká nás polojasnost s teplotami do 39 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
5: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
4: Vodáci musí do 16. srpna počítat s uzavřením části Orlice u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice starého obloukového mostu mezi Týništěm a Albrechticemi. Lodě je nutné v místě stavby přenést po pravém břehu po vyznačené trase dlouhé asi 700 metrů. Vodáci by také měli respektovat značení a pokyny pracovníků na stavbě. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčí společnosti Cream, která ji vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Za první polovinu prázdnin navštívil Safari Park ve Dvoře Králové více lidí než ve stejném období loňského roku. Přibylo 6 tisíc návštěvníků. Ti mají podle mluvčího Michala Šťastného také velký zájem o safari.
6: To je i v dlouhodobém kontextu velmi dobrý výsledek a pro nás je potěšující i s ohledem na to, že v posledních týdnech Česko zužovaly vrtochy počasí, nicméně silný program afrických dnů a nebo také vybavenost na extrémní vedra i liáky, kdy se mohou lidé někde schovat, dokazuje, že Safari Park je dobrým cílem za každého počasí. Sport.
4: Fotbalisté Sparty dnes večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání třetího předkola přivítají na Letné Olympique Lyon, který ještě nikdy neporazili. Francouzský klub nastoupí bez českého reprezentanta Pavla Šulce. Ten chybí v nominaci kvůli zánětu kolene. Pokračuje slovenský brankář Lyonu Dominik Graif.
7: Tak samozrejme, Pavel je sklamaný, ako sme my všetci sklamaní, pretože taký hráč nám samozrejme chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie, veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky a bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
4: Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne ve 20 hodin.
3: Počasí.
4: Čeká nás jasno až polojasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách do 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Velmi vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dejte pozor na nehodu v Rychnově v ulici Štemberkova u Kauflandu, kde se srazila dvě auta. Místo je s opatrností průjezdné. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Už za chvíli otevřeme radioporadnu, která možná provoní celé vysílání. Budeme mluvit o olivovém oleji. Pro někoho je to lahvička, kterou vytáhne jen na salát, jiný na něm smaží, peče, přidává ho do polévek, těstovin i moučníků. A pak jsou lidé, kteří si ho dokáží vychutnat skoro jako víno. Podle vůně, chuti, odrůdy oliv i místa, kde vyrostly. Jenomže vybrat takový dobrý olivový olej není vždycky úplně jednoduché. Nápis extra panenský ještě neříká úplně všechno. No, hezká tmavá lahev nemusí nutně znamenat výjimečný obsah a štiplavá chuť v krku nemusí být závada. Budeme tedy zjišťovat, co číst na etiketě, jak olej doma správně uchovat, zda patří jen do studené kuchyně a jestli se na něm dá bez obav smažit. Naším hostem bude inženýrka Eva Hamerová, someliérka olivového oleje. Několik let žila i ve Španělsku, od roku 2013 i podniká v olivovém průmyslu, vzdělávala se na Evropské škole degustace olivového oleje, takže jak sama říká, k olivovému oleji ji přivedlo i spojení cestování, dobrého jídla a španělštiny, tak věřme, zajímavé povídání a my zjistíme zkrátka o oleji víc. Buďte dál s námi.
3: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, kde si dnes posvítíme na olivový olej. Máme ho doma často v kuchyni, ale mnohdy vlastně nevíme, co přesně kupujeme. V obchodě stojíme před regálem, vidíme desítky lahví různé země původu, od stíny zelené i zlaté, nápisy extra virgin, light, bio, early harvest, a člověk nakonec vezme ten, který je zrovna ve slevě nebo má zkrátka tu nejhezčí etiketu. Olivový olej přitom není jen jedna univerzální tekutina. Má svůj původ, odrůdu, dobu sklizně, vůni i chuť. Může připomínat čerstvě posekanou trávu, rajčatové listy, mandle nebo zelené jablko. A někdy nás dokáže i pěkně zaštípat v krku. Takže my jsme moc rádi, že pozvání k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přijala inženýrka Eva Hamerová, která několik let žila ve Španělsku, kde ji olivový olej zaujal natolik, že se začala vzdělávat i v jeho degustaci a absolvovala i Evropskou školu degustace olivového oleje v Madridu a stala se tak someliérkou olivového oleje. Paní Hamerová, vítejte.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Jsme rádi velmi, že jste přijala. Několik let, jak jsem zmiňovala, jste žila v tom Španělsku, tak bylo to právě tamní kuchyní a životem kolem toho jídla, který vás přivedl k tomu olivovému oleji?
2: Určitě ano, protože tam je úplně skvělý, že pokaždý, když si sednete byť na snídani, tak na tom stole je prostě láhev s olivovým olejem a je to prostě místní kultura a je to láska, no.
1: Je to láska. Překvapilo vás něco na tomto olivovém oleji? Určitě ano, za ta léta, co se mu věnujete.
2: Určitě ano, teďka teda si nevybavím zrovna co, ale samozřejmě, kdybych asi tenkrát věděla, co to všechno jako obnáší, tak nevím, jestli bych do toho šla, protože
1: je to práce.
2: Je to hodně zajímavá, ale samozřejmě náročná práce. No.
1: No já si neumím představit ani studium Evropské školy degustace olivového oleje. Jak vypadá takové studium? Ochutnáváte jako someliéři nebo co všechno se tam děje?
2: My jsme tam vlastně byli asi ve třech různých turnusech, vždycky po několika dnech. A zejména se tam teda ochutnává. Zjišťujete pozitivní, negativní atributy toho oleje, pak nějaký ochutnávání. Návky na slepo, potom se učí, jak se to kombinovat s jídlem, aby vynikla ta která ingredience a tak.
1: No je to jako vínový someliér, možná něco podobného, i když mnozí lidé si řeknou, olej je přeci olej, ten se lije na pánev, což dnes vy určitě víte, že se tak neděje zkrátka, že musíme zkoumat jako zákazníci mnohé věci. Na co si dávat největší pozor podle vás?
2: No, tam je problém jako u nákupu v supermarketech to, že vy si ten olej nemůžete ochutnat, nemůžete si k němu přičichnout. Takže i když ten olivový olej v tom supermarketu může být super, tak vy to vlastně jakoby skrz tu láhev nepoznáte, protože ta etiketa vám sice napoví, ale nemusí to úplně odpovídat vlastně té realitě.
1: A co na té etiketě máme hledat?
2: Určitě bych tam hledala zemi původu, aby to bylo vyrobené ideálně v Evropské unii.
1: Proč?
2: Protože ten olej je kvalitnější a hodně často se stává, když se vyrobí jinde, tak se, nebo vyrobí se jinde, nemusí to splňovat úplně ty
1: pravidla
2: a ty požadavky, které má mít. I když třeba výborný olej se vyrábí i v Chile, ale ten se moc teda nedováží. Určitě bych pak koukala na to, aby to byl extrapanenský olivový olej.
1: Co musí splňovat extrapanenský?
2: Extrapanenský olivový olej je vlastně olivová šťáva 100%, není tam nic přidaného, je to lisované za studena a výhradně vlastně mechanickými procesy.
1: Takže to není marketingový název, zkrátka extrapanenský by měl být tou nejvyšší kategorií?
2: Mm-hmm. Je to nejvyšší kategorie a ještě co se týče vlastně té acidity, která udává taky trošku kvalitu toho oleje, tak by extrapanenský měl mít maximálně žádná celá 8 stupně acidity.
1: V čem se liší olej lisovaný z oliv mechanickými postupy od oleje rafinovaného? Je v tom nějaký rozdíl?
2: Ten rafinovaný olej je vlastně už nějakým způsobem znehodnocený, je nějak zahřívaný, vlastně vzniká tím, že když se vyrábí ty panenské oleje, což můžou být extra panenské nebo jenom panenské, bez toho přívlastku extra, tak může vykazovat pak nějaký defekty, může mít pak nějakou vyšší aciditu, může třeba zapáchat nebo...
1: Ale to zase nepoznáme, bohužel.
2: To nepoznáme, ale ono se tomuhle, tomu oleji se říká lampantový většinou. Dřív se používal do olejových lamp, ale nesmí se prodávat samostatně a proto musí projít tím procesem té rafinace, což je takový vlastně jako čištění a pak se následně míchá s těmi panenskými oleji, aby se mohl prodávat.
1: Ale z vašeho pohledu, když tam tedy na etiketě bude rafinovaný, tak spíše ne.
2: Z mýho pohledu ne. Jako, on je zase o něco stabilnější, co se týče vysokých teplot. Jo, takže třeba na smažení je to ekonomičtější varianta, nebo pak ještě ten úplně poslední kategorie olivový olej z pukrutin, který vlastně z těch výlisků při zpracování těch extrapanenských a panenských olivových olejů vznikají a tam se pak musí už přidávat nějaká chemická rozpouštědla, aby se z toho ještě něco jako dostalo.
1: To zní hrozně, že bychom to pak měli užít, že?
2: A rozpouštědla. Ano, ano. Je to prostě, už to není to zdraví, co to má. Co má ten extrapanenský a panenský případně olivový olej. No.
1: Doplňuje someliérka Eva Hamerová. Pokud byste se chtěli také zeptat, máte k dispozici naše telefonní číslo 726 3x46, případně mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, radioporadna je dnes věnována olivovému oleji. Naším hostem je inženýrka Eva Hamerová a vy už se dáváte vědět, že vás radioporadna zaujala, tak vítáme prvního z vás. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, já jsem byl, je to 14 dní tady u nás v Jičíně v Kauflandu. Koupil jsem si olivový olej Franz Josef, země původu Itálie, nevím, jak to na to přišli. Když jsem to přines domů, tak jsem ho otevřel, že udělal manželce salát a byl cítit rybinou. Mm-hmm. Z druhé strany, jak máte etiketu, jako, na kterou nevidíte, jenom když se podíváte, jako,
0: ano.
1: Na tu zadní etiketu, tak tam bylo země původu Itálie, všechno, ale bylo tam, co obsahuje směs olejů. Tak bych se chtěl zeptat, co ta směs olejů znamená.
0: Co to znamená?
1: Mm-hmm.
0: Dobře, dobře, děkujeme za telefonát, pokusíme se zareagovat.
2: Dobrý den, já vás taky zdravím. Co se týče té směsi olejů, tak to je vlastně běžná praxe, protože ne vždycky se prodávají ty oleje jednodruhové. Většinou je to takzvaná kupáž, což je vlastně směs olejů, ale nemusí to automaticky znamenat, že to je jakoby něco horšího. Nicméně pokud byl cítit po rybině, tak je dost možný, že už tam se objevily nějaký defekty. U těch nákupů ze supermarketu je často problém v tom, že i když do toho regálu postavíte fakt skvělý špičkový extrapanenský olivový olej, tak tím, že je to vystavené světlu, teplu, tak ten olej se postupně znehodnocuje. Takže je dost možný, že už tam třeba byl delší dobu a bohužel už jako...
0: Je to daň za to, že v supermarketech je to levnější zkrátka, takže to riziko tam je. Ale pan posluchač zmiňoval země původu Itálie, je to Evropská unie, někdy je tam jeden stát, jedna země a někdy je jich tam víc. Co to konkrétně znamená?
2: Pokud jich je tam víc, tak by to mělo znamenat to, že vlastně ty olivy jsou z různých jako států a pak se to... Občas se stává, že třeba, protože Španělsko je největší producent oliv, a pak to vlastně ostatní státy skupují a stáčejí to ve svém státě a pak si na tu etiketu mohou napsat, že to je vlastně vyrobeno v Itálii, i když ty olivy třeba jsou
0: ze
2: z Řecka nebo z Tuniska a tak dále.
0: No, dobře to říkáte. Španělsko, Řecko, to jsou možná ty nejznámější lokality, kde se olivám věnují celými těmi háji. Mm-hmm. Dá se říct jedna země, kde je to úplně nejlepší? Máte zkušenosti?
2: Určitě se to takhle říct nedá, protože vždycky záleží strašně na té odrůdě, těch odrůd, ze kterých se vyrábí olivový olej, víc než 250 na světě.
0: Pane, jo.
2: Jenom ve Španělsku je jich víc než 200. Samozřejmě jsou nějaký, který se používají častěji na tu výrobu. A každá ta země má nějakou svoji odrůdu, který se daří víc v tom daném podnebí, v tom daném podnebném pásmu. A pak taky záleží na té konkrétní sklizni, na tom, jaký je počasí, kolik je srážek, jaký je sucho a tak dál.
0: Dole, my lajci, jak se v tom máme zorientovat? Není to vůbec jednoduché, vy jste na to několik let studovala, to je jasné. Ale možná bychom měli hledat i datum sklizně, je to tam uvedeno?
2: Datum sklizně, nevím, jestli to je povinnost úplně mít na etiketách, myslím si, že není, ale většinou tam bude datum spotřeby, který je maximálně, se udává 24 měsíců, takže spíš hledat prostě tu dřívější minimální trvanlivost. No.
0: Minimální. Pan Jiří Strutnová napsal, přivezli jsme si z dovolené zelený olej, napsal ještě před naším povídáním, a manželce chutnal, ale mně připadal až příliš ostrý. Je zelený olej vždy lepší než zlatavý? Jak je to s tou barvou?
2: Ta barva není ukazatelem vlastně kvality olivového oleje, i když to může prvně evokovat. Ale tam záleží na tom stádiu zralosti těch oliv, ve kterým se sklízejí. Ten zelený olej je většinou jakoby časněji sklízených těch oliv. Třeba právě ten early harvest, jak jste říkala.
0: Uh-huh.
2: A
0: raná sklizeň.
2: Raná sklizeň nebo první sklizeň se taky říká první olej. A ty olivy jsou vlastně v tom optimálním stádiu zralosti. A jsou hodně zelené. A čím vlastně oni dozrávají, tak... jakoby pochutí jsou jemnější a ten olej získává takovou zlatavější barvu. Takže sezóna začíná někdy kolem října, končí jak kdy, dle počasí, únor, březen, někdy dřív. A vlastně ty oleje z toho února, března už jsou fakt takový hodně do zlata, kdežto ty ze začátku sklizně jsou zelený. A jsou i štiplavější, protože obsahují víc polyfenolů, který vlastně jakoby způsobují tu hořkost, tu pikantnost v tom olivovém oleji.
0: Je to zajímavé, někdo si může myslet, to je zkažené už, mě to nechutná. Máme se řídit tou svojí chutí nebo čím?
2: Určitě ano, jako za mě je potřeba se k tomu propít. Čím je olej hořčí a čím je pikantnější, tím je ve většině případů kvalitnější, ale týká se to vlastně toho obsahu těch antioxidantů, polyfenolů, ale ne každému to chutná. Takže prostě já říkám, moje mamka třeba, ta to nemá úplně ráda, tu štiplavou chuť, tak používá i do salátu ten kupáč, ten jemnější olivový
0: propít
2: olej.
0: Propít se k chutím olivového oleje, to zní velmi zajímavé, ale říkám si také, není možná vůbec žádná ostuda, že pokud zkrátka člověku ta chuť nesedí, takže jde dál a hledá jiný.
2: Určitě ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
5: Mám prostě

0: Someliérka olivového oleje Eva Hamerová je dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové a my tady máme další dotaz po telefonu. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady je Kolář. Já bych měl dotaz mezi extrapanenským a panenským. Jaký je rozdíl?
2: Dobrý den, děkuju, taky vás zdravím.
0: Děkujeme taky za dotaz. My jsme mluvili o tom, že to je ta top kvalita, ten extra panenský, ale když teda to extra odpočítáme, tak je to velký skok kvalitativní?
2: Není to zas tak velký skok, ale nějaký tam je. Oba ty oleje musí být zastudena lisované a oba jsou vlastně ta 100% olivová šťáva, ale ten extra panenský nesmí vykazovat žádné organoleptické defekty. A musí mít tu aciditu do těch žádná celá 8. A ten panenský, ten už může vykazovat nějaké lehké defekty, ale ta acidita je už vyšší, ta je do 2 stupňů.
0: To znamená co? Co to s námi dělá? Je to hůře snesitelné pro střeva? Nebo?
2: Ne. Acidita vlastně není nic společného jako s kyselostí oleje, ale je to laboratorní ukazatel, který nám ukazuje vlastně obsah těch polyfenolů a těch antioxidantů. A čím je nižší, tím je těch oxidantů, antioxidantů a polyfenolů vlastně víc v tom olivovém oleji. Takže a je zdravý jakoby prospěšnější.
0: Zdravější. Zkrátka. Vy to asi poznáte podle chuti jako degustátorka?
2: No, extra panenský od panenského určitě poznám.
0: A my myslíte si, že i my bychom to poznali?
2: No, těžko říct, jako možná časem asi, kdybyste zkoušeli, tak asi jo.
0: Vy jste mi říkala, že při tom vzdělávání, že jste ochutnala opravdu hodně, že jste topili, já nevím, jste topili jak limonádu, ten olej. Já bych se bála, že se mi zrychlí krok, asi mnozí další taky. Takhle to nefunguje.
2: Ne, ten olivový olej, já tady mám zkušenost, že mě to vůbec nic jako nedělá. A nepili jsme to úplně jako limonádu, ale degustovali jsme těch vzorků určitě za ten den jako hodně.
0: Uhum. A jak se degustuje? Jako víno, že poválíte po jazyku a tak?
2: No, tak degustuje se za prvý, aby byl v modrém skle. Většinou to jsou modré skleničky, aby nás právě jakoby nemátla ta barva dopředu.
0: A že vás to psychicky ovlivňuje, ta barva?
2: Aha. Takže vlastně ty degustátoři profesionální vlastně to musí degustovat v modrém skle. Zahřejou si ten olivový olej v ruce na pokojovou teplotu nebo na teplotu těla a mají ho přikrytý hodinářským sklíčkem. Nejdřív vlastně poprvé odkryjou sklíčko a přičuchnou, pak to vlastně vrátí zpátky a vlastně vnímají už vlastně tu vůni, co tam cítí v tom. A po druhý vlastně už nasajou trošku toho oleje do pusy a přidej trošku vzduchu, tak jako procedí mezi zuby, poválí po ústech a spolknou. A vlastně se tam hodnotí spousta věcí, ale jak už jsem říkala, ty pozitivní atributy olivového oleje jsou dva a to je ta hořkost a pikantnost.
0: To zní krásně. Co vy tam všechno cítíte, když takto degustujete? Můžete cítit úplně všechno, na co si vzpomeneme v přírodě?
2: Úplně všechno asi ne, ale většinou u těch ranějších olejů nebo dřívěji sklízených, u těch early harvestů, můžeme cítit třeba čerce posekanou trávu, mandle, listy, rajčat a tak dál. A u těch zralejších oliv, pak už tam jsou třeba cítit banány, jablka a tak dále.
0: Tak kdybychom se do toho chtěli pustit, tak jak na to máme jít? Máme si to zkrátka opravdu také trošičku na lžičce třeba dát do pusy, poválet a zkoušet, co ucítíme?
2: Jo, určitě bych začala třeba čajovou lžičkou, ideálně po ránu a měli byste být úplně vlastně zdraví. Ty degustátoři musí být úplně zdraví a měli by být v tichu úplným a aby vlastně se všechno pořádně rozvinulo. No.
0: A proč musí být zdravý, že by nám to uškodilo, kdybychom nebyli úplně fit?
2: Ne, abyste to správně jako všechno cítili, vnímali, abyste neměli rýmu, abyste neměli nějakou bolest krku a tak dále.
0: No ale jinak ten olivový olej se dá v kuchyni asi použít téměř na cokoliv?
2: Určitě je to velký mýtus, že spousta lidí si myslí, že extrapanenský olivový olej nelze používat do teplé kuchyně, ale je to mýtus.
0: Dá se používat. My si něco k těm receptům určitě také doplníme, ale teď dáme prostor našim posluchačům. Vítejte, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, prosím vás, chtěla bych se jenom zeptat, jestli ta acidita se uvádí na etiketách lahví.
0: Super dotaz, děkujeme moc, děkujeme.
3: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou, je to tam.
2: Dobrý den, ta acidita se dříve uváděla, ale došlo k nějaké legislativní změně, myslím, že to bylo v roce 2012, kdy vlastně ve chvíli, kdy tu acidity výrobce uvede na té etiketě, tak tam musí uvést i další vlastně organoleptický nebo laboratorní hodnoty toho oleje. Takže se tam neuvádí, ale nicméně ta acidita sama o sobě taky vlastně jakoby neudává tu kvalitu toho oleje. Může napovědět, ale třeba ty rafinované oleje po té rafinaci, jak jsme se o nich bavili, tak ty vlastně tím čištěním ztratí veškerý ten zápach, chuť, ale ztratí i ty antioxidanty, ty vitamíny a ta acidita hodně klesne. Tam může být kolem třeba žádná celá tří, ale je to vlastně tekutina bez chuti, bez zápachu. Takže ta acidita není úplně rozhodující faktor.
0: Ale my se musíme každopádně spoléhat na to, že ty oleje procházejí určitou kontrolou v Evropské unii. Určitě proto jste asi doporučovala tyto státy, a že to za nás zkontrolují, že zkrátka extra panenský je opravdu takový a bez toho extra, že ta acidita je tam jiná. Tak je to tak. Naším hostem je Eva Hamerová.

0: Houston v Habadě Českého rozhlasu Hradec Králové a po její skladbě se vracíme zpět do olivové radioporadny, kde jsme se zaměřili se someliérkou olivového oleje Evou Hamerovou právě na olivový olej a směřujeme do té kuchyně, protože i na to jsou tady dotazy. Paní Miluše se ptá, že slyšela, že na smažení jako takové se má používat klasický olivový olej a do salátu pak ten panenský nebo extra panenský olivový. Je to pravda?
1: Samozřejmě můžete, je to určitě ekonomičtější varianta, ale i na tom extra panenském se dá smažit, protože vydrží teploty do nějakých 180 stupňů přibližně, záleží samozřejmě.

0: olivovém oleji toho extra panenského olivového oleje do sebe nenasákne tolik jako jiného olivového oleje nebo jiného oleje.
1: Takže vy byste to doporučila asi úplně na všechno, ať jsou to řízky, ryby nebo i koblihy, zkrátka co nás napadne, i zelenina. Je to
0: určitě,
1: tak?
0: Určitě. My to používáme doma úplně na všechno a i manžela jsem vlastně k tomu nějak přivedla. Tak přivedla, který vlastně byl typický konzument české kuchyně a najednou všechno děláme na oliváči doma.
1: Je to zdravější, prospěšnější určitě. On ten klasický olej, já nevím, mnozí se mu možná snaží už vyhýbat klasický řepkový nebo slunečnicový, ale i z nich jde přeci udělat něco kvalitního, nebo ne? Mm-hmm.
0: Určitě z těch vlastně řepkových olejů jsou určitě i dobré extrapanenské oleje, ale ta výtěžnost té řepky při tom lisování za studena je o hodně nižší než u těch oliv samozřejmě. A tak by nám vlastně pak ta lahvička extrapanenského řepkového oleje stála strašných peněz.
1: Takže proto se možná ani nevyrábí a neseženeme ho. Takže jenom ten olivový olej a je rozdíl, jaký olej vybereme do moučníku a jaký třeba, jakým zalijeme salát?
0: Mm-hmm. Určitě záleží zase na vašich chuťových preferencích. Já třeba do těch moučníků volím nějaké jemnější oleje, buď ty kupáže, anebo třeba od růdu arbekína, která je taková jemnější.
1: Ale odkud? To zase cizí pojmy tady na nás házíte. Mnozí posluchači určitě nebudou znát. Teď
0: to je jedna vlastně z takových těch základních odrůd ze Španělska a původ má v Katalánsku.
1: No, posluchačka Helena z Náchoda se ptá, že dělá v létě rajčatový salát s cibulí a sýrem. Má prý doma jeden olivový olej. Nalít ho až nakonec nebo na něm nejdříve připravit cibulku, když budeme připravovat? Jak byste obyčejný letní salát dochutila vy?
0: Já bych určitě ho použila až za studena nakonec.
1: Máte nějaký jednoduchý recept, kam patří zkrátka ten olivový olej? Neříkejte hlavně, že patří úplně všude. Nějaký jednoduchý, váš oblíbený, jak si poradit, jak si dopřát, protože těch benefitů z toho oleje tam bude asi mnoho.
0: Já jsem si teďka hodně oblíbila letní saláty s ovocem. Třeba teď jsem si dělala s rukolou, s burátou, broskvemi, pekanovými ořechy, balzamikem a právě k tomu jsem přemýšlela, jaký ten olivový olej vybrat. A já jsem chtěla trošku zdůraznit ten kontrast mezi tou sladkostí té broskve a jemností buráty, tak jsem vybrala takový hodně jako pikantní olej od rudu kornikabra a fakt to podtrhlo. Ale zase, kdybych chtěla třeba podpořit sladkost té broskve, tak zase si vyberu jemnější odrůdu. Je to hrozně zajímavý, podle toho, jaký ten olivový olej použijete, tak ten výsledný pokrm má úplně jinou chuť.
1: Máte krásné vzdělání, tedy olivové. Věříme, že ještě se dostane na nějaké další typy v našem vysílání, ale slibovala jsem i skladování, protože mnozí, ať už mají nějaký vymazlený zvláštní odrůdu olivového oleje nebo ten obyčejný, tak co jsou ty nejčastější chyby, které děláme v těch kuchyních při tom uskladnění, když ho máme?
0: Nejčastější chyby jsou určitě položit si olivový olej na linku vedle sporáku, protože teplo, světlo a vzduch jsou pro ten olej takovým jako zabijákem. Kdybyste si nechali lahvičku fakt skvělého olivového oleje na okně několik dní, tak on postupně začne až jako ztrácet barvu, až je skoro transparentní a skoro nebude mít žádnou vůni, žádnou chuť. A tak je lepší to skladovat někde ve špajce nebo ve sklepě, ideálně kolem nějakých 18 stupňů a hodně lidí se mě ptá, jestli skladovat v lednici. On může stuhnout, pak zase roztaje, není to na škodu, vůbec nic to vlastně neničí v tom olivovém oleji. Nemělo by se to dít samozřejmě nějak moc často, ale
1: Ideálně ta špajska, pokud je k dispozici. Špajska,
0: ale když jsou takovýhle vedra, jako jsou teď, tak je určitě lepší ho mít v lednici, než prostě ve 30 stupních někde.
1: Jak jste říkala, teplo, světlo, zabiják olivového ale oleje a možná nejen jeho. Tak snažme se to vydržet všichni společně. My každopádně děkujeme za to osvěžující povídání. Eva Hamerová byla naším dnešním milým hostem. Děkuju za to.
0: Nashledanou. Já moc děkuju. Nashledanou.
2: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci

Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 12 hodin, Habaděj úterní je pomalu ve finále. Zítra, abyste věděli, na co se těšit v naší radioporadně, tak budeme mluvit o chronickém pocení. Bude u nás paní doktorka Eva Chovančíková, se kterou se zaměříme i na medicínské řešení v podobě botoxu, což je takové ošemetné, možná rozporuplné, ale určitě upřesníme, ujasníme a řekneme možnosti, jaké se naskýtají. Teď se nám blíží finále před zprávami a písničkami od srdce, kde budete moci potěšit ty, které máte rádi a kteří třeba v tomto horkém počasí letní potřebují i povzbudit. No ale ještě než se do toho dáme, tak určitě i babská rada, která dnes bude zaměřena na salát.
1: Babské rady.
2: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Kvůli nedostatku vody platí na Rychnovsku zákaz odběru vody z náhonu Alba na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénu. V autě zaparkovaném na Slunci by neměly zůstávat děti ani zvířata. Tenisový turnaj Montrealu uvidí české derby Lehečka Kopřiva a dnešek zůstane tropický s teplotami až 39 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí zakázal odběr vody z náhonu Alba. Zákaz platí do odvolání a týká se například zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut nebo napouštění bazénu. Důvodem jsou nízké průtoky. Český rybářský svaz navíc upozorňuje na možný úhyn ryb.
4: Podle rybářů stýniště nad Orlicí je v náhonu Alba až o 2/3 méně vody. Vysychají proto i některé přítoky, jako například potok v Petrovicích. Nedostatek vody zasáhl také chovné rybníky, kde už rybáři evidují úhyn ryb. Snaží se proto situaci řešit pomocí čerpadel. Další vývoj bude záviset především na tom, jestli v nejbližších dnech zaprší. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Náhon Alba je napájený řekou Bělou a vede z Častolovic do Třebechovic pod Orebem. Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali za první půlku prázdnin 87 letních dětských táborů a 3 samostatná stravovací zařízení využívaná táborníky. V současné sezóně zatím uložili 2 sankce, celkem za 10 000 korun, informovala o tom mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí. Při kontrolách zjistili nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků ve stravování a ve 2 případech v zásobování pitnou vodou. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů může být uvnitř auta po čtvrt hodině až 50 stupňů.
5: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
6: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
7: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
6: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
7: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně x smrti.
6: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Sport.
3: Tenista Vít Kopřiva postoupil do druhého kola turnaje Masters v Montrealu. Domácího Kanaďana Gallarmora porazil 2-0 na sety. Druhé kolo čeká Kopřivu dnes večer našeho času. V českém derby nastoupí proti Jiřímu Lehečkovi. Ve stejné fázi v ženském turnaji v Torontu dnes nastoupí Sára Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek bude hrát proti Polce Švjontekové a Siňaková proti Rakimovové z Uzbekistánu.
1: Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se bude při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánka nebo bouřka. Na západě kraje může být i silná. Teploty vyšplhají na 36 až 39 stupňů, na horách na 27 až 30. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ve Štemberkově ulici v Rychnově nad Kněžnou se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Šťastnou cestu přejeme do druhé poloviny úterního dne s datem 4. srpna. Pokud jste za volantem, pamatujte, mluvili jsme také o policejních kontrolách, takže je zvýšený počet hlídek a kontrolují rychlost a také alkohol, aby všichni dojeli samozřejmě ideálně v pořádku, kam potřebují. A písničkami snad to bude o to příjemnější, pokud zazní vzkazy pro vaše milé, blízké, ať už tu písničku budete chtít poslat kamkoliv, budeme rádi, když dáte vědět, i jak to zvládáte a zkrátka potěšíte spolu s Českým rozhlasem Hradec Králové druhé. U mikrofonu zůstává a příjemné chvíle s rozhlasem přeje Pavla Kindernajová.

0: I have a dream. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půlstoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám u každého.
2: V titulní roli zářil Yves Reniér, u nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistě, nemůže dojít k omilu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: Přátelé, fantastický závěr.
2: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Z našich písemných kontaktů máte k dispozici mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Když kliknete na webové stránky, tam je písničkový formulář na titulní straně hradec.rozhlas.cz. Ten se nám tady taky zobrazuje a kdo není na internetu a nechce se mu ani telefonovat, může poslat stručnou SMS-ku na číslo 900 1104, přičemž do té zprávy je nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec. Za slovem Hradec jedna mezera a pak bez háčku a čárek to, co chcete, aby ve vysílání zaznělo.

0: V horkém letním dni vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové všude, kde posloucháte naše vysílání. Pan Luboš je také s námi. Dobré odpoledne.
1: A já zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy a posluchače. A protože jsem se psem v divočině a potřebovali bychom tady nějakou panenku dvounohou, nezadanou, tak si dáme od...
0: Od Želmana. Želman. Panenku. Panenka. Kdyby tady byla taková panenka, tak doufám, že si zaspíváte v přírodě.
1: Chtělo by to tady nějakou panenku, aby tady s náma byla.
0: Tak držíme palce.
1: V parku.
0: V parku ve dvoře tak Králové jo. Nad Labem. Tak třeba se objeví. Jdeme zpívat, mějte se krásně.
1: Naschledanou. Tak jo, díky, naschle.

Zdravím do rozhlasu, tak začíná další pozdrav. Zahrajte prosím pěknou písničku Haně Dančákové k dnešním 48. narozeninám. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jste s písničkami od srdce, ta následující už bude na přání paní Radky, která píše: nechávám si zahrát pro sebe a také pro všechny, kteří mají rádi Kateřinu Marii Tichou. Jestli ji máte, budu za píseň ráda. Máme ji, paní Radko, potěšíme. Nabídneme Zničenou zem, tedy skladbu, která vypráví o vztahové krizi, o takovém tom křehkém tichu pohádce a pochybnostech. Tady je písnička.

0: No, některé vztahy jsou komplikovanější, o tom zpívá Kateřina Marie Tichá, tak věříme, že písnička potěšila. Teď už ale pozdrav od pana Pavla, který mi říkal, že tam má 35 stupňů uvnitř místnosti. Pane Pavle, dobrý den.
1: No, v karavanu je 35,5, no.
0: Pane, jo, tak to tam moc nepovědete.
1: To je to samý.
0: No právě, no. Vy to moc neprovětráte.
1: Já tam mám průvan, takže jako...
0: Dá se to zvládnout, dá se. Tak osvěžení hledáte i u písniček, nebo jak to máte?
1: Já čtu a teďka tady honím čubínku venku.
0: My slyšíme, jak oddychuje, jak funí, trošičku no zakňourala, potom síru, který vám sežrala, jak jste mi říkala. No. Na to vytrávění. Takže to přátelství se daří mezi vámi no a čubínkou.
1: Já bych chtěl pozdravit všechny pejskaře, ať si dneska nikde netrápěj, hlavně do stínu.
0: No je to jako s námi lidmi.
1: Zítra bude čubince půl roku, no, taky zahrajeme.
0: Dobře, tak si to
1: Milenka,
0: spolu.
1: No.
0: Jo, tak si to spolu užijte. Mějte se krásně.
1: Tak jo, všechny pejskaři.

Český rozhlas Hradec Králové je s vámi 4. srpnový den. Máme úterý 12 hodin 36 minut a další písnička od srdce poletí za Veronikou Hanzlovou, která právě dnes slaví narozeniny. Všechno jen to nejkrásnější k dnešnímu dni k narozeninám přeje Gabriela.

Pan Milan také napsal do Hradeckého rozhlasu, píše, ať zahrajeme všem fanouškům fotbalistů a těm, kteří zkouší naši soutěž o vstupenky na nedělní zápas s ostravským Baníkem, jako on. Píše, že na čtvrteční utkání už vstupenky nesehnal, ale všem, že to moc přeje a rád poslouchá Hradecké vysílání a fandí otrokům spolu s námi. Tak to jsme moc rádi a posíláme na vaše přání jednu fotbalovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, teď ale nevím, jestli paní posluchačka bude chtít do vysílání nebo ne, protože jsme se úplně nedomlouvali. Dobrý den.
1: Dobrý den, no já nemám nic připraveného.
0: Ale to vůbec nemusíte, vy jste mi říkala, že ráda nutná. Posloucháte, že ráda velmi posloucháte naše povídání a zaujalo vás i zámecké. Co máte nejraději, ty zámky vás teď těší v létě?
1: No já poslouchám od rána do večera tohleto rádio.
0: No tak...
1: A ještě večer od 11 do 1.
0: Zkrátka.
1: A teď jsem taková smutná, protože mi zemřel manžel.
0: Je, no tak povzbudíme ale písničkou, povzbudíme, potěšíme trošičku. To léto je náročnější určitě období, tak budeme se dál snažit, aby vám bylo, pokud je to jen trošku v našich silách, trošku dobře. Ano.
1: No, tak já ani nevím, co bych si nechala třeba i sobě zahrát.
0: Karel Gott je tady připravený, máte ho ráda?
1: Ale jo,
0: no tak neříkáte to úplně nadšeně, ale já myslím, že potěšíme i ostatní. Stokrát chválím čas, je tady písnička, tak budeme hledat i s vámi, aby síly stačily do těch dalších dnů. Opatrujte se.
1: Dobře,
0: nashledanou.
1: Moc se tvé

0: Kterou vítám, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Pavlínko. Já bych chtěla v první řadě, ta paní, která byla teď tak smutná, že jí umřel manžel, tak bych ji chtěla trošku povzbudit písničkou a říct jí, aby nebyla smutná, že je krásný počasí a musíme myslet jenom na takové ty pozitivní věci, aby nám bylo dobře. Každý máme něco, každý máme nějaké starosti, problémy, tak ať je ráda, že je trošku zdravá a všechno přejde. A jinak zdravím teda kamarádky Lidušku, Janičku v Bydžově a všechny děvčata v Líčíně, protože se teďko scházíme. Je velký horko, takže jim posílám písničku.
0: Na osvěžení, veďte, ať trošku radosti přichází. Musíme hledat trošička po trošičce a ono to přijde, ale ta vaše podpora pro posluchače je určitě velmi milá a určitě potěšila. I vy se opatrujte a krásné léto.
1: Vy taky, Pavlínko, děkuju moc krásně.

20. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Paní Sylvie je taky s námi. Za pozdravy děkujeme i panu Patrikovi a Jiřímu, který posílá písničku všem řidičům se vzkazem, ať nespěchají, že to za to nestojí. Šťastnou cestu do dalších chvil i s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje i Pavla Kindernajová. A zvuk našemu dalšímu vysílání po zprávách už s vámi bude Alex Minářová, která si dnes bude povídat s hercem Jánem Jaculiakem. Dobrý poslech.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Za 3 hodiny skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Žacléř vylepšuje zázemí pro koupání v rybníku v Prkeném dole. Fotbalisti Sparty vstoupí do boje o ligu mistrů, čeká je francouzský Lyon. A dnešek zůstane slunečný a horký. Teploty se zastaví těsně pod 40. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
6: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
4: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Zájem o koupání v Prkeném dole v Žacléři v tropických dnech stoupá a radnice proto vylepšuje zázemí pro návštěvníky. Pořídila například nové molo pro lepší vstup do vody. Navíc přibyl i žebřík, který chyběl pro pohodlnější výstup.
7: Město navíc objednalo také novou loďku. Jde o stejný typ, který už na vodní ploše byl, ale po 12 letech dosloužil a už nebylo možné ho kvůli bezpečnosti využívat. Nové plavidlo by mělo být k dispozici v následujících dnech. Ze Žacléře Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Sklizeň ozimého ječmene v Královéhradeckém kraji pokročila už k 95% posečených ploch. Průměrný hektarový výnos je zatím přes 6,5 tuny, což je srovnatelná hodnota s loňským výsledkem. Sklizeno je přes 88% řepky. Úroda je asi o 400 kg na hektar větší, než je republikový průměr, ale stále je to méně než v loni.
5: Sport.
4: Fotbalisté pražské Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním třetím předkole na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Duel začne ve 20 hodin. Odveta je na programu za týden ve Francii. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného 4. předkola.
5: Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Na západě kraje mohou být i silné. Teploty vyšplhají na 36 až 39 stupňů. Na horách naměří 27 až 30. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: S
0: Rozmazím vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, pardon, to je z toho úvodu, dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český, dobrý den, zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
0: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
5: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné v Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom som naozaj úplný opak. Čiže vlastně ja musím povedať správne, konvertovať dušu do toho záporáka a potom sa tak vyčistiť. V tých momentoch mi to vadí, ale čo sa týka profesionality a mojej práce, je to veľmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavejšie ako tie, pre mňa osobne, tie kladné postavy, pretože tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka tak. Je pohádka. Áno.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na trhu, a som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítám nahlas, ty věci, a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný, byl jsem na natáčaní, bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho zničí, že
1: sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že půjde ve vašich slepích?
1: Toto je velmi těžká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože je špongia, je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo, keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové své dětské první scénáře.
1: Ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete a jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávám to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, já jsem mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénár té Nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a o takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host. A tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazara.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem, neviem. Ja som dotočil taký teraz veľkofilm. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: A každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo už ani si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nie si v pohode. Ne, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či v Ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme, to pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, jakým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu. Čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste. Že naozaj, že nepustili bez vedomosti, by nás nepustili ďalej. My sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev. Tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne. To neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa akože voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A ty to vlastne, áno, zúručujete všechno.
1: Áno, áno, určite. Áno. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi. Aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušíme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítám od něho knihy, čítám od něho divadelné hry a učím se ho pochopit, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, jako hnevá ma to, že tomu nerozumím, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostanem scénar, keď som robil třeba napríklad toho masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie jako, že fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, no idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo ty myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když jste zmínil teda toho masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava?
1: Existují.
0: Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Ano, existují různé způsoby, teraz to vyvracují některé lidé, akým způsobem jdete na tu postavu. To jsou také různé školy a hovorí, ta nejzákladnější je vlastně Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to jsou ty školy, akým způsobem vnímat. Je jich strašně veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tyto jsou dvě také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnat, Dustin Hoffman je například, že Stanislavského metoda herectva, ano, a Steve McQueen je Michael Čechov. Ano, to sú, ale hrajú, obi dvoch máte rád, ano, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Ano, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten, vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejší, ne?
1: Je, o dosť.
0: Proč si to děláte složitější? Můžete využít tou druhou metodu.
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale niekto ten pocit nemá, preto, a niekto má ten pocit, že táto metóda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako nehovorím, že ktorá je lepšia, horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film. Takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: Se trepat.
1: Áno, áno.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přes Čechy přejdou odpoledne a večer silné bouřky. Meteorologové varují taky před vysokými teplotami. Pokračuje festival Jiráskův Hronov. Divadelníci se dnes můžou ochladit při vodní bitvě. Policie pátrá po seniorovi z České Lípy. A noc bude teplá a bez mraků. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
0: Teploty ale klesnou minimálně, dosahovat můžou až 39 stupňů. I dnes proto platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem na jihu Moravy a v Polabí pak před extrémní. Kvůli suchému počasí taky na většině území dál platí výstraha před požáry. Pořadatelé divadelního festivalu Jiráskův Hronov připravili dnes pro účastníky vodní bitvu. Jde o zpestření, které souvisí s tropickými teplotami. Hasiči přijedou na náměstí v Hronově s cisternou, naplní nádrž a umožní tak zájemcům se v horku ochladit, například pomocí vodních pistolí nebo třeba jen kelímků. Vodní bitva začne v 15 hodin. Zhruba ve 15:45 vás do Hronova vezmeme. Na místě máme reportéra. Takzvaným warm-upem začíná dnes v Josefovské pevnosti další ročník hudebního festivalu Brutal Assault. Do Jaroměře má podle odhadů pořadatelů přijet až 20 000 návštěvníků. Co je v programu čeká, popisuje Zdeněk Konečný z produkčního týmu festivalu.
3: Bych určitě vypíchnul americkou kapelu Body Count v čele s Ice-T, anebo alternativní hrdiny Primus. Náš festival samozřejmě nabízí celou řadu odnoží metalové a temnější muziky, kterou najdete hned na 5 pódiích.
0: Dnešní program začíná ve 14:40. Policie pátrá po seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografii najdete na webu policie. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Po tropickém dni nás čeká i tropická noc. Bude jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s přeháňkami nebo bouřkou. Teploty zůstanou mezi 24 a 21 stupni. Na horách naměří 21 až 18. Zafouká slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Co nás čeká v dalších minutách odpoledního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý den po 14. hodině se tento týden vydáváme na divadelní festival Jiráskův Hronov. Jak jste slyšeli před chvílí ve zprávách, pořadatelé v dnešním horku připravili pro účastníky vodní bitvu, začne v 15 hodin. Nechceme u toho chybět, takže reportér Václav Plecháček se nám tedy dnes výjimečně s festivalovými minutami přihlásí do vysílání až po 15. hodině. Současná vlna veder sužuje i desítky zvířat v zooparku. parku v České Skalici. Ten proto přijal opatření a Karel Sladký zjišťoval víc. Oblíbená divadelní laboratoř v Čapkově Mlýně v Hronově zve tento týden do světa japonského divadla. Víc nám o 14:30 řekne náš dnešní host, mluvčí Muzea Náchodska Tomáš Menec. A čeká nás také další zastávka zámeckého léta. Cíl dnešní zámecké prohlídky nám poví jako vždycky František Kinský. A čeká nás i ohlédnutí za minulými ročníky naší rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Dnes po 18. hodině vám nabídneme záznam gala večera, na kterém se vítězkou za rok 2016 stala herečka Simona Stašová. A k poslechu vás pozveme ještě krátkou ukázkou před 15. hodinou. Zůstaňte s námi. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.
5: Nosím černý brýle.

Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ověření stability a nosnosti plavidla vydlabaného z kmene stromu, zapojení plachty a vyzkoušení jedné z možných pravěkých námořních tras v Egejském moři. To byly cíle další české námořní expedice Monoxylon, tentokrát v pořadí už 5. Replika 8000 let starého neolitického plavidla českých archeologů má délku 11,5 metru a letos člun vezl 22 členů posádky. Experimentovalo se s použitím plachty a ta byla z lipového líka. Podle hradeckého archeologa Radomíra Tichého expedice Monoxylon 5 letos v Egejském moři potvrdila, že mořeplavci v mladší době kamenné nemuseli být zásadním způsobem omezováni počasím. Mohli plachtu při plavbě využívat a v člunu dlabaném z jednoho kusu kmene byli schopni převážet i tuny nákladu, včetně posádky. Expedice plula na přelomu června a července z řeckého přístavu Alexandrupole do přístavu Volos. A letošní výprava překonala také vzdálenostní rekordy expedic Monoxylon. Nejprve za jediný den posádka ve stejném složení urazila 71 kilometrů a o dva dny později 105 kilometrů, a to za 18,5 hodiny. I pátá expedice Monoxylon potvrdila nezastupitelný význam archeologického experimentu. Vědci teď vyhodnocují zaznamenaná data. Nové poznatky přispějí k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. O letošní expedici Monoxylon 5 vznikne také film, dokument, no a člun bude zase jako vždy možné obdivovat v hradeckém archeoparku v Šestary. You got-

0: souvislosti se současnou vlnou veder přijal opatření také zoopark v České Skalici. Zajištění dostatku vody pro zvířata a upravení jídelníčku je teď prioritou jeho zaměstnanců. I pro ně jsou ovšem vysoké teploty, zvlášť u exotických zvířat, po pracovní stránce náročné. S ředitelem zooparku Lubošem Moravcem o aktuální úpravě režimu mluvil kolega Karel Sladký.
1: Není tady zvíře, který by tyhle ty vedra dávalo dobře. Dokonce musím říct, že i krokodýl, který mu se samozřejmě přestane topit v tom teráriu, kde má standardně kolem nějakých 30 stupňů, tak jsou tyhle vedra, jak mu to vyloze na 36, 37 a jsou zalezlí v té vodě, kterou chladíme. I na ně je prostě teplo.
2: Vy jste říkal, vkropíme více vody pro zvířata, upravujete jim nějaký jídelníček?
1: Samozřejmě ubíráme nějakým způsobem ty obiloviny, spíš jdeme do nějakých zelenin, do ovoce a tohohle, z čeho se i svým způsobem napijou. Co se týká třeba táku sov, tak ty sovy nám nepijou, ty přirozeně prostě tu vodu nepijou, jo? Takže o to víc se snažíme jim tam nějakým způsobem ty mlhoviště zpřístupnit třeba pro ně celý den nebo něco, aby prostě aspoň dýchali tu vodu nebo něco, jo. Až tady třeba máme víra mléčního, který je z Afriky, tak fakt jako na něj taky je teplo, jo. On už je nějakým způsobem si zvyknul na to, tady je evropský podnebí a když vylejtnou 40, tak je to prostě masakr, no. To je
2: to hodně. Z Afriky padá.
1: Padá, nechce se mu, je líný, chodí tam, zebluje, no prostě není to pro ty zvířata prostě ideální, ale snažíme se opravdu tím kropením, anebo třeba servalům se dává vytráček, aby lustovali, jo, takže snažíme se jim to nějakým způsobem zpříjemnit, ačkoliv krát my padáme, tak ale pro ty zvířata prostě ještě do posledního nějakého tažený svýho tady dáváme kompletní servis.
2: Já jsem viděl, že se tady budují nové klece, budou nová místa.
1: Pak, když to všechno dopadne, tak by se tady měli v brzký době objevit kočkodaní brazovi. Je to krásná velká opice s takovým červeným límcem na těle. Úžasná věc, měla by tady být skupina asi 4 kočkodanů, kteří jsou socializovaní a v podstatě by tady měli nějakým způsobem se úplně bez jakéhokoliv problému začlenit do toho zvířecího gengu, který tady máme.
3: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Hradec Králové vám dělá společnost v úterý 4. srpna a oblíbená divadelní laboratoř v Čapkově mlýně v Hronově zve tento týden do světa japonského divadla. A nejen to chystá na srpnové dny Muzeum Náchodská a jeho mluvčí Tomáš Menec je hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Tomáši, divadelní laboratoř Stará papírna Čapkův mlýn v Hronově se stala populární každoroční letní stálicí. Už po čtvrté.
1: Je to tak, máme čtvrtý ročník, každý rok se snažíme dělat něco trošku jiného. Jak jste říkal, letos jsme to zaměřili na japonské divadlo Kamishibai, takže v průběhu celého týdne si tvoříme kulisy, scénu, loutky společně s dětmi, kteří k nám chodí, někteří jenom jeden den, někteří na celý týden.
0: To jsou děti odkud?
1: Jsou to děti z celé republiky, kteří navštíví Rásku Hronov. Nejsou to jenom místní, ale opravdu ze všech koutů republiky.
0: No a kolik jich pojme Stará papírna?
1: Vejde se nám jich tam celkem dost. Já si myslím, že včera jsme byli tak na polovině kapacity, takže
0: a proč Japonsko? Proč Japonsko? Tak složité divadlo, tolik toho musíte vysvětlovat kolem toho.
1: Ono to nemá asi žádný úplně speciální důvod, ale přišlo nám to takové hezké, tradiční, protože vlastně v Japonsku ti divadelníci objíždí vesnici na kole v létě, hrají přímo na návsi, mají divadelko přidělané na držáku kola, takže aby si děti mohly něco odnést, tak přesně takový divadelko si u nás vyrobí.
0: Taková jiná forma kočovného divadla, než jsme zvyklí u nás.
1: Tak.
0: Tak vy jste vlastně na to Japonsko zaměřili celý ten týden, všechny ty dílny od pondělí do pátku. Mm-hmm. Včera jste začali. Čím jste začali?
1: Začali jsme tvořit vlastně příběh. Udělali jsme si scénář z ručního papíru, který tam vyrábíme. Začali jsme si tvořit jednotlivé scény a dnes to pokračovalo právě výrobou toho divadelního rámu.
0: A dál to bude jak? Co má být výstupem teda ten pátek?
1: Výstupem má být vlastně celé divadlo. Zítra budeme vyrábět různé loutky, ať už z papíru, z látek, z kartonu, z čehokoliv budou děti chtít. Pak budeme vyrábět takové tradiční japonské tahákové karty a svolávací klapky.
0: Co to je?
1: To jsou takové klapky, protože divadelníci v Japonsku, když přijali právě do té vesnice, tak aby svolali všechny děti v okolí, tak začali bouchat dřevěnými klapkami o sebe.
0: Nikoli takže do traverzy, jako tady u nás.
1: Je to tak, takže to jsou vlastně dvě dřevěné klapky spojené provazem a to takže si tam děti vyrobí.
0: Takže takové větší, jakoby japonské kastaněty, dá se říct.
1: Dá se to tak říct.
0: Dobře. No a v pátek tak měli byste potom vyjít na světlo s tím, co jste všechno vytvořili, ne?
1: Je to tak, budeme dělat divadelní představení pro rodiče a jakýkoliv doprovod, kdo se přijde podívat.
0: No a to musíte někdy taky nacvičit.
1: Mm-hmm. V pátek dopoledne budeme mít nejprve generálku a potom samotné představení.
0: A vy tvoříte jedno divadlo všichni dohromady, nebo si každý tvoří svoje divadlo?
1: Každý si tvoří vlastní divadlo, takže těch divadelních představení v pátek budeme mít víc.
0: V jakých časech se divadelní laboratoř ve Staré papírně Čapkově mlýně vlastně koná v Hronově?
1: Máme to vlastně každý den od 10 do 13 hodin.
0: A může přijít tedy opravdu?
1: Může přijít úplně kdokoliv.
0: Kdo chce, třeba jenom na chvilku.
1: Třeba jenom na chvilku.
0: Na jeden den, na chvilku, kdo chce.
1: Každý je vítaný.
0: Děti nebo i nějaký dospělák?
1: Je to primárně pro děti, ale i dospělí si tam s námi užijí, takže když přijdou, tak i oni si můžou vyrobit své divadlo.
0: Máte nějaké opravdu věrné fanoušky?
1: Mm-hmm. Máme jednu rodinu, která tam k nám chodí od prvního ročníku, takže letos už tam jsou po čtvrté a chodí vlastně celý týden vždycky.
0: Takže asi se jim to moc líbí. Tak to je jeden z tipů, jak strávit úžasně volný čas od Muzea Náchodská v těchto srpnových dnech, ale zdaleka ne jediný teda, protože Muzeum Náchodská má několik poboček na celém tom regionu a chystáte tam toho víc.
1: Mm-hmm. My máme ten program opravdu nabitý, teďkon v nejbližší době nás čeká velmi zajímavá akce, letos vlastně poprvé budeme pozorovat částečné zatmění slunce na pevnosti Dobrošov. Takže když návštěvníci přijdou, tak si můžou poslechnout nejprve přednášku o světelném znečištění, potom půjdeme k pěchotnímu srubu Můstek, kde budeme pozorovat samotné zatmění slunce a poté bude i noční prohlídka tvrze.
0: Takže nejlépe takovou akci konat v momentě, kdy se zatmění slunce opravdu koná a
1: je
0: bude to
1: tak,
0: kdy teda?
1: A je to ve středu 12. srpna.
0: 12. srpna, od kdy to bude vidět?
1: Vlastně od 17.30 máme přednášku a v 19.15 začne to samotné pozorování.
0: Zase přijít může, kdo chce?
1: Přijít může, kdo chce. Je tam jenom kapacita omezená na tu přednášku, takže kdyby si chtěl někdo poslechnout přednášku, tak doporučujeme vstupenky zakoupit online přímo na webu pevnosti Dobrošov.
0: Že pozorování zatmění slunce z pevnosti Dobrošov a další tip, který byste nám dal, třeba kdyby se trošku dalo ochladit.
1: Mm-hmm. Tak ochladit se dá na spoustě míst u nás, i na tom Dobrošově, ale další je třeba Polický klášter, kde není takové teplo jako venku a my tam děláme noční prohlídky. Tradičně je děláme třikrát za rok. Jednu už letos máme za sebou a další nás čeká 28. srpna a 25. září, vždycky od 8 hodin večer. A je to asi dvouhodinová komentovaná prohlídka s naším historikem Honzou Tůmou. A projdeme si jak venkovní prostory, tak vnitřní prostory kláštera, půjdeme se pak do klášterního kostela, do Opatova bytu. Takže to je určitě zajímavé a je to taky taková stálice v naší nabídce.
0: A to jsou všechno akce navíc k tomu všemu, co máte v různých svých objektech k vidění, výstavě a tak dál. Takže
1: je tak.
0: Jednoduše asi nejlepší rada je podívat se na web Muzea Náchodska.
1: Přesně tak, muzeumnáchodska.cz, tam najdete všechny informace.
0: Podle toho, kde zrovna lidé jsou třeba na dovolené na výletě, tak aby věděli, kam můžou zajít a co Muzeum Náchodska připravilo. Jenom něco málo z toho nám tady pověděl mluvčí Tomáš Menec. Děkujeme. No a šťastnou cestu zpátky do papírny Hronovské, protože jste u vlastně divadelní laboratoře od začátku až do konce jako lektor. Takže nás těší, že jste si dneska udělali ještě i výlet do Českého rozhlasu.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Hezký den.
1: Hezký den.

0: ze kterého vybíhají do všech světových stran Lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
2: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
1: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
2: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v tuhle kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
1: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
2: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
1: Což byl jeden z majitelů zámku.
2: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
1: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
2: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
1: Tomuto pokoji se říká zlatý.
2: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
1: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
2: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
1: A pochopitelně porcelán.
2: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
1: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
2: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto. Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův v Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte záznam gala večera, na kterém se vítězkou šarmantní osobnosti 2016 stala herečka Simona Stašová. Hned při příchodu na pódium tehdy zmiňovala, že do Hradce Králové jezdí často.
1: Já to tady mám moc ráda, protože samozřejmě taky v Hradci Králové hraju velmi často a vždycky máme plno. A já si dokonce říkám, že mě ty moje faninky z toho divadla sem na to pódium dostali. Za to já jim hrozně děkuju, protože jsem si říkala, šarmantní. Já si to pamatuju, když jsem byla hodně malá, ještě jsem neměla partnera, tak moje babička, která mě chtěla někoho dohodit, tak říkala, ty Simonko, ten kluk je takovej šarmantní. A tak já si to zapamatovala, ale vždycky, když mi ho opak ukázala, tak on opravdu měl tak, jako byl nagelovaný a tohleto, takže jako pro mě šarmantní je strašně jako takový úctyhodný. A tak si říkám, kde já jsem se tady tak sebrala. A to je velmi příjemný a určitě to bude díky divadlu, protože my brousíme český krajiny. Skutečně jsem 22krát do měsíce na jevišti, takže děkuju všem faninkám.
2: No, právě, vy pořád děkujete faninkám.
1: No, protože oni ty ženský za mnou jdou, to já vím, protože chodí pořád dokola na některé představení a je mi to úplně jasný, proč jsem se tady objevila mezi panem profesorem Pirkem a samozřejmě Honzou Přehučelem a přijde ještě Standa Zindulka a pro mě to jsou šarmantní lidi. Takhle babička by si bývala přála, abych já se právě ocitla mezi takovými šarmantními lidmi, takže se jí to teďko podařilo, tak ona to určitě ze zhora vidí.
0: Říká herečka Simona Stašová, stala se šarmantní osobností 2016. Záznam gala večera vám nabídneme dnes po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Meteorologové vyhlásili v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Na státní zámky v Královéhradeckém kraji přišlo v první polovině prázdnin víc lidí než v loni. Tenisový turnaj Montrealu uvidí české derby, Lehečka, Kopřiva a noc bude teplá a bez mraků. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Památky ve správě Národního památkového ústavu v našem kraji zaznamenaly letos v červenci vyšší návštěvnost než ve stejném období před rokem. Pětici památek navštívilo téměř 48 tisíc lidí, což je zhruba o 7% víc než loni. Největší nárůst mají zámky v Náchodě a Opočně.
6: Nejvíc návštěvníků během první poloviny prázdnin přivítal zámek Opočno s téměř 12 tisíci lidmi. Výrazně vzrostla také návštěvnost státního zámku Náchod, kam přijelo o více než 2000 návštěvníků víc než v loni. Mírný pokles naopak zaznamenaly Ratibořice, Kuks a Hrádek u Nechanic. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Advokát a emeritní soudce ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
7: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
4: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zranění žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Při střelbě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí. 25 lidí střelec zranil.
5: Sport.
4: České tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Lehečku čeká ve druhém kole na turnaji v Masters v Montrealu české derby. Duel začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se představí dnes také dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Šionteková a Kateřina Siňaková nastoupí proti Rakimovové z Uzbekistánu.
5: Počasí.
4: Po tropickém dni nás čeká i tropická noc. Bude jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s přeháňkami nebo bouřkou. Teploty zůstanou mezi 24 a 21 stupni. Na horách naměří 21 až 18. Zafouká slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hradci Králové blokuje srážka dvou osobních aut jeden jízdní pruh ve Střelecké ulici. Je to u křižovatky s Gočárovou třídou, projíždějte tam opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a přejeme vám po 15. hodině pěkné úterní odpoledne. Naše reportérka Zuzana Boučková strávila dnešní den ve Všestarech, sledovala ruch na příměstském táboře v tamním archeoparku a tak se tam za chvíli podíváme. A vezmeme vás také na divadelní festival do Hronova. Návštěvníkům ho dnes zpestří pořadatelé vodní bitvou na náměstí. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové letos čeká mimořádná událost otevření nového kampusu, prvního svého druhu v Česku. Propojí výuku zdravotnických, farmaceutických a biomedicínských oborů nejen organizačně, ale i prostorově a zajímala se o to kolegyně Vlaďka Vildová. Uslyšíte před 15:30. No a Radiobazar přijde na řadu potom. Hezký poslech.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se vracíme k prázdninovému dobrodružství, protože reportérka Zuzana Boučková dnešní den tráví ve Všestarech, kde sleduje ruch na příměstském táboře v tamním archeoparku pravěku. Dobré odpoledne, Zuzano, zdravíme.
2: Přeji sluné a pořádně divoké odpoledne tady ze Všestar.
1: No, my tady v rozhlasovém studiu taky padáme horkem, ale vy tam prý dnes cestujete časem. Tak jaké to je? V pravěku jste?
2: Ano, od počátku i vzhledem k tomuto počasí musím říct, že dětská energie je neuvěřitelná a všichni se tu skvěle baví. Mám ale pro vás jednu důležitou klimatickou zprávu. My se tu dnes s dětmi nacházíme v pozdní době kamenné a jak všichni víme z dějepisu, v téhle epoše už se na zemi začínalo ochlazovat. No, škoda jen, že to k nám do Všestar ještě nedorazilo a máme tu pořádných 38 stupňů, ale mezi námi dětem to vůbec nevadí. Zrovna kolem mě pobíhá tlupa malých pravěkých detektivů, kteří vyměnili mobily za kousky hlíny a kamene a v autentické pravěké vesnici to doslova žije.
1: Dopoledne děti měly na programu lov a zkoušku obratnosti, o tom si mluvila ve vysílání, tak jak jim šlo schánění pravěké večeře v tomhle horkém počasí?
2: Jednoduše řečeno, byla to skvělá a veselá podívaná. Dopoledne se učili lovit a jako hlavní terč jim posloužila slaměná koza. Střílelo se z luku a šípu, učili se zacházet s prakem a hlavně házeli do dálky bolou. To jsou takové ty propojené kameny na provazech, kterými se odchytává zvěř. Slaměná koza to naštěstí bez úhony přežila a děti z toho měli obrovskou radost. A protože lov byl náročný, za odměnu si ještě v tomto týdnu upečou vlastní placky podle pravěkých receptů.
1: Odpoledne se teda už ti malí lovci asi sklidnili, přišli na nějaké klidnější tvoření, nebo co dělají teď během týdne, co je potom ještě čeká?
2: Přesně tak, trošku se sklidnili. Odpoledne patří totiž tady vždy řemeslům a tvořivým dílnám. Děti nejen dnes, ale i v průběhu týdne s obrovským soustředěním tvarují nádoby z keramické hlíny. Brousí kameny a učí se základy tkaní. A to je teprve začátek. Také čeká mletí pšenice na zrnotěrkách, orba s dřevěnou motykou, opracování dřeva replikami sekér a pro ty nejodvážnější je tu dokonce i noční bojovka s přenocováním přímo zde v areálu. Vůbec se nedivím, že se jim odtud nechce domů.
1: Taky se nedivím. A to by se chce, Zuzano.
2: Ne, mně se taky nechce, je tu krásně.
1: Zuzaně
2: a mají
1: Boučkové
2: tu skvělé rozprašovače.
1: Ano, takovou tu mlhu vodní, kterou
2: ano,
1: asi
2: tak,
1: se s ní jejíž pomocí se daří lépe přežívat to vedro. Tak Zuzaně Boučkové děkujeme za informace z Archeoparku Všestary. No a pro vás, naše posluchače, doplníme, že Zuzka Boučková v Archeoparku zase všechno fotila a natáčela. Takže Zuzko, fotky a videa z dnešního lovu na slaměnou kozu.
2: Bude, vše bude. Budou nádherné fotky i videa.
1: Na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme, pozdravuj ty malé lovce. Naslyšenou.
2: Budu a děkuji. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: No a my míříme na divadelní festival do Hronova. Kvůli vedrům dnes pořadatelé Jiráskova Hronova připravili jako zpestření a osvěžení vodní bitvu. A na náměstí je u toho reportér Václav Klecháček.
2: Hezký den, hasiči přijeli s cisternou, naplnili dvě kádě, které jsou od sebe asi 10 metrů. Na obou stranách se okamžitě objevily vlastně skupinky připravené bojovat proti sobě. To všechno za zvuku hudby z filmu Piráti z Karibiku. Ta samotná vodní bitva začala asi 4 minutky zpátky. Někteří mají v ruce kelímky, jiní třeba vodní pistole. Kdo vyhrává, to nedokážu posoudit. Jisté je, že suchý už není prakticky nikdo, možná snad jenom já. Já se tady zbaběle ukrývám právě za tou hasičskou cisternou.
1: No, protože s mokrým mikrofonem by si toho moc neodvysílal. Václave, když pomineme tu vodní bitvu, která tam teď zuří, a my to teda slyšíme velmi dobře ve vysílání, co dneska nabízí program Jiráskova Hronova, jestli tě uslyšíme?
2: Já si popojdu malinko, právě teď začíná tady v Jiráskově divadle hned vedle mě víc než hodinu a půl dlouhé komponované pásmo Tanec a otevřeno Kolín. Jinou kratší verzi můžou lidé odpoledne a večer vidět v sále Josefa Čapka. Jde o různá vystoupení nominovaná z přehlídek scénického tance nebo třeba pantomimy. V Sokolovně už dnes lidé mohli vidět, co šeptá voda v podání mladých divadelníků z Českých Budějovic. Kdo nestihl, tak může zajít na reprízu, ta začíná zhruba za hodinku. Na Zimním stadionu tak právě teď je v plném proudu experimentální divadlo v podání brněnského střediska volného času Mámení Lužánky s názvem Mariša aneb kůň není člověk a člověk není kůň, čili debilav. Repríza je v 17.15 a 19.30. No a co se týká doprovodného programu v parku Aloise Jiráska, tak teď na velké stage loutková rytířská komedie na motivy středověké francouzské legendy. Na té malé stage dnes zájemci uvidí třeba autorskou poezii. No a chybět samozřejmě v parku večer nebudou ani 4 koncerty.
1: Kromě té dnešní vodní bitvy je letošní 96. ročník festivalu Ochotnického divadla v Hronově něčím výjimečný?
2: No, ptal jsem se na to, podle ředitele festivalu se letos zatím nic výjimečného nestalo, to samé mi před chvilkou potvrdili taky v informačním centru, jen se tam shodli, že letos řeší o něco méně problematických situací souvisejících s ubytováním. Ty kapacity jsou sice v Hronově i okolí prakticky zaplněné, ale organizátorky se i tak snaží vždycky lidem přespání zajistit, ale to ubylo takových těch nočních telefonátů žádajících ubytování, možná je to i díky tomu počasí, které skutečně dovoluje přespat prakticky kdekoliv.
1: Tak na Jiráskově Hronově na náměstí úvodní bitvy je reportér Václav Klecháček. Děkujeme za informace i o programu. No a až to vypneš, Václav, jak se běž taky trošku zabojovat?
2: Jdu se tam postavit, hasiči už teď spustili i vodní dělo, takže zasažen bude prakticky každý, kdo se pokusí dostat do divadla.
1: I Václav Klecháček, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové se stala první nově založenou vysokou školou po druhé světové válce. Dnes je to prestižní vysoká škola, kterou letos čeká mimořádná událost. Na dohled je otevření nového kampusu, prvního svého druhu v České republice. Propojí výuku zdravotnických, farmaceutických a biomedicínských oborů nejen organizačně, ale i prostorově. Co se tedy za dveřmi Lékařské fakulty děje právě teď, v létě? O to se zajímala kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Já jsem teď v budově Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici v Hradci Králové. Proti mně sedí děkan této fakulty Jiří Mandiák.
2: Dobrý den.
1: Co se tady o prázdninách za zdánlivě zavřenými dveřmi děje?
2: Lékařská fakulta není nikdy zavřená a vždycky se tady něco děje. Není to škola, kterou 30. června zavřeme a 1. září otevřeme. Zaměstnanci, kteří tady dále fungují, tak pracují na svých administrativních úkolech, výukových úkolech a samozřejmě výzkumných. Probíhají další a další kola zkoušek opravné. Nevyučujeme, to je pravda. No a samozřejmě naši pracovníci, pokud nemají dovolenou, tak musí pracovat. A letošní léto ještě je specifické v tom, že tyto letní měsíce věnujeme stěhování této budovy všech pracovišť do nového kampusu a když se nám všechno podaří, tak jak bychom si přáli, tak veškeré stěhování proběhne právě v letních měsících dodatečně pak i v září a od 1. října bychom chtěli oficiálně otevřít náš kampus plnému provozu.
1: Pomáhají vám v tom stěhování i studenti nebo jste si někoho najali?
2: Najali jsme vysoutěženou profesionální firmu a pomáhají zaměstnanci, studenti nepomáhají. Studenti se musí věnovat studiu, případně prázdninovým praxím a relaxaci k tomu, aby nabrali sílu na příští rok.
1: Co vaše léto? Co vaše dovolená?
2: Samozřejmě, jako každý jiný, čerpám dovolenou, jak můžu, jak mi to pracovní povinnosti dovolí. Část dovolené už jsem vyčerpal, část ještě mám před sebou a mezi tím se snažím fungovat tady a v nemocnici, tak jak je potřeba.
1: A už jste někdy alespoň mohl trochu vydechnout, nový vítr do plachet trochu nachytat?
2: Nový vítr do plachet jsem nachytal v Lábry, kde jsme byli s manželkou na týdenní dovolené, takže tam se snadno ten vítr chytá. Určitě ještě plánuji další dovolenou. Doufám, že i v těch dalších etapách načerpám další sílu, bude-li potřeba.
1: A teď se ještě podíváme ke kampusu. Jak jste říkal, 1. října, stihne se to.
2: Stihne, musí se to stihnout. My jsme kolaudovali stavbu, což je z mého pohledu příjemný zázrak. Převzali jsme v červnu budovy, které jsou zde. Samozřejmě ne vše je dokončeno, takže v těchto měsících, jak už jsem zmiňoval, se stěhujeme a samozřejmě i farmaceutická fakulta, která v tomto kampusu bude s námi tyto prostory sdílet. Ale zároveň tam ještě probíhají dokončovací práce stavebních firem, dostěhovává se nábytek zařízení, takže teď je to tam velmi složité, ale musíme zahájit ten nový akademický rok nejenom z těch praktických a logistických důvodů, ale i z takových těch společenských důvodů v novém, tak jak si přejeme.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Vítejte v dnešním radiobazaru. Telefonní číslo jste slyšeli, tak máte-li inzerát, chcete-li něco nabízet nebo něco scháníte, tak zavolejte a jsem s ním. Dobré odpoledne, radiobazar.
2: Dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, výborně.
2: Tady výborný důchodce z východních Čech, hledám nějakou kamarádku, bych si dal inzerát na takhle na kafičko, tak v Jaroměře. Ale nejenom pouze nekuřáčku, já jsem nekuřák, nealkoholik.
1: Mm-hmm. Takže paní někde z okolí Jaroměře ideálně?
2: Jaroměře okolí, takže trošku, no.
1: Tak jo, a vám je, vy jste říkal, že jste senior, paní, kolika si myslíte, že by jí mělo být let?
2: Tak do 76, 77 let. No,
1: tak
2: já.
1: Asi, tak jo, a teď no, telefon na vás,
2: můj
1: prosím.
2: Telefon 702,
1: ano.
2: 390,
1: ano.
2: 444.
1: Dobře, tak hodně štěstí a mějte se hezky.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou. Pán je senior z Jaroměřska, rád by se seznámil s nějakou dámou, která by mohla být jeho kamarádka na volné chvíle, na výlety a podobně. Ideálně, kdyby byla z Jaroměře a okolí. Důležité je, aby paní nekouřila a nepila, protože pán také nepije alkohol a nekouří a je to pro něj prostě podstatné. Do 77 let by si tak představoval. A telefon na pána je 702 390 444. Pokračuje Radiobazar. Dobrý den. Slyšíme se. Dobrý den, Radiobazar.
3: Aha, dobrý den. Já nabízím sáčky igelitové rozměr 30x20. Dala bych to jenom nějako za kafe. Nejsou potravinový teda, no.
1: Uh-huh. A máte, máte jich nějak víc?
3: No, několik stovek jich
1: Několik
3: mám, no.
1: stovek jich máte. Tak jo, a číslo je?
3: 604,
1: ano.
3: 276, ano. 200.
1: A odkud jste?
3: Děkuji.
1: Odkud voláte?
3: Od Jaroměře.
1: Od Jaroměře. Taky děkujeme, naslyšenou.
3: Děkuji.
1: Tak, tady je nabídka. Paní má několik stovek igelitových sáčků, 30x20. centimetrů a dá je třeba za kafe. 604, 276, 200 a pokračuje Radiobazar. Dobrý den, můžete inzerovat.
4: Dobrý den. Haló.
1: Posloucháme vás.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Já bych ráda nabídla starožitnou kliku s dámskou hlavou. A je to na staré dveře. Potom dva kusy pokojových hodin bicích celou a půl a natahuje se to na klíče.
1: Uh-huh.
4: Cena dohodou a pošleme foto klidně.
1: Ano.
4: Potom ještě starou malovanou truhlu a skříň.
1: To patří k sobě jako set? Nebo je každá jiná?
4: Ne.
1: Uh-huh. Může být samostatně.
4: No, to je jedno, ano.
1: Ano.
4: To je jedno, no. Takže takhle a bylo by to na, je to Holicko na 731 589 248.
1: Ano, tak děkujeme.
4: Zkrát vám děkuju, hezký den.
1: Hezký den, nashledanou. Paní nabízí starou kliku na starožitné dveře s dámskou hlavou, asi mosaznou. Dále dvoje pokojové hodiny bicí natahovací na klíček a ještě malovanou truhlu a starožitnou skříň. Je z Holicka a číslo je 731 589 248. Další inzerát je tady. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Já bych prodala automatický kávovar Philipse za 1500 a je plně funkční, akorát by byl potřeba vyčistit.
1: Mm-hmm. Vyčistit, ano. A číslo máte?
5: A číslo je 774. Uhum. 580 021 a je to Hořice.
1: Hořice. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
5: Ano, taky, nashledanou.
1: Paní nabízí kávovar, automat, je úplně funkční, potřeboval by údržbu vyčistit. A je z Hořicka 774 580 021, je telefonní číslo k tomuto inzerátu. Dobré odpoledne, Radiobazar.
6: Dobrý den, já opakuju inzerát. Mám tady ještě skládací stoly a byly by tady elektronický nebo elektrický varhany a ně ještě nějaké židle.
1: Mm-hmm.
6: Tak, to je všechno, je to na Trutnovsku a číslo je 605 169 236.
1: Tak. Děkuju. Hezký den, naslyšenou. Nabídka z Trutnovska, rozkládací stoly, elektrické varhany a nějaké židle na čísle 605 169 236. Dobrý den.

0: včetně odpadu, pokácí stromy a upraví zahradu. A bylo by to na telefonním čísle 608 10 38 10.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Na
1: to byla poslední nabídka. Vyklízení domů, bytu, garáži, sklepů, odvoz nepotřebných věcí nebo práce na zahradě a kolem domu. Je to k mání na čísle 608 10 38 10 a Radiobazar vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme zase zítra odpoledne.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Jiří Korn, Český rozhlas Hradec Králové a ještě Petr Kolář nebo Bad Boys Blue. Potom bude 16 hodin a Alena Brantová vám nabídne zprávy. A po zprávách tady bude dnešní Humoriáda s Janem Přeučilem a Pavlem Kučerou. Hezky se bavte.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V republice padaly další teplotní rekordy. Končí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních a senátních voleb. V hradeckých Jiráskových sadech je nové mlhoviště. A zítra čekáme další slunečný a horký den s teplotami do 37 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Všechny měřící stanice v republice dnes překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na 10 místech. Hodnoty ale nejsou konečné. Právě teď končí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Odteď mají kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Vodáci musí do 16. srpna počítat s uzavřením části Orlice u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice starého obloukového mostu mezi Týništěm a Albrechticemi. Lodě je nutné v místě stavby přenést po pravém břehu po vyznačené trase, dlouhé asi 700 metrů. Vodáci by taky měli respektovat značení a pokyny pracovníků na stavbě. Vodovody a kanalizace nainstalovaly v Hradci Králové nové mlhoviště. Umístěné je v Jiráskových sadech poblíž floristické školy. Ochlazení v horkých dnech bude kolemjdoucím poskytovat do 16. srpna.
3: Po instalaci pítka u vchodu do Jiráskových sadů jde o další způsob, jak hradecké vodárny pomáhají zvládat velká letní horka. Mlhoviště bylo využito už na Mezinárodním divadelním festivale Regiony. Další uplatnění najde na triatlonovém závodě Ironman, kde bude ochlazovat závodníky i diváky. Z Hradce Králové Karolína Vokatá, Český rozhlas. Sport.
0: České hokejisty do 18 let čeká po úvodní prohře na Hlinka Grécký kapu v Edmontonu utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6. Němci zase prohráli s Finskem 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, i silnými. Teploty vyskočí na 34 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Foukat má slabý západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat až do konce roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
4: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
1: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk,
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Hurvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: To ti mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš?
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Riviera B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte
4: dobře.
5: Se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přemýšlel by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil zprvu chrousta. To je scénka z Stablehood Vínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze přehozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujem, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šimkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano. Se.
4: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, no, pěkně, jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: No hodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
13: Jak to?
14: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
14: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
14: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
14: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
14: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
14: Ale... závistivá.
13: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
14: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
14: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, dyť.
14: No, jaké no, dyť. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... i mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo?
13: Jo?
14: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
14: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo. A Hurvínku.
14: No, co pak?
13: Pověz mi... kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
14: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím.
2: Ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a Bčko. Oba dva,
2: jedno Bčko. Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Hradec Králové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do...
2: Do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Boušce, která se blíží Hlustvy Siáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě...

0: Přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
1: Co to je do prdelky?
0: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem zápatu kotala pytel.
2: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
0: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
1: To nebude potřeba.
0: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
3: Stačí nebejt úplně pitomej.
0: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
3: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
0: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
3: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Po celé republice dnes padaly teplotní rekordy. Na 10 místech už teplota překročila 40. Žacléř vylepšuje zázemí pro koupání v rybníku v Prkaném dole. Fotbalisty pražské Sparty vstoupí do boje o ligu mistrů, čeká je francouzský Lyon. A zítřek bude opět tropický, teploty vystoupí až k 37 stupňům. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Hodnoty ale ještě nejsou konečné a můžou se dál měnit. Za první polovinu prázdnin navštívilo Safari Park ve Dvoře Králové víc lidí než ve stejném období loňského roku. Přibylo 6 000 návštěvníků. Ti mají také velký zájem o safari, říká mluvčí parku Michal Šťastný.
3: To je i v dlouhodobém kontextu velmi dobrý výsledek a pro nás je potěšující i s ohledem na to, že v posledních týdnech Česko zužovaly vrtochy počasí, nicméně silný program afrických dnů a nebo také vybavenost na extrémní vedra i liáky, kdy se mohou lidé někde schovat, dokazuje, že Safari Park je dobrým cílem za každého počasí.
2: Zájem o koupání v Prkeném dole v Žacléři v tropických dnech stoupá a radnice proto vylepšuje zázemí pro návštěvníky. Pořídila například nové molo, které umožňuje lepší vstup do vody. Navíc přibyl i žebřík, který chyběl pro pohodlnější výstup.
4: Město navíc objednalo také novou loďku. Jde o stejný typ, který už na vodní ploše byl, ale po 12 letech dosloužil a už nebylo možné ho kvůli bezpečnosti využívat. Nové plavidlo by mělo být k dispozici v následujících dnech. Ze Žacléře Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním třetím předkole na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Duel začne ve 20 hodin. Odveta je na programu za týden ve Francii. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného čtvrtého předkola, kde se potká buď s Fenerbahce Istanbul nebo Štýrským Hradcem. Poražený přejde do Evropské ligy.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty vyskočí na 34 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Foukat má slabý západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové si teď dejte pozor v Mrštíkově ulici, kde hasiči odklízejí následky dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: I úterý 4. srpna po 17. hodině vám Český rozhlas Hradec Králové nabízí přehled regionálních událostí. Jsme lehce za polovinou letošních prázdnin a jestli vás zajímá, jak lidé navštěvovali nejznámější turistické cíle v Královéhradeckém kraji, poslouchejte nás dál. Na počasí se zeptáme meteorologa Imricha Drapáka. 54 dětí z celého světa přijelo na letní mezinárodní tábor do Krkonoš. Jak se mezi sebou dorozumívají a co dělají? Do Malé Úpy se za nimi jela podívat naše reportérka a za chvíli uslyšíte. uslyšíte. V Rokytnici nad Jizerou otevřeli novou bobovou dráhu, patří k nejdelším v Krkonoších a není to jediná atraktivní zábava na letní dny, kterou Krkonoše v létě nabízí. Víc nám řekne Alena Cejnarová z destinační společnosti Krkonoše. Současná vlna veder sužuje i desítky zvířat v zooparku v České Skalici a ten proto přijal různá opatření. Karel Sladký zjišťoval víc, uslyšíte v této hodině.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv má Alena Brantová.
2: Vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku zakázal odběr vody z náhonu Alba. Zákaz platí do odvolání a týká se například zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut nebo napouštění bazénů. Důvodem jsou nízké průtoky. Český rybářský svaz navíc upozorňuje na možný úhyn ryb. V Nové Pace začala dopravní stavba, která komplikuje průjezd městem. Silničáři opravují přibližně půlkilometrový úsek hlavní silnice číslo 16 v Pražské ulici. Úplná uzavírka potrvá do poloviny října. Skončila naopak tříměsíční uzavírka cyklostezky v Alejce v Trutnově. Kvůli zvýšení bezpečnosti se na ní opravoval zhruba čtvrt kilometru dlouhý úsek od Psího cvičiště k Novodvorskému mostu.
3: V minulosti totiž vznikaly v úzkém prostoru nepříjemné situace, hlavně při míjení cyklistů a chodců. Sjednocením šířky na standardních 3,5 metru se odstranilo kritické místo, které dosud provoz v lokalitě komplikovalo. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Pořadatelé divadelního festivalu Jiráskův v Hronov připravili pro účastníky vodní bitvu. Odpoledne přijeli na Hronovské náměstí a hasiči s cisternou, naplnili dvě nádrže a zájemci se mohli ochladit například pomocí vodních pistolí. Vodovody a kanalizace nainstalovali v Hradci Králové nové mlhoviště. Umístěné je v Jiráskových sadech poblíž floristické školy. Ochlazení v horkých dnech bude kolemjdoucím poskytovat do 16. srpna. Hudební festival Brutal Assault v Josefovské pevnosti nabízí už dnes první koncerty. Do Jaroměře má podle odhadů pořadatelů přijet až 20 000 návštěvníků. Festival potrvá do 8. srpna.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. První polovina letních prázdnin je za námi a turistické cíle v regionu už mají první výsledky návštěvnosti. Lidé se vydali nejen na hrady a zámky, ale také za zvířaty. Jaký byl letošní červenec ve srovnání s loňskem, zjišťovala naše redaktorka Jana Házová. Jak si během prvního prázdninového měsíce vedly státní hrady a zámky?
1: Červenec byl pro státní památky ve východních Čechách úspěšný. Pětici sledovaných objektů navštívilo téměř 48 tisíc lidí, což je meziročně asi o 7% víc. Největší zájem byl o zámky v Opočně a Náchodě. Opočno přivítalo téměř 12 tisíc návštěvníků a Náchod si meziročně polepšil dokonce o více než 2 tisíce lidí. Mírný pokles se naopak zaznamenaly například Ratibořice nebo Kux.
0: Je to podobné i u soukromých hradů a zámků v našem regionu?
1: No tak tam už jsou výsledky pestřejší. Hodně totiž záleželo na programu a akcích, které jednotlivé objekty během července nabídly. Například hrad Počtejny na Rychnovsku zaznamenal pokles návštěvnosti. Naopak Wiesenburg na Trutnovsku si polepšil přibližně o polovinu. Výrazný nárůst měl také zámek v Kostelci nad Orlicí, kde návštěvnost vzrostla na dvojnásobek. Mimo jiné také díky festivalu novozámecké hudební léto. No a lehce rostly také Doudleby nad Orlicí a Rychnov nad Knižnou, zatímco Častolovice zůstaly zhruba na loňské úrovni. Mm-hmm.
0: A jak si vedly další oblíbené prázdninové cíle, třeba zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem?
1: No tak také Safari Park Dvor Králové zaznamenal vyšší zájem návštěvníků. V červenci letošního roku tam zavítalo téměř 149 tisíc lidí, což je o necelých 6 tisíc lidí víc než v loni. Červencová čísla tak potvrzují, že zájem o turistické cíle v našem regionu meziročně roste a lidé během prázdnin více využívají možnosti výletů a volného času.
0: Říká reportérka Jana Házová.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je meteorolog Imrich Drapák z Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Pěkný podvečer.
1: Pane Drapáku, tak myslím, že asi snad už všude na všech stanicích, kde se měří v Česku, padly pro dnešní den teplotní rekordy, takže i tady u nás v našem Královéhradeckém kraji.
2: Ano, na všech 13 stanicích, které měří více jak 30 let, padly dneska rekordy.
1: Jak to vypadá v našem regionu?
2: Nejvyšší nějaký takový teploty byly na tom Novobyžovsku 39,2, Hradec měl nějakých 39, Rychnov 38,8, Velichovky 38,4 a Jičín 38,3, tak to byly takový ty nejvyšší teploty. A dneska se nějaký polojasno bylo spíše nebo jasno. Teďka na večer se nám můžou výjimečně od toho jeho západu objevit nějaké přehánky nebo i bouřky, ty by mohly být i silné. A potom během té noci postupně by ty srážky ustávaly, ale noc bude tropická. Musíme počítat s teplotami 24 až 21 stupňů a zpočátku ještě bude nějaká přehánka nebo bouřka, postupně to bude ubývat. A vítr ten bude slabý, promínlivý, bude nám zesilovat jenom v těch bouřkách a přehánkách. A zítra musíme počítat pořád s těmi tropickými teplotami 34 až 37 stupňů a opět zpočátku nějaký jasná špolejasná a opět odpoledne a na večer. Tam mohly ty oblačno a tam už by ty přehánky i bouřky mohly být častější a opět by mohly být silné. Takže musíme počítat s tou velmi silnou až extrémní zátěží teplem a s nějakými těmi bouřkami, které by i mohly být potom zítra na nějakou výstrahu.
1: Pokud spadne někdy nějaká voda, tak se trošku ochladí ten vzduch, nebo ne? Nebo nebude to znát?
2: Zatím to nebude znát, zatím ještě furt ty teploty by měly být takhle až ve čtvrtek, by nás měla přecházet zhodně na nás studená fronta, ta by nám mohla přinést více srážek, tam by ty teploty ale ještě mohly nějakých 31 dosahovat a za tou frontu potom pátek, sobota vypadá, že bychom se už dostali pod těch 30 stupňů, tam by to bylo kolem těch 28, 29, i ty ranní teploty by potom mohly i dolů, tam by mohlo být nějakých 18 až 14 stupňů a zatím to vypadá potom, že od neděle by se opět začalo oteplovat.
1: Takže konec tropického počasí, jakože definitivní o víkendu ještě nebude.
2: Ne, určitě ne.
1: Děkujeme za předpověď i za výstrahy a přejeme pěkný zbytek horkého dne Imrichu Drapákovi. Naslyšenou.
2: Vám taky, hezky naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V Krkonoších začalo 5. mezinárodní setkání dětí na horském letním táboře. Přijeli z různých zemí, některé z nich doprovází i rodiče. Zájem o tuto akci, kterou připravil spolek Krajánek ve světě, je velký. Kolik účastníků poznává okolí Malé Úpy, kde jsou ubytovaní? To je otázka pro reportérku Kateřinu Kohoutovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak je to celkem 54 dětí, a to ve věku od 5 do 14 let, přičemž tedy výjimkou je nejmladší, tomu jsou teprve 4 roky, ale ten přijel se dvěma sourozenci a rodiči, takže dá se říct, se zatím rozkoukává. Účastníci jsou ze 16 nejrůznějších států. Já jsem točila třeba s holčičkami z Makedonie, z Dánska, z Rakouska. Mluvila jsem také s roztomilým 10-letým chlapcem z Číny, kterému jsem příliš nerozuměla, ale domluvili jsme se, anebo také se 14. chlapcem z Itálie, který přijel už po 5. a teď už je na táboře v roli instruktora.
0: A jaká je myšlenka tohoto mezinárodního setkání?
1: Tak jde o to stále udržovat kontakty mezi dětmi, nebo ty české kontakty mezi dětmi, které žijí v zahraničí. Většinou je to tak, že jeden z rodičů je cizinec, druhý je Čech, ale žijou v cizině, takže ty děti jsou bilingví, perfektně zvládají oba dva jazyky, ale tím, jak právě žijí jinde, tak je znát, že ta čeština, říkajíc, trošku pokulhává, a tak právě hlavní snahou podle organizátorky Lenky Kanélie je udržet v nich ten český jazyk a také rozvíjet ho i v českých komunitách v celém světě. Proto třeba nedávno otevřeli také Českou školu na Rodosu. Organizace Krajánek ve světě, která ten tábor připravila, jak si říkala, tak vydává také třeba český časopis. Podporuje výuku a hlavně celkově tu mladou generaci Čechů žijící v zahraničí.
0: A co děti na takovém táboře dělají a co je ještě čeká všechno?
1: Tak opravdu dá se říct, že to kromě toho té spletitosti jazyků, tak se dá říct, že to je klasický krásný horský tábor. Děti sportují, poznávají Krkonoše. Někteří, jako třeba už mnou zmiňovaná dívenka z Dánska, je těmi velkými kopcemi překvapena, protože mě říkala, že nejvyšší vrchol v Dánsku měří asi 160 metrů, takže se obává kamkoliv jít. Mají také různé dílničky, přednášky, společné hry, ale důležité je, že také mají dost volného času, aby právě spolu mohli komunikovat, nejen v češtině, ale i třeba právě poznávat ty jiné jazyky a ty jiné kultury a zvyky. Takže myslím si, že během toho pobytu tady okoukají a naučí se spoustu zajímavých věcí.
0: Z mezinárodního setkání dětí na horském letním táboře v Malé Úpě se nám přihlásila reportérka Kateřina Kohoutová. Děkujeme, pozdravujeme, naslyšenou.
1: Věřím, díky, naslyšenou, krásný den.
2: Den v kraji.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Vnitřní informační servis.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jsme se před chviličkou byli podívat v Malé Úpě na mezinárodním horském táboře. No a teď se podíváme na nabídku letních aktivit v Krkonoších, která se rozrostla o novou atrakci. Nahoru resort v Rokytnici nad Jizerou je tento týden poprvé možné vyrazit na bobovou dráhu. Informace pro nás má Alena Cejnarová z turistické destinační společnosti Krkonoše. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Aleno, bobové dráhy patří mezi oblíbené atrakce v horských střediscích. Je to adrenalin, zábava i v horkých letních dnech a nahoru navíc návštěvníky většinou vyveze nějaká lanovka, dolů pak to frčí, klopené zatáčky a vítr ve vlasech. Tak jaká je ta nová bobovka v Rokytnici?
2: No teď jste to všechno krásně vystihla. Já jenom možná ještě přidám, že bobovka v Rokytnici je výjimečná nejen tím, že je úplně nová, ale taky je nejdelší v Krkonoších. Předčila všechny zbývající se svou délkou za téměř 1700 metrů. A já, co jsem viděla první videa a fotografie, tak mi přijde výjimečná především tím, že vlastně vede otevřenou krajinou, nejste svázaní žádným korytem, ani nevede po jednom krátkém kopci, ale zkrátka projíždíte krajem, lesem. Ten adrenalin a zážitek je o to větší.
1: A jaké
2: navíc
1: jsou?
2: Ještě...
1: Ano.
2: Omlouvám se, chtěla jsem ještě dodat, že je taky výjimečná tím, že nahoru vás vyveze sedačková lanovka, což u těch jiných bobových drah tak to nebývá.
1: Takže sedačkou nahoru a krásnou otevřenou krajinou dolů. Jaké jsou reakce prvních jezdců, protože o víkendu vlastně to byla úplná novinka v Krkonoších?
2: Je to tak, ale myslím si, že více reakcí přijde až po 14. srpnu, kdy nahoru vlastně o tu bobovku otevírá slavnostně, takže ještě se to nedostalo až tak k široké veřejnosti, že ta bobová dráha je otevřená, nicméně viděla jsem první reakce jezdců a vypadali velmi spokojeně právě s tím, že projíždějí ničím nerušení tou otevřenou krajinou s krásnými výhledy, jaké Rokytnice nabízí. Takže... A navíc to jede docela rychle, až 40 km za hodinu.
1: Až 40 km. To je pro dva, jako jsou ty ostatní, většinou to je dvoumístné.
2: Je to tak, aby vlastně mohly jet i ty menší děti, protože řídit úplně není možné, třeba do 8 let není doporučeno, aby děti jezdili sami, tak mohou jet do provodu rodičů a užít si to také.
1: Takže nová bobová dráha v Rokytnici je tedy nejdelší v Krkonoších a jen tak pro úplnost, kde jsou ty další?
2: Další bobové dráhy mohou návštěvníci najít třeba ve Špindlerově mlýně nebo v Harachově, to jsou ty první průkopnické, mě ta ve Špindlu byla vlastně úplně první svého druhu v Čechách, tam se jezdí v kovovém korytě, takže zase ty zatáčky se tam klopí trošku jinak. A bobová dráha je také v Peci pod Sněžkou, relax parku přímo s výhledem na nejvyšší horu a v Mladých Bukách bobová dráha Berta, to je ta druhá nejdelší.
1: No, nejsou to jenom bobové dráhy, z té nabídky letních aktivit v Krkonoších jsou ještě další aktivity velmi oblíbené. Co byste doporučila?
2: Je to tak, snažíme, nebo jsme rádi, že Krkonoše nejsou pouze o té turistice, ačkoliv je to pořád ta nejdůležitější aktivita, ale že máme návštěvníkům co nabídnout i ve volných chvílích, třeba po odpoledních. Určitě oblíbené, stejně jako bobovky, jsou koloběžky, sjezdy na koloběžkách z krkonošských kopců, kde zase jde využít ten skvělý servis lanových dráh a potom se spustit svěžnou jízdou zpět místo dlouhého návratu do údolí. A bobovky často doplňují také lanové parky, což je skvělá fyzická aktivita, dají se vybrat různé úrovně, takže zase to zvládnou malí i velcí a podívají se na Krkonoše z korun stromů, což je určitě taky krásný zážitek.
1: No a kde to najít všechno v pěkném přehledu?
2: Těch zážitků je ještě mnohem víc a všechny návštěvníci najdou na oficiálním portále krkonoše.eu.
1: A já děkuji Aleně Cejnarové, manažerce destinační společnosti Krkonoše, za informace, no a za pozvání do Rokytnice nad Jizerou, tedy na novou bobovou dráhu. Pěkný den a pěkné léto, do hor přejeme naslyšenou.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Letní informační servis.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Fandíte Královéhradeckým Bottrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: jsou horká. Mluvili jsme o tom dnes i s meteorologem Imrichem Drapákem. Ještě nějaký čas budou. A v souvislosti s tou vlnou veder přijal opatření také zoopark v České Skalici. Zajištění dostatku vody pro zvířata, upravení jídelníčku, to je prioritou. I pro zaměstnance jsou ovšem vysoké teploty, zvlášť u exotických zvířat, po té stránce pracovní náročné. S ředitelem zooparku Lubošem Moravcem o aktuálním režimu mluvil kolega Karel Sladký.
1: Není tady zvíře, který by tyhle ty vedra dávalo dobře. Dokonce musím říct, že i krokodýl, který mu se samozřejmě přestane topit v tom teráriu, kde má standardně kolem nějakých 30 stupňů, tady jsou tyhle vedra, jak mu to vyloze na 36, 37 a jsou zalezlí v té vodě, kterou chladíme. I na ně je prostě teplo.
2: Vy jste říkal, vkropíme více vody pro zvířata, upravujete jim nějaký jídelníček?
1: Samozřejmě ubíráme nějakým způsobem ty obiloviny, spíš jdeme do nějakých zelenin, do ovoce a tohohle, z čeho se i sovy napijou. Co se týká třeba táku sov, tak ty sovy nám nepijou. Ty přirozeně prostě tu vodu nepijou, jo. Takže o to víc se snažíme jim tam nějakým způsobem ty mlhoviště zpřístupnit třeba pro ně celý den nebo něco, aby prostě aspoň dýchali tu vodu nebo něco, jo. Až tady třeba máme víra mléčního, který je z Afriky, tak fakt jako na něj taky je teplo, jo. On už je nějakým způsobem si zvyknul na to. Tady je evropský podnebí a když vylejtnou 40, tak je to prostě masakr, no. To je to hodně.
2: Z Afriky padá.
1: Padá. Nechce se mu je líný, chodí tam, zebluje, no prostě není to pro ty zvířata prostě ideální, ale snažíme se opravdu tím kropením, anebo třeba servalům se dává větráček, aby luftovali, jo, takže snažíme se jim to nějakým způsobem zpříjemnit, ačkoliv krát my padáme, tak ale pro ty zvířata prostě ještě do posledního nějakého tažení svýho, tady dáváme kompletní servis.
2: Já jsem viděl, že se tady budují nové klece, budou nová místa.
1: Pak, když to všechno dopadne, tak by se tady měli v brzký době objevit kočkodaní brazovi. Je to krásná velká opice s takovým červeným límcem na těle. Úžasná věc. Měla by tady být skupina asi 4 kočkodanů, kteří jsou socializovaní a v podstatě by tady měli nějakým způsobem se úplně bez jakéhokoliv problému začlenit do toho zvířecího gengu, který tady máme.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Události 4. srpna jsme shrnuli v dnešním Dni v kraji po 17. hodině. No a co uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zítra? Sucho a vysoké teploty už mají na svědomí úhyn tisíců ryb v náhonu Alba na Rychnovsku. Některé jeho části jsou téměř bez vody a rybáři se snaží zachránit alespoň ryby z posledních tůní. Situaci přímo na místě sleduje náš reportér Jiří Hofman. Sucho stěžuje práci i ovocnářům. Už v červnu prudké slunce spálilo a poškodilo část rybízu, malin nebo jablek a jaká je teď situace, zjišťoval Tomáš Lerinc a zítra uslyšíte. Ve veřejně přístupné terapeutické zahradě Diakonie ve Vrchlabí přibývá krádeží pěstovaných rostlin a zeleniny. Další informace zítra přinese Kateřina Kohoutová. V Josefově začne hlavní program festivalu Brutal Assault. Návštěvníci, kteří přijedou autem, mají k dispozici několik vyhrazených parkovišť, například ve Vodárenské ulici a také v lokalitě Brdce. Řidiči nesmí blokovat příjezdové cesty ani pěší trasy. K 5 festivalovým kempům informace nabídneme v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
0: Bude 18 hodin a Alena Brantová vám nabídne další dnešní zprávy. No a po 18. hodině vás čeká záznam gala večera, anketní šarmantní osobnost roku 2016, kdy se vítězkou stala Simona Stašová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Bouřky odpoledne dorazily do středních a severních Čech. Meteorologové varují hlavně před silným větrem. V Královéhradeckém kraji pokračují žně. Tenisový turnaj v Montrealu uvidí české derby Lehečka Kopřiva. A zítřek bude opět tropický. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Nad Čechami postupují silné bouřky. Ty se odpoledne tvořily hlavně ve středočeském kraji a teď postupují dál na sever. Zasáhnou taky Ústecký a Liberecký kraj, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Největší potíže budou asi s nárazy větru. Jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále. Takže to bude asi to hlavní. Srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se tam může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 centimetrů.
2: Bouřky by po 8 hodině večer měly slábnout a postupně odejít mimo území republiky. Teploty ale klesnou jen minimálně. Sklizeň ozimého ječmene v Královéhradeckém kraji pokročila už k 95% posečených ploch. Průměrný hektarový výnos je zatím přes 6,5 tuny, což je srovnatelná hodnota s loňským výsledkem. Sklizeno je taky přes 88% řepky, u které je výnos nižší než v loni. Skončila tříměsíční uzavírka cyklostezky v Alejce v Trutnově. Kvůli zvýšení bezpečnosti se na ní opravoval zhruba čtvrt kilometru dlouhý úsek od psího cvičiště k Novodvorskému mostu.
4: V minulosti totiž vznikaly v úzkém prostoru nepříjemné situace, hlavně při míjení cyklistů a chodců. Sjednocením šířky na standardních 3,5 metru se odstranilo kritické místo, které dosud provoz v lokalitě komplikovalo. Proměna páteřní cyklotrasy tím nekončí. V plánu je také oprava bílé lávky v Poříčí a vybudování navazující cyklostezky směrem k elektrárně. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: České tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Lehečku čeká ve druhém kole na turnaji Masters v Montrealu české derby. Duel začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se představí dnes taky dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Švionteková a Kateřina Siňaková nastoupí proti Rakimovové z Uzbekistánu.
1: Počasí.
2: Dnešní noc přinese jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s přeháňkami nebo bouřkou. Teploty zůstanou mezi 24 až 21 stupni, na horách naměří 21 až 18. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, i silnými. Teploty vyskočí na 34 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Foukat má slabý západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor na silnici 284 u Lázní Bělohrad na Jičínsku, kde hasiči uklízejí následky nehody, která se stala v části Uhlíře. Projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pálec. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a ze studia vám Romana Joudelová přeje příjemný úterní podvečer. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili, a dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2016 v 21. ročníku ankety převzala herečka Simona Stašová. Hezký poslech.
1: Dámy a pánové, teď už vás zveme do Královéhradeckého kongresového centra Aldis, kde právě začíná gala večer spojený s vyhlášením výsledků 21. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 2016. Večerem vás provedou Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

0: dobrý večer, děkujeme za přivítání. Zdravíme vás, jak už bylo řečeno, v Aldisu a z Aldisu z Hradce Králové.
1: Dobrý večer. Vítáme vás, jak už jste slyšeli, na gala večeru, na kterém vyhlásíme vítěze 21. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Jsme tomu velice rádi a myslím si, že i letos platí to, co po těch 21 let, že tedy všichni nominovaní by si titul Šarmantní osobnost roku zasloužili, ale vítěz může být jen jeden a my ho budeme znát v konci dnešního gala večera.
0: My jsme si slíbili, že letos naposledy budeme říkat, kolikátý to je ročník, protože za rok už to bude ostuda. Ale v každém případě nás i za rok, a budeme tomu rádi, podpoří Big Band Českého rozhlasu Gustava Broma. To jsou oni.
1: S dirigentem Vladou Valovičem. Dobrý večer.
0: A se svými solisty.
1: No a teď velmi ráda říkám, že jsme nadšení, že se nám podařilo, že dnes mezi nás zavítá dáma, která nás už za několik dní bude reprezentovat na velké ceně Eurovize. Takže dámy a pánové, dovolte, abychom mezi námi přivítali první sólistku dnešního gala večera, kterou je paní Martina Bárta.
0: Martina Bárta!

0: Martina Barta. Milí posluchači a milí diváci, když Lada Klokočníková telefonovala těm lidem, kteří se měli dneska zúčastnit nebo kteří byli nominovaní, tak slyšela jednu větu vždycky, že jo?
1: Zavolejte mi, až se vrátím z cest, to je pravda.
0: A tak jsme si říkali, všichni cestují, což je dobře. Což je dobře, a pak nás to napadlo. Ptát se po 21. na šarm už je takové jako trochu otřepané. Tak co kdybychom si řekli, že motto zní?
1: My jsme si řekli, že se budeme ptát tedy na to všude dobře a jestli to doma nejlíp stále platí. Takže na to se budeme ptát dnes všech hostů, kteří přijdou, ale samozřejmě se zmíníme i o tom, co dělají, jak žijí, a já si myslím, Mirku, že na ten šarm taky dojde.
0: Ale teď máme jedno takové překvápko. To jsme si vůbec nemysleli, že se stane. My bychom vám chtěli představit dámu, která se jako nejšarmantnější umístila, když jsme slavili 10. výročí, a pokud to dobře počítáme, bylo to v roce 2005.
1: Ano, v roce 2005 slibovali jsme vám milé překvapení a tím je paní Marie Rotrová, kterou prosíme, jestli by přišla sem k nám na pódium. Šarmantní osobnost roku 2005.
0: Marie Rotrová přichází v doprovodu šlechtice ze spolku panstva na tvrzi Žíželeves.
1: Dobrý večer.
0: A musíme říci...
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Že vám ten šlechtic sluší.
2: Dobrý večer všem.
1: Paní Marie, zdá se to až neuvěřitelné, že to byl rok 2005, to byla Královéhradecká filharmonie tady vedle. Když jste dostala to zlaté slunce, jestli pak to zlaté sluníčko stále svítí?
2: No, mám ho vystavené na takové polici, je krásné, je to dekorativní, taková plastika, moc se mi to líbí, je to hezký.
1: My jsme ještě neřekli jednu věc, že vlastně každý vítěz naší ankety, na rozdíl třeba od Zlatých slavíků nebo ceny Thálie, už nemůže být znovu nominován, to proto, aby těch šarmantních osobností bylo co nejvíce. Paní Marie byla naší ozdobou v roce 2005 a my jsme velice rádi, že tedy teď jste naším mimořádným hostem. My jsme vás chtěli přemlouvat, abyste nám zaspívala, ale co vy jste nám na to říkala, když jsme si volali?
2: Já víte, jak mi je to vzácné. To je tak vzácné přijít jako divák a jenom sedět a dívat se. A musím říct, že je to skvělý pocit sedět v publiku.
1: Sedíte tady v první řadě s vaším manželem, takže vítáme vás tady oba samozřejmě. Je to pro nás obrovskou ctí. A ještě bych se jenom zeptala, jestli platí to, že ti diváci, ti posluchači, protože to je ta anketa, jestli je to ten život a budič, který vás stále v poslední době provází, protože ty vaše koncerty jsou úžasné.
2: Tak samozřejmě, že ano, je to samozřejmě i divák, posluchač v sále, ale jsou to i ptáčkové, kteří teď ráno zpívají, a je to příroda, je to slunko.
0: Když jste hodně koncertovala, rozdělovala jste to cestování, to znamená takové to povinné cestování, každý den jiný hotel, a pak to, že vás to bavilo?
2: No samozřejmě, to jsou dvě úplně různé okolnosti, že když jedete někam zpívat, tak se připravuju na to doma, zpívám, rozcvičuju se u klavíru nebo si pouštím písničky, a když jedu na výlet, tak jedu na výlet, tak odhodím všechny tyhle ty starosti kolem své práce za hlavu a jedu s prázdnou hlavou ven a těším se na zážitky.
0: Paní Marie, my jsme moc rádi a vážíme si toho, že vy jako kulatá, šarmantní osobnost 10. jste vážila cestu až do Hradce Králové, a budeme dělat všechno pro to, abyste tady byli s manželem jako v tom obýváku, abyste si to užila.
2: Skvěle, děkuju.
1: Paní Marie Rotrová, děkujeme.
0: Marie Rotrová.
1: Zatímco paní Marie Rotrová odchází do první řady, tak vám přichází zaspívat Jan Smigmátor.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2016, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Tak já si myslím, že teď se sluší dle tradice přivítat úřadující Šarmantní osobnost roku 2015.
2: Jan Pirk!
1: Dobrý večer, pane profesore, pojďte mezi
2: Dobrý
1: nás.
2: Dobrý večer, pojďte mezi nás. Tak nám řekněte obligátní otázka, jaký byl ten rok jako Šarmantní osobnost, jste určitě, kam jste přišel, tam jste to pociťoval?
3: No, moc ne, hodně jsem pracoval a uteklo to strašně rychle, ale to krásné slunce, který jsem dostal tady loni, vidím každý den, protože já ho mám v té místnosti, kde ráno cvičím.
2: Už jsem se lehl, ale tam jak cvičíte, prosím.
3: Ano, tam jak, ano.
1: My když jsme spolu mluvili naposled, ono to není dlouho, protože jsme vám s Alešem Cibulkou volali, když ano. Jsme vysílali Šarmantní tobogán a my jsme vás zastihli ve Štiříně. Byl jste ve sportovním, což vlastně není až taková výjimka u vás, ale pane profesore, to bylo snad 0 stupňů Celsia. Vy jste říkal, že tedy jste připraven na start. My jsme velice rádi, že tedy to všechno dobře dopadlo a že jsme vás tady dnes mohli přivítat.
3: To byl takovej nadační běh, kde jsme vybírali peníze na inkubátory pro nedonošené děti. A ne, že jsem to, já jsem startoval ty děti, ale já jsem to i běžel v tom strašném bahně, takže jsem přijel domů jako řízek obalený blátem, ale vybrali jsme asi 5 000 korun.
1: Úžasné. A ty Velorexy, na ty máte také čas ještě stále?
3: Velorexa máme zítra první výšku v tomhle krásném počasí.
2: A to vyjedete, myslíte, zítra?
3: No určitě vyjedeme.
2: A manželku necháte doma?
3: To záleží na jak si na co si troufne. Asi pojede, zabalí se do deky, veme si dlouhý podlíkačky a pojede.
1: A když zůstaneme u cestování jako takového, které je moto dnešního večera, to všude dobře, doma nejlíp. Kam rád jezdíte? Kam si rád jezdíte odpočinout, načerpat síly?
3: Jsou vlastně dvě místa, kam jezdíme nejvíc odpočívat a to je taková půvabná vesnička u Jevan Konojedy, kde máme porodiční chatu a potom Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších, kde zase většinou trávíme zimu.
2: My jsme s Ladou dělali takový průzkum a dřív to vyhrávali, nebo takhle nominovaní byli herci, zpěváci, umělci, sportovec, ale najednou častěji se objevují mezi těmi nominacemi lékaři. Čím si to vysvětlujete? Opravdu jste jako lékaři tak šarmantní?
3: Ne, já si myslím, že populace stárne a má strach, že a chce to mít pojištění, že se to bude potřebovat, ano.
1: Prosím, posaďte se.
2: Kdo přijde?
1: V tuto chvíli nám dovolte, abychom pozvali toho, který přijal, nepřijal z Prahy, ale přijal z Lanškrovna a to je duchovní kněz Zbigněv Čendlik, další nominovaná osobnost v roce 2016.
2: Dámy a pánové, Zbigněv Čendlik, farář, spisovatel, moderátor, renesanční člověk.
1: Dobrý večer.
4: Dobrý večer, dobrý večer.
1: My jsme říkali, že budeme mluvit o těch cestách, nějak na ně nedochází, ale když jsme mluvili spolu, jestli přijedeš, ano. Nepřijedeš, tak si mi říkal, ještě mám cestu na Floridu, ale potom určitě ano, do Hradce přijedu, protože ten Hradec to je tvoje srdeční záležitost, je to tak?
4: Já pokaždé, když jedu do Hradce Králové, tak vzpomínám tady na Český rozhlas a na Martičku Růžičkovou, protože to je moderátorka, která bohužel už není mezi námi a ona mi říká, Zibi, pamatuj, podívej se, nikdo tady není mezi námi. Jsme tady v tom rozhlase jen my dva, ale přesto bych tě moc prosila, aby ses na ten mikrofon, který máš před sebou, aby ses usmíval. Sice tvůj úsměv nikdo neuvidí, ale ten úsměv je slyšet. A já, to je taková ráda do života a pořád se tím řídím, jo. Já dokonce, i když přemýšlím, tak se snažím u toho usmívat. Takže ty myšlenky, které z nás vycházejí, děkuji za potlesk. Když se usmíváme, jsou těmi nejkrásnějšími.
1: Ten úsměv v životě je určitě velmi důležitý. No ty se na nás usmíváš teď také z tvé nové knihy Postel, hospoda, kostel. Já jsem si říkala, ano. Abych to nespletla, aby to nebylo obráceně.
4: Abys neřekla ne, kostel, hospoda, postel.
1: Postel, tak.
4: Ne.
1: Ta knížka dostala teď cenu, takže dovolila bychom ti dodatečně poblahopřáli k téhle té nádherné ceně.
4: Tak já ti děkuji, protože já to vnímám jako svým způsobem zázrak 60 000 dnes prodaných knížek, tak to je je něco neskutečného, takže já děkuji nejen těm, kteří si to koupili, ale hlavně, kteří to četli.
2: Ano. A pojďme k tomu cestování. Ano. Lada teda říkala Floridu, to se spletla?
4: Ne, nespletla se, víte, já jsem po 3 letech byl konečně na nějaký dovolený, protože moje osobní paní doktorka, pane profesore, mi to předepsala a řekla mi, Zibi, ty musíš na nějakou dovolenou.
2: Ale já vím, ale
4: já ty výsledky, já jsem měl nějaký dělaný krevní obraz a to je katastrofa.
2: A ta Florida,
4: to?
2: No,
4: já si myslím, že Florida mi v tom nepomohla.
2: No ale víš, my jsme si říkali, ale my jsme si s Ladou říkali, že Florida, jo, kdyby třeba Řím, když už ne teda Vatikán, jo.
4: No,
2: ale
4: jo,
2: Florida,
4: no.
2: Viď?
4: Ale mě tam pozvali přátelé a já jsem s přáteli tam cestoval, takže je tam trošku nuda. Vidím, že pan profesor také s tím souhlasí, pane profesore. No,
3: já vůbec nechápu, co lidi na Miami třeba vidí, když to je vlastně, to jsou paneláky na pláži, že jo? To je.
4: Ale pane profesore, vy nehrajete golf, ale ty golfové hřiště, které tam
3: tak
4: jsou.
3: To je
4: jediné. Víte, kdyby ne ten golf, tak tam je skutečně pro mě nuda, tam není co dělat. A náš den vypadal vždycky stejně, protože jsme vstali, to nebylo v hotelu, to bylo u těch mojich přátel, tak jsme si udělali snídaně, dali jsme si nějaké ovoce, pak jsem četl knížku. Mimo jiné, profesora Kouteckého jsem si přečetl 8 mus mého života. Nádherná knížka, kterou doporučuji, já si myslím, že si zaslouží svoji pozornost tady. No a pak jsme jeli na nějaký sushi, po sushi jsme jeli na golf, po golfu jsme se zastavili v obchodu, koupili tak, nějaký stejky.
2: Takový
4: nějaký
2: obyčejný český faráš. Prostě, no.
4: Takový úplně. No.
2: Dámy a pánové, zatím ještě faráš Zbigniew Czendlik o cestování.
4: Díky, Miro.
2: Vezme místo.
4: Děkuji.

0: A my bychom teď, vlastně my jsme měli přivítat další cestovatelku.
1: Ano, měla mezi nás dnes přijít paní Halina Pavlovská, která je další nominovanou osobností. My jsme tomu velice rádi, protože Halina Pavlovská už několik let báječně moderuje náš pořad s Halinou na větvi. Takže tady se ukazuje, že také ta rozhlasová práce asi má své ovoce u našich posluchačů. No ale paní Halina je i dnes na cestách, a tak tady je pro vás krátký pozdrav. Doufám, že se podaří. Halo, halo.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a zdravím taky všechny přítomné diváky, kteří přišli sledovat finále Šarm osobnosti. A hrozně mě mrzí, že tam nejsem, i když já bych kecala. Ale mi to zase tak strašně nemrzí, protože já momentálně jsem se svou dcerou a vnukem u své kamarádky Ivety Hlaváčové v Barceloně. Vlastně v Sitges u Barcelony. To je takové letovisko, kde moře je zvlášť krásné a je tady úplně úžasný počasí. Ale duchem jsem samozřejmě s vámi. No ale abych se vrátila k tomu šarmu. Já ráda rýmuju, ale na šarm to je úplně tragédie vymyslet rým s šarmem. Ale spíš teď, jak frčí farmářské trhy. Můj přítel zrovna 3 takové trhy organizuje. Tak mě napadlo, jestli Český rozhlas nevytvořil takovou farmu, kde je plno šarmu. No a k tomu moc gratuluju. A všem, kteří v anketě uspěli a vyhráli, tak se mějte krásně.
0: My v tuto chvíli přivítáme šarmantního člověka, který je ověnčen tolika nominacemi, že by to nikdo nepočítal, on už to ani nepočítá, protože kam on přijde, tam širák odhazuje vdál. Dámy a pánové, Jan Přeučil!
3: Přeji vám všem krásný, hezký, dobrý večer a dovolte mi, vážení přátelé, abych zde v Hledišti a všem posluchačům Českého rozhlasu, který sledují tento pořad, abych vás pozdravil a svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeknul.
1: Tak, pane Přeučile.
4: Ano.
1: My jsme velice rádi, že jste dnes přijal pozvání, protože vám v tomto roce blahopřálo tolik lidí k vašim krásným kulatým narozeninám.
3: Vážně.
1: Přáli jsme i v šarmu, ale nepřáli jsme za posluchače, kteří vám poslali hlasy. Takže když dovolíte, tak tady je malý dárek od nás, tedy od Českého rozhlasu, a možná, že poznáte i, proč jsme vybrali právě tuto cenu.
3: Je to klobouk?
1: Bude to klobouk, ale ne ledajaký. Tahle melodie, kterou teď uslyšíte, by vám měla něco naznačit. Naše paní hostezka přináší klobouk. A věděl byste, od koho ten klobouk je?
3: Víte, že to neví?
0: Je to věhlasný detektiv, hovořící špatně anglicky, protože je Belgičan a francouzsky mluvící. Má velmi výrazné šedé buňky. A tento klobouk prý nosil opravdu v tom seriálu, respektive buřinku.
3: Aha, tak
1: a vy to... ho prý máte velmi rád.
3: David Suše?
1: Ano,
3: ano,
1: ano. Takže nám dovolte, abychom vám poblahopřáli. Já vám ten klobouček dám na stůl.
3: Děkuji
1: no a
3: pěkně.
1: Samozřejmě se zeptáme i na ty cesty u vás, protože my, když jsme mluvili o Erkilovi, tak jsme si říkali, on Belgičan. Byl jste někdy v Belgii, měl jste možnost se s touhletou osobností setkat, protože vy ho prý máte velmi rád. Je to tak?
3: Ano,
1: není
3: je to pravda,
1: špatná informace.
3: Velice rád, velice rád. A tamhle v první řadě sedí mojí Evička z Hradce Králové, pocházející a studující zde, a ona vždycky objeví nějakou zajímavou záležitost, takže vždycky čas od času někam si vyjedeme. A zrovna loni jsme byli v Londýně a viděli jsme krásnou hru od Oscara Wilda, jak je důležité mít Filipa, a v té hře exceloval David Suše a hrál tam ženskou roli. Fantasticky. Bylo to něco neuvěřitelného a krásný zážitek to bylo.
1: Ty cesty vaše jsou prý hodně často do Řecka také, do Francie, takže která ta země je pro vás taková ta srdeční záležitost,
3: no,
1: když o nich mluvíme?
3: Abych se vám přiznal, my nemáme žádnou chalupu, žádnou chatu, že je to tak, Evi? A máme takovou zvláštní chalupu, která je, bych to tak řekl, asi na jednom řeckém ostrově. My jsme kdysi objevili řecký ostrov Tasos, který není tak atraktivní jako Kos nebo Lesbos a tak dále, Kréta. Tam pokavať můžeme, jednou, dvakrát vždycky v létě vyrazíme a je to velice krásné a příjemné.
0: Dámy a pánové, už několikrát tady zmíněná, já bych rád pozdravil paní Eva Hrušková. Dobrý večer.
1: Dobrý
0: je
1: večer.
0: Mezi námi v Hledišti. Paní Evo, je nervózní, když jedete na ten váš ostrov?
4: Ne, on není nervózní, ale on vždycky strašně rád fabuluje. A právě to je s tou chalupou, jo. On totiž někde v rozhovoru řekl, že my jezdíme do Řecka jako na chalupu. A teďka tam jezdili turisti a ptali se průvodky, někde teda má přeučil tu chalupu. A on také jednou řekl, že tam je takové víno a ono je v sudech, které jsou vytírané medem, což je také nesmysl. A teda kromě jiného. A takže ta průvodkyně říkala, já už nevím, tak já nakupím nějaké krabicáky a med a tak to smíchám, aby teda měli turisti aspoň to víno, když nemáte chalupu.
3: No, ale já bych jenom doplnil a zde přítomný pan profesor Pirk mi to potvrdil, že sklenka dobrého červeného vína je vynikající. Váš kolega, kardiolog z Olomouce, pan profesor nebo doktor Táborský, docent, jsme se o tom bavili, křtěli jsme nějakou knížku a on říkal, 2 deci nebo 4 deci denně jsou velice dobré. Ale doporučuji po 4 dnech udělat 2 dny pauzičku, aby se to zase všechno dalo tak dohromady. Já jsem přijel domů a říkám, Evinko, představ si, pan doktor Táborský říkal, 2 deci nebo 2 sklenky červeného vína denně jsou vynikající. Ty její velké oči se rozářily a řekla, Jeníčku, ale ne lahev. A jak říká básník, a zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí se všemi rozhlasovými posluchači naschledanou.
0: Jan přeučil. Naschledanou neplatí, vemte místo, hned vám přinesou tu dnešní první sklenku. No a my samozřejmě poprosíme orchestr, zpívat bude opět Martina Bárta.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2016, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Martina Bárta. Nyní přichází nominovaná žena, s níž se vlastně o cestování budeme bavit velmi těžko, protože ona v jedné zemi ve Středomoří v podstatě má druhý domov. A uvidíme, kde vůbec je více doma a jestli to vůbec bere jako cestování. Dámy a pánové, ta země je Itálie a ta žena je Simona Stašová.
1: Dobrý večer, paní Simona Stašová, dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Krásný večer vám přeju.
1: Paní Simono, vy jste minulý rok tady nebyla, protože jste zrovna šila panenky pro UNICEF a měla krásný večer právě pro tuto organizaci. Ano. Jestli pak si na to ještě vzpamatujete, no, protože ta zdravice tady loni byla od vás.
2: Na to se nedá zapomenout. Já jsem pomáhala, protože přece jenom já jsem z punčochy a do toho jsem dala vatu a ono to a nějaký knoflíky a nevypadalo to. Takže jsem požádala svoji výtvarnici kostýmní z divadla a ona mě ušila Matildu a já jsem akorát u toho kibicovala.
1: Jsme velice rádi, že jste přijela, protože vy jste tak trochu naše, východočeská.
2: Ano, východočeská, ano. A já to tady mám moc ráda, protože samozřejmě taky v Hradci Králové hraju velmi často, tady hned za rohem a vždycky máme plno. To je a já si dokonce říkám, že mě ty moje faninky z toho divadla sem na to pódium dostali. Za to já jim hrozně děkuju, protože jsem si říkal, šarmantní, šarmantní. Já si to pamatuju, když jsem byla hodně malá, ještě jsem neměla partnera, tak moje babička, která mě chtěla někoho dohodit, tak říkala, ty Simonko, ten kluk je takovej šarmantní. A tak já si to zapamatovala, ale vždycky, když mi ho opak ukázala, tak on opravdu měl tak, jako byl nagelovaný a tohleto, takže jako pro mě šarmantní je strašně jako takový úctyhodný. A tak si říkám, kde já jsem se tady tak sebrala. A to je velmi příjemný a určitě to bude díky divadlu, protože my brousíme český krajiny. Já skutečně jsem 22krát do měsíce na jevišti po různých českých vlastech a takže děkuju všem faninkám.
0: No, právě, vy pořád děkujete faninkám.
2: No, protože oni ty ženský za mnou jdou, to já vím, protože chodí pořád dokola na některé představení a je mi to úplně jasný, proč jsem se tady objevila mezi panem profesorem Pírkem a samozřejmě Honzou Přehučelem a přijde ještě Standa Zindulka a pro mě to jsou šarmantní lidi. Takhle babička by si bývala přála, abych já se právě ocitla mezi takovými šarmantními lidmi. Takže se jí to teďko podařilo, tak ona to určitě ze zhora vidí.
0: A vy jste se ale ocitla v té Itálii hlavně. Na to my jsme se chtěli zeptat, když to máme o tom cestování.
2: Itálie.
0: Kde jste teda víc doma? Berete to vůbec jako cestování, když jedete do Itálie, nebo si říkáte, jedu domů?
2: Tak je to tak půl na půl, jo. Podívejte se, Itálie je skutečně můj druhý domov, ale protože jsem právě divadelní herečka, a to znamená mateřštinu, potřebujete, tak já bych nechtěla hrát paní, tady je to psaní v italštině. Per favore, guarda, qui è questa lettera. A pak odejít. No tak to bych nechtěla, takže já hraju radši ty animaňány a ty hlavní role v češtině a tu Itálii tahám sem na jeviště. A miluju to a opravdu nechávám si přeložit nádherné věci na to jeviště. Já pořád mluvím o jevišti, že jo?
1: Zmínila jste tu animaňány. Asi byste jí dala šarmantní titul, protože
2: no,
1: to je asi vaše životní.
2: Tak to je,
1: láska.
2: Ano, ale já trochu hraju svoji vlastní maminku. Jo, protože Anna Magnani měla tu vervu neuvěřitelnou a takovou tu životní energii, kterou má moje máma. To jsou prostě ty ženský, které já mám ráda, že mě dodávají takovou tu sílu a máma Anna Magnani je mezi nima.
0: A jsou Italové šarmantní?
2: Jo! No jo, a víte proč? Protože oni vám lžou. Kebel! Kebelísima!
0: Babička ještě říkala.
2: No, že jo, ne. Prostě oni vám dají kompliment, i když si to nemyslej. To je jenom tak jako, oni to možná zkoušej, co kdyby, jo, jako, že když teda vám řeknou tak pěkný kompliment, ale jsou v tomhle tom jsou šarmantní. No a vemte si třeba Marcello Mastroianni a no je jich spousta, je to nádherný. Jo, mám je ráda, ale žiju všude dobře, doma nejlíp, ne?
1: Je dámy a pánové, náš dnešní host, Simona Stašová. Paní Simona, vezměte
3: mi. Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2016. který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
0: Dámy a pánové, tleskejte dál, protože přichází šarmantní osobnost, která už tady dávno měla být, myslím tím na minulé ročníky, a jsme rádi, že se po letech vrací do Hradce Králové a že se to splnilo při 21. ročníku. Dámy a pánové, Stanislav Zindulka!
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, jsme velice rádi, že ty východní Čechy, to je vaše velká láska.

0: Byl, skončila zkouška, divadlo bylo prázdné, ředitel mi říká, tak teď si to, pane kolego, tady projděte, ať víte, kde budete účinkovat. Šel jsem na jeviště, poodrnul jsem oponu, podíval jsem se do hlediště, říkal jsem, tak tady budu účinkovat, tady budou sedět moji příští diváci, jak zaberu, jak se budu líbit. Pak jsem šel do pánské šatny a to už jsem se vznášel, jak v oparu. Vyseli tam kostýmy a najednou jsem měl pocit, že slyším nějaký zvláštní zvuk. A byl to silný zvuk tekoucí vody. A já, jak jsem byl takový mátožný, tak jsem nevěděl, o co jde a šel jsem za tím zvukem. Ten zvuk se stále zesiloval, až jsem přišel takovým prostřeným dveřím, tam ten hluk byl nejsilnější. Otevřel jsem ty dveře, to byla koupelna a ten zvuk vody, to byla sprcha. A pod tou sprchou se sprchovala nejkrásnější kolegyně souboru. Já jsem vám byl tak překvapený, že jsem v těch dveřích zůstal. A tak... A tak jsem se nábožně koukal, bylo na co, a najednou ona zjistila, že tam jsem zaječela, takhle si zakryla obličej a zařvala, co sem lezete, když nejsem namalovaná. A já jsem si říkal, tady se mě bude líbit.
1: Ten čas pokročil.
0: Ano.
1: A tak bychom vás rádi poprosili, abyste tu s námi zůstal a abychom pozvali na pódium šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojka, pana Martina Gromana, a také pana Imricha Diosegiho z divize Východočeského deníku, to proto, abychom vám, náš milovaný Stanislave Zindulko, poblahopřáli předem k těm narozeninám, které vás čekají, a dovolte, abychom vám věnovali, tak jak každý rok udělujeme, mimořádnou cenu šarmu za mimořádné výkony, za okouzlující rady, život, který jste nám ukázal ve vší kráse. No a dovolte, abychom vám předali ty ceny, které tady pro vás máme. Dámy a pánové, pan Stanislav Zindulka je naší letošní osobností, která přebere mimořádnou cenu šarmu, kterou uděluje Český rozhlas za mimořádné výkony a krásný život. A blahopřejeme. Tady je karafa pro vás. V minulých letech tuto cenu převzali například pan Josef Krofta, paní Luba Skořepová, Tereza Kostková. Je to tedy cena Českého rozhlasu, takže dovolte, abychom vám k ní poblahopřáli. Doufám, že vám udělá radost a že budete dál jezdit do Hradce Králové, do rozhlasu i na krásná místa, na která tady jste dnes zavzpomínal.
0: No tak možná, že jste to na mě viděli, ale to mě vzalo dech. Já jsem si vůbec nepočítal. A já za to teda srdečně děkuju a budu přemýšlet dlouho, jestli jsem si to opravdu zasloužil. Podívám se do zrcadla, až přijdu na sebe, abych věděl, jestli jsem šarmantní osobnost, ale pro jistotu si vezmu tmavý brejle.
2: Stanislav Zindulka, mimořádná cena šarmu za rok 2016. Blahopřejeme. A když už jsme v tom udělování, tak my nejenže udělujeme mimořádnou cenu šarmu, ale udělujeme i internetový šarm.
1: A ten letos převzala dáma, která se už také mnohokrát zúčastnila naší ankety, co by nominovaná osobnost, to je paní Lucie Bílá. Ta se dnes nemohla zúčastnit večera a tak poprosila, zdali by cenu internetu mohl její přítel převzít, a to je Zbigněv Čendlík.
3: Lado, já děkuji. My jsme si s Ruskou psali. Já ji to hned v pondělí se uvidíme, tak předám. Ale musím říct, že to je tak krásné, že nevím. Rozumíte, kytka nevydrží, tak si ji nechám u sebe doma. A víš, z čeho já žiju? Z milodaru a drobných krádeží. Takže já bych si možná něco z toho nechal. Jo, takže uvidíme. Takže ještě jednou zdravím, děkuji.
1: A teď tedy přichází okamžik, kdy vyhlásíme posluchačskou cenu absolutního vítěze dnešní ankety.
2: Poprosil bych, aby k nám přišel ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a ředitel Českého rozhlasu Pardubice Jiří Kánský. Dobrý večer a hned za

0: ředitele regionálního vysílání Jan Menger. Pojďte k nám, pánové.
1: Tak zatímco pan ředitel Kánský už drží obálku, nedívala bych se tam ještě, pane řediteli, na to je čas. Možná krátké slovo hostiteli.
2: Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Já bych chtěl poděkovat všem posluchačům a čtenářům, kteří hlasovali v anketě Šarmantní osobnost roku, protože díky nim se dozvíme za chvíli nejen jméno vítěze této ankety, ale také díky nim jsme dnes prožili krásný večer s šarmantními osobnostmi, které na základě jejich hlasů přijeli sem k nám. No a rád bych samozřejmě poděkoval všem účinkujícím, všem milým hostům, včetně kapely a solistů, v neposlední řadě Ladě Klokočníkové a Mirkovi Vaňurovi, protože oni dva stáli u zrodu téhle ankety před 21 lety.
1: Utíká to, utíká. Jsme říkali, příští rok už nebudeme říkat asi číslovku. Tak ale teď tedy nám dovolte. Jedni nám tady chybí. Chybí nám tady ti, kteří každý rok vyhlašovali novou šarmantní osobnost, a to je vokální soubor Gentleman Singers. Šarmantní to muži. I ti jsou dnes na cestách, ale stihli dnes ráno ještě u nás v Českém rozhlase natočit vinč a zdravici, a já si myslím, že teď oni poprosíme.

0: Simona Stašová.
1: Simona Stašová, šarmantní osobnost roku 2016. Dámy a pánové, na základě vašich hlasů se to by nejšarmantnější osobnost roku jevila posluchačům Českého rozhlasu právě herečka Simona Stašová.
2: To je nádherný, děkuju vám. Podívejte se, co ty ženský uměj. Je to neuvěřitelný. Stando, já myslela, že jsi to dostal ty. Standičku, pro mě jsi šarmantní osobnost, pan profesor Pirk. Honza přeučil, já vám strašně moc děkuju, je to krásný, já opravdu si toho moc vážím. A všech těch ženských, který mě sem dostali, děkuju moc krát.
3: Takže dovolte, abychom vám předali zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Předává pan profesor Pirk, úřadující šarmantní osobnost.
2: Ještě od pana profesora dostanu, no, můžu vám dát pusu? Je to je milý, tak to je milý, moc děkuju. Ježiš, to je krásná cena. Děkuju, děkuju vám všem, komu stálo za to poslat mi hlas. Děkuji vám. Budu se snažit nesklamat a být aspoň trošku šarmantní.
3: Dovolte, abychom předali ještě malou vázu pozornost, která patří ke zlatému slunci. Pan ředitel Kánský.
0: Děkuju. Paní Simono, blahopřeji za všechny rozhlasáky. Jsme moc rádi, že jste zvítězila.
2: Děkuju moc.
3: Je tu i nádherná kytice od ředitele regionálního vysílání Jana Mengra.
4: Já vám taky velmi gratuluju a ujišťuju vás, že já patřím mezi ty muže, kteří na vás chodí. A musím potvrdit, že když jsem byl v Ábíčku na Shirley Valentine a koukl jsem se kolem sebe, tak je pravda, že jsem byl jeden z mála mužů, který tam byl. Gratuluju.
3: Takže dámy a pánové, ještě jednou poprosíme o potlesk pro la šarmantní osobnost roku 2016, herečku Simonu Stašovou.
1: To je ona. Dámy a pánové, večer pomalu končí, ale máme ještě milou povinnost, respektive tu povinnost má paní Simona Stašová, vlastně už úřadující šarmantní osobnost, abychom se tady sešli konkrétně i s vámi za rok a měla jste komu předat tuto cenu, musíte nejdřív vyhlásit další ročník.
2: Vyhlašuji 22. ročník Českého rozhlasu ankety Šarmantní osobnost teď.
1: Děkujeme a tímto se s vámi opravdu můžeme loučit.
3: Tak a dovolte, abychom ještě jednou pozvali na pódium paní Marii Rotrovou, našeho dnešního vzácného hosta. Pojďte k nám, paní Marie, prosím pěkně.
1: Neloučí se jen Marie Rotrová, ale loučí se Jan Přeučil, Zbigněv Čendli, pan profesor Jan Pirk.
3: A já se dívám, Jan Menger.
1: Stanislav Zindulka, Jiří Kánský, Lada Klokočníková. Přejeme vám krásný večer, děkujeme, že jste přišli. Doufáme, že budete mít šarmantní celý rok 2017 a že se tady s námi zase za rok sejdete.
3: Tak a jako každý rok jedna skladba na závěr, ta, kterou asi už důvěrně znáte a kterou si snad s námi i rádi zaspíváte. Dámy a pánové, hezký večer.

To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2016, kterou se stala herečka Simona Stašová. Za týden v tomto čase vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy tohoto gala večera. No a pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Romana Joudalová.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Rychnovsku platí zákaz odběru vody z náhonu Alba na zalévání. Kvůli demolici starého mostu musí vodáci na Orlici u Týniště přenášet lodě. Do smíšené čtyřhry na US Open se přihlásili taky Muchová s Menšíkem. A zítřek bude znovu tropický. Teploměr ukáže až 37 stupňů. Pěkný prázdninový podvečer vám přeje Alena Brantová. Vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí zakázal odběry vody z náhonu Alba. Zákaz platí do odvolání a týká se například zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut nebo napouštění bazénů. Důvodem jsou nízké průtoky. Český rybářský svaz navíc upozorňuje na možný úhyn ryb.
2: Podle rybářů z Týniště nad Orlicí je v náhonu Alba až o 2/3 méně vody. Vysychají proto i některé přítoky, jako například potok v Petrovicích. Nedostatek vody zasáhl také chovné rybníky, kde už rybáři evidují úhyn ryb. Snaží se proto situaci řešit pomocí čerpadel. Další vývoj bude záviset především na tom, jestli v nejbližších dnech zaprší. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Náhon Alba je napájený řekou Bělou a vede z Častolovic do Třebechovic pod Orebem. Vodáci musí do 16. srpna počítat s uzavřením části Orlice u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice starého obloukového mostu mezi Týništěm a Albrechticemi. Lodě je nutné v místě stavby přenést po pravém břehu po vyznačené trase, dlouhé asi 700 metrů. Vodáci by taky měli respektovat značení a pokyny pracovníků na stavbě. Na jihu Moravy dnes začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat od pátku. Sklizeň letos kvůli horku začala asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr, říká ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. I když možná ještě hodnotím předčasně. Sport.
0: Do smíšené čtyřhry na letošním tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil také český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty vyskočí na 34 až 37 stupňů, na horách naměří 27 až 30. Foukat má slabý západní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, víte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo a čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy 3 osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometru? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. A dežive zvakeraha pale halgata. Pal amare romane gilla. Jak uchovat hudební tradici, která pomalu mizí? Odpověď hledá vznikající dokument Píseň mojí duše, zachycující životní příběh slovenského zpěváka Otto Bundy, který vyrůstal v rodině romských hudebníků na východním Slovensku. Film připomíná Halgata, smutné a tklivé písně, jedinečný hudební projev spojený s kulturou československých a maďarských Romů. S Ottou Bundou si povídal Dušan Vagaj.
1: Hej, dedik, tu mamo, preke blakáva, v ketu rovím na...
2: Otto Bunda a jeho dokument o Halgatu.
3: No zpočátku, keď som ten Halgat dostal, tak ja som to bral ako vec, ktorá ostáva v rodine, že tam si to zaspievame, tam si to srdce vieme otvoriť, pretože to je pre mňa veľká srdcová záležitosť. Ale najviac som práve dostal veľkú zlosť, keď som počul, že romské kapely z toho robia bosanové AI a to ma strašne naštvalo. Neviem, jak to povedať, proste ja som mal pred očami, lebo ja som vizuálny, ja som videl tých všetkých mojich zosnulých, ktorí tu už nie sú. Pretože ja som mal pred očami, povedzme, rodinného príslušníka, ktorý na tom Halgate sa vyplakal, vyčistil si dušu. A vedel som si ho predstaviť, keby počul, že urobili z jeho Halgatu čardáš. Čož ma strašne, ale strašne mrzelo. A potom práve, keď som počul, že deti poznali Halgat jak prerábku. Ja keď som napríklad v Českej filharmonii v rámci jedného koncertu, kde sa robili tie pre študentov také koncerty naučné,

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikovali tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: S tím vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český, dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako ty pre mňa osobně, ty kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka tak? Je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetkoho, že som bol castovaný na tú rolu, som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú, čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v ktorom filme, to v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čo to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak. Alazar, to sa mi páči. To má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Ano. Bolo těžké se to naučit?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo už ani si to už aj nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste miel určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa, to ty nie si v pohode. Nie, páčilo sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, si povídám s Janem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Ja ani nie.
0: Ne?
1: Nie, ja nie, lebo ja vlastne mám to jamu a ja som dlho pôsobil aj v Mestskom divadle Brno, potom som bol v Mahenovej činohre. Ani nie, no samozrejme asi tak za celú tú moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bolo naozaj od ľudí, ktorí majú problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa tu s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: Tak všechno, co s tím môžete udelať.
1: No, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám robiť? Mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými hercami, ale mne to ani nenapadne, táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, potrebujete toho človeka tam. Samozrejme, to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nie je to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a
1: ano,
0: bylo
1: to
0: úspěšný projekt.
1: Ano, ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa tých, z tých 20% nabíja zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá boli Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vaší produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je do veľkej role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: jak vám.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
2: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
3: Zlatá láska.
4: Dobrý den. Budete Stanislav?
5: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
4: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
6: Jo, dobrý den.
4: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
6: Je, děkuju. Děkuju.
4: A kdo to štěká?
6: Igiho tady máme na prázdniny. Tohle. Tamto je náš.
4: Které je hodnější?
6: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
4: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
5: No, 57 plus.
4: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
5: Po 9. září.
4: Tak na vaše zdraví a to manželství.
5: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už ho taky není tolik.
4: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde. A pořád v pohodě?
6: Zatím jo.
4: Tak to je dobře.
6: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
2: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
4: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
6: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
5: Jako študáci jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, že jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Odrady.
6: A on je to takový jako park velký.
5: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
6: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
4: Jak jste se na ten den vyšňořila?
6: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
5: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
4: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
6: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, věď, nebo 3 by se řeklo, no tak... Tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
4: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
5: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
4: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
5: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka, do večera, do 8.
6: Hrála no. Hrála tam jako kapela, no.
5: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
4: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
6: No, my jsme se shodli ve všem, i na levo, jak se řekne.
5: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
4: To nevadí, ale ve dvou.
5: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
4: Kdy jste si dali první pusu?
5: Bylo to tady v Opatovicích v Opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec vesnice. Tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
4: No, povídejte, jak se to odehrálo.
5: Co?
4: Jak se to odehrálo?
5: Jako se to odehrálo u každého jiného.
4: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
6: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
4: To další jste si nechali až po svatbě?
6: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
5: A bylo to hlavně bez následků.
6: Jo.
5: Šikovnost.
1: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
2: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
5: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
4: Kde jste sloužil?
5: Ha, v pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
4: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal stezkem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
5: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
4: Jak se to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
6: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věť nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No, tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
4: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
6: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou. Před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
4: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
5: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
6: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
4: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
6: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: U nás to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říká, když on má tak pěkný záda.
3: To jsou záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tamto na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No. Sama jsem už s tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín. První termín byl 16. září, pak po vzájemný době jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Měl průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No a chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před nima. No a pak mi dali napít zelenou kořalku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, slečno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl, taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál, no, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Devátý jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusela nic vysvětlit a si nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ouvozem a okolo rybníčku, já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům a ona pá, a odkaď jste? No já pám, no od hrbku, tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě, změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expresso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned. No.
5: Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že zviditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čaká pjata
3: štěstí. No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my jsem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, protože chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s ním. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
4: Hej, strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každý, ne? Každá, jenom trošičku slušná máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. On měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněné koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenazvykáme ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl: veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady?
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo, a no, pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší. No.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já to jako jednoduše. To, co je v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na ožrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v kaufandu ve tom, ve slevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco.

0: asi dosť dobře.
1: Most týcham je.
2: Ale s láskou.
1: Áno.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
5: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
1: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
0: Králíci, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
2: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
1: No tak to je zahrádka, kytky. No jinak. Koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
2: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
1: I pejsek v téhle době dělá radost.
2: Spí s váma i v posteli?
0: Samozřejmě. Jasně, že jo.
1: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
2: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
0: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no. To není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
2: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
1: Jo, už asi je to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
0: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bej nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
2: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
1: Ano. Je.
2: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
1: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
2: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
0: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
2: Jak moc jste rád, že ji máte?
0: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
2: Milujete vaši ženu?
0: Jistě, proto s ní jsem taky.
2: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
1: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
2: Milujete ho?
1: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhého opustil. No, bylo by to těžké.
2: Kdyby teoreticky ta možnost byla,

0: ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
1: Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Herbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1, stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

הגדלך.

se spolu jako dřív. Budem spolu zase spolu jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorobecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele Frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studii ani průchod. Hora se strmně svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

letěli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

dnesko pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem ji kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě zapecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánbu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho.
5: I nemať, korálkáři.
7: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel na jednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No podejď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží? Les bejval tichej, jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechavá, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
1: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti, tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor.
0: Správně, pozor.
1: Vyrazíte k lesu. A kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měl před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!
2: Vida!
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu, a věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného, a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat, jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá. Stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno poodpočinouti, posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezděcemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přece není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé černé

lidu prázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského. Únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela nevážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympic a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostat do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: i tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů, lásko mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni tají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, si do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mě úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatelé a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, a člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tom nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No je.
1: U nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřeli, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte světlo, jen hvězdy ať svítí. Z kamenů písek

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte. Klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn, gratuluju.
2: Nebo dneska, to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je říct, dnešní jsem... povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostal dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát. U České pošty člověk nikdy neví.
2: Tedy... No, nikde neví. A to se mi stalo taky. No, ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu,
2: no,
0: že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našel jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
4: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
4: Byste vědět, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
4: V roce 1994 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost, životní. Bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně. Ráno se vstává, kontroly, klepání, namříže. prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Má půl roku vazba, potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
4: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
4: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
4: Napravil jsem se určitě.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
4: Protože lidi se je takový, jak byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
4: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení, byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci, byla tam sorta lidí zajímavých, ale nechme všichni trát za jeden pro vás.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
4: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo část trestu, nebo celý trest. Byla ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
4: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Kdy bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozkryli být lidé, politiky a k tomu nějaký čestí. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
4: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
4: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde, zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo? Udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček.
2: Tak.

0: Jana Přenosilová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás také zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Ale či hoděj ne.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. Anebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam hrozné pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam dejme tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku toho vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězeňská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt v té věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále.
0: To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsem úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: A to zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předdívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se věznit z těch požadavků moc ne.

0: ani zrejme tomu nejaký ten úklid, nebo tak. Inak ste museli aj tam byť s lidima, s ktorýma ste v cíľním živote nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už sú dlhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci byť ešte dneska.
1: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
0: Áno, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamy látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
1: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
0: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl dva roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodíte do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
1: Děkuju vám, děkuju moc za to.
0: Děkuju. Děkuji, tak se ještě nashledanou.
1: Nashledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi, taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: prosím, nezapomeň, nezapomeň, ať žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník,
1: ano,
2: ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
1: ano,
2: my vlastně...
1: Máte to doma a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuju. To máme ano. Potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá.
1: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále.
1: Oh.
2: Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Jsem si uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězeních?
2: No,
1: věděla byste?
2: Tak to mě teda jako...
1: Nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce... A já tady vidím vlastně konkrétní datum. 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění a který už teda není mezi námi, ale nicméně Když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr, nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohled i z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.
3: Noční

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydržím než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtržili od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková. No,
1: já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a tady jsem měl na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit. Blízký nějaká facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A...
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u vězňů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno prvanivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Děkuju.
0: Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba se zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením, maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžem představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom, jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Říká. Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře, to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak, ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu, to, chápu, chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat, takže vůbec jsem probendil.
0: Vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli... Protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně...
1: A má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout.
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si všeho. To. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Naschledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde... protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc.
0: Ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo, a on říká, kolik si vypasoval, on říká 5 let, a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: To když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na obléz, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ráskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ráskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: No, už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: To je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu, a on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těšně vě čítať. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude.
0: Děkuju.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

0: příběh Toma Dulího naspíval opravdu ranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padaly do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od třech kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven s ním, jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, takhle mám teď, se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říkal, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nezpůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda. Úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit. A přesně, než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám. No,
2: já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy. Byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí. V pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti. A v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním, děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač si ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale legrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovaný blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Hvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět Křemencový ulice a penátů spolu s Bíčím okem a Červeným esem. Svět Stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočený ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamennýma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovy, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výjmou. Dobrá výjmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: Hele, koukej, podívej se, divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hned.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyda Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyda Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem onehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.